bouncing around, bouncing. Shout out to them people.

Nečtu DPH. Každý krok jako šrápnel, nenápadný, ale když bouchne, tak ahoj. Chtěla by Coco Chanel, budu její Karel na pár dní. Nikdy jsem ho neviděl, proč mě říká, že je můj známý. Beru honorář jenom, aby viděli mě, jak sedím u pití.

problém je štětky, keď budeš drzý, tak ti pošlem domů fetky. Zarobil som tělové sám, preto flexím, Cartier, Bustown a Latino Bad Beat. Bratislava 3, moja štvrť, najlepšie je jo tu, má srb, ďalšie diamanty dám na krk. Maradona, Barakuda,

0: Vánoce.
1: Raz, dva, jsem zpátky.
2: Mami, dívej, tam na tý stage je tvý dítě. Neuvěřitelný příběh, já nevidím konec.

buď pyšná, podívej, všechno nám vyšlo, spali na mě limbo, mezi tím vyhrál jsem bingo. Očo synko, běžím jak dingo, z dola, stejně těžko, ale nahoře je to fakt simple.

buď pyšná, podívej, všechno nám vyšlo, spali na mě limbo, mezi tím vyhrál jsem bingo. Očo synko, běžím jak dingo, z dola, stejně těžko, ale nahoře je to fakt simple.

0: Prázdninový Spin Ráno.
1: Dneska ráno jsme s Krištofem řešili screen time.
2: Tak jak si na tom doma?
1: Skvěle. 2 hodinky a já jsem ze sebe spokojený.
2: Tak to jsme na tom celkem stejně. Ale spineři.
1: Ty se napráskali.
3: Telefonem jsem na tom docela špatně. Respektive podle statistik. Mám průměrně něco kolem 5 až 6 hodin. Lehce mě omlouvá to, že dost často jezdím podle navigace kvůli nehodám, policajtům, radarům a tak.
1: Takže podvodníček.
4: No a potom klasika, člověk přijde domů, když je vyflusaný, tak je jasný, že lehnu na gauč a půl hoďku tam prostě scrolluju, no. A hraju jednu hru, do které jsem narval dost peněz už, no.
1: Fíluju, hodně fíluju.
2: Všichni.
5: No, tyhle, jako já strávím 14 dní denně na telefonu.
1: A co na něm děláš, na tom telefonu?
5: Ale většinou maily, marketing, nějaký, podnikám, jo, pak ještě jako občas koukám na TikToky.
1: Jako bráško, 14 hodin je crazy. Jaký máš na to názor jako zastupce Gen Z? Haló? Jaký na to máš názor 14 hodin? Krištofe, nech ten telefon.
2: Promiň, co je?
1: No tak makáme, ne?
2: No tak jo, tak makáme a slyšíme se zítra. Čau.
1: Čus.
0: Dominik Musil a Krištof Švehlík. Prázdninovým Spin Ránu každý všední den od 6 do 9 na rádiu Spin.

0: 5 hodin 56 minut, ty posloucháš Radio Spin, s tebou je Dom a taky...
1: Ahoj, vy pořád nevíte, kdo já jsem, ale já jsem vlastně pořád Roman jenom.
0: Pořád Roman, akorát mladší prostě.
1: Takový mladší, ano.
0: Takový
1: Krištof,
0: mladší,
1: to ahoj.
0: Čau Krištofe, dobrý ráno. Tak všemu rádi, já svým přejeme taky krásný, dobrý ráno.
2: Good morning.
0: Tak prosím vás, než začneme vůbec vysílat, tak tady mám jednu důležitou věc, protože ode dneška do 15. srpna pojede první fáze rekonstrukce Kbelský, takže jsem zvědavý, jak to tam bude ve finále vypadat takhle ráno nebo třeba taky odpoledne. Protože co jsem tak četl, tak by tam měl být jenom jeden jízdní pruh, asi teda jako v každém směru. Ale zase na druhou stranu si myslím, že zrovna v té Kbelský už to bylo docela potřeba trošičku jako dát dohromady, protože ty koleje, co tam byly vyjetý, tak byly fakt jako nesmyslný.
1: Já ti budu věřit,

0: takovýho mi trošičku pomůže, protože se občas jako chci urvat. Každopádně my si řekneme taky o soutěži, která běží u nás na Facebooku Rádia Spin a je to jako hezká soutěž, takže rozhodně doporučuji si to poslechnout.
1: Můžu hrát taky?
0: Zeptej se nahoře.
1: Sakra.
2: Můžu hrát taky?
0: Tam ti to asi neřeknu, ale když to jdeš opatrovíš a zahneš doprava, doleva, tak budeš vidět.
1: Tolik schodů a tolik uliček, tam nejdu. Dáme.
0: Chápu.
1: Budeme tady sedět, dáme se začít tady jako ráno, bude to lepší. A
0: třeba to přijde za náma ve finále.
1: Myslíš?
0: Jo.
1: No, tak já doufám.
0: Ale jako nemá jinou možnost stejně.
1: To je pravda.
0: No OK, samozřejmě nás čeká taky poznávačka a Celebrity Voice, tak určitě zůstaňte dál u Rádia Spin a my si mrkneme ještě na počasí, který dneska bude pravděpodobně o něco lepší než včera, když se tak na to koukám. Aspoň teda teďka ráno by mělo být polojasno, nejsou tady žádný přehánky a ani odpoledne to nevypadá, že by mělo smrchnout. Co to ukazuje tobě?
1: Ukazuje to úplně to samý.
0: No tak to je úplně ideální.
1: Což je skvělý, protože včera, když jsem tady lezl z rádia, tak jsem zmoknul úplně nejhůř. Šel jsem takhle jako spinaři. Já jsem šel Vicky, jo, já jsem byl hodnej a já jsem šel Vicky pro mlíko tady prostě. A tak brutálně jsem zmoknul, že jsem neměl deštník, že Vicky, jestli mě posloucháš teďka, tak už ti pro mlíko v životě nejdu.
0: Já se nedivím, ale teda jako byl se na tom ještě docela dobře, protože můj kolega včera přijel do práce a on jel na skutru.
2: Ne.
0: Takže ten přišel a normálně scháněl prostě tady na HR a všech různých šatnách prostě nějaký náhradní hadry, protože ten byl úplně mokrý a samozřejmě už nemohl odejít domů, že?
1: Chudák, no jasně.
0: Takže jako ten to měl hodně bolavý. Každopádně, ať se vám krásně stává, no a my startujeme Spin ráno.

0: Od 2. červenec s tebou je Dom a taky Krištof a my se jdeme spolu podívat na první zprávy. Tak Krištofe, ty jsi sliboval, že tady máš jednu, asi možná trošku smlouvu s ďáblem.
1: Je to trošku smlouva s ďáblem a je to hlavně smlouva s ďáblem pro všechny, kteří doma máte partnerku, ženu, vlastně úplně kohokoliv. No a rádi paříte hry, protože teďka samozřejmě vychází GTA 6, všichni o tom mluví, že jo, bude to huge, si myslím, jako fakt to bude velký a těším se na to.
0: Já se na to taky
1: každopádně, jeden pár se rozhodl, že udělá takovou smlouvu, jo, takovou manželskou smlouvu, do který zahrne všechny možný klauzule a všechny možný jako výkruty o tom, že jakmile si prostě partner v tom životě koupí GTA 6, tak co potom teda má dělat partnerka, nebo spíš nemá dělat partnerka, jo? Takže pozor, ta smlouva je teďka momentálně veřejně dostupná, můžete si ji vytisknout a dát ji hezky podepsat a jsou tam věci jako třeba, že od 19.29., kdy vychází GTAčko, tak může hrát to GTAčko jak moc chce. Pak tady máme třeba, že pokud prohraju misi, nebo umřu, nebo mě třeba zabásnou, tak prosím tě neříkej, je to jenom hra. Kámo, to bych fakt zabíjel, když neříká tady tohleto. Můžeš to udělat později, to taky? A nebo nehrál si to náhodou už dlouho?
0: Kámo, Ježiši Kriste.
1: Přesně, to je přesně tohleto správné. No a pokud tady tohleto všechno nějaká ta žena poruší, tak dluží až $40.
0: Aha, tak to si myslím, ale že jako si myslím, že bude docela... Jako chudá paní, podle mě.
1: No, chudá bude, ale já si myslím, že to je naprosto fér.
0: Naprosto fér, já si dokážu představit, kdy prostě jako už je taková ta večerní náladička, víš co, romantika, zapnou se červený světla, ozve se tato hudba. Lásko, nechceš si dát od té hry pauzičku? Lásko. A nic prostě, protože máš sluchátka a hraješ fucking GTAčku 6.
1: No jasně.
0: Ježiši Kriste, já jsem to fakt tak jako hrozně
1: těším. Bude to
0: skvělý. Bude to mega a doufám, že nám taky Rockstar do té doby ještě něco prozradí, protože zatím vlastně toho moc neukázali.
1: Ty nic moc, ale teďka unikly nějaký screenshoty a vypadá to fakt jako nereálně, ta hra vypadá fakt dobře.
0: Jako vypadá to mega dobře, ale otázkou je, jestli ty screenshoty jsou reální, nebo jestli je to nějaký
1: AIčko. No, to je další věc, no. Ne AIčko, to spíš jako, že oni to rozjíždí na těch jejich NASA kompech, víš, a potom já, když jsem doma mám ten kancelářský noťas, tak budu jako
0: že bude zpátky u GTAčka 5.
1: Jako
0: OK, já tady mám jeden friendly reminder, že na Facebooku Rádia Spin se můžeš zapojit do soutěže o předplatný na 3 měsíce v aplikaci Kapka. No a o co jde? Mně to přijde vlastně jako hrozně hezká soutěž, protože ty potom, když dostaneš to předplatný, nebo pokud vyhraješ to předplatný, tak potom koukneš na partnerský kavárny a bystra a využiješ to předplatný potom tak, že ukážeš kód, vybereš si, co se ti líbí, takže nějaký jako kapučínko, maču a tak.
1: No
0: a ukážeš jim kódíček a oni už ti všechno připravej, donesou a máš to prostě.
1: To je paráda. Mají tam pumpkin spice latte?
0: Já si myslím, že určitě musí mít prostě.
1: Já nevím, co to je, strašně se mi líbí ten název, totiž vždycky víš.
0: To bude na podzim. To bude na podzim, až bude Halloween, tak bude dýňový latéčko.
1: No a tak pokud tady tohle to jakože proběhne, tak to můžeš i na podzim, ne, vybírat.
0: No tak samozřejmě, že můžeš.
1: No tak to je super, ne?
0: Je to na 3 měsíce, takže já si myslím, že to ještě
1: no, tak
0: možná
1: ano,
0: to ještě vyjde do podzimu. Každopádně, ono to není všechno, protože krom toho, že tam můžeš vyhrát tohleto předplatný, tak taky můžeš vyhrát merch od trenýrkárny, přesně podle toho, co se ti líbí. A co si budem povídat, ty trenky a ponožky, ty se hodíš vždycky.
1: Krásno, no tak jasně. To takže jde úplně ruku v ruce s tím GTAčkem. Trenky, ponožky, ovaláš do ruky a jedeš, že jo. A k tomuto kafíčko. Kámo, jak to je propojené?
0: Geniální. Super. Geniální, tady se to sedlo úplně na první dobrou. Tak opolejte na Facebook Rádia Spin.

0: Jakože by nám to... No, 6 hodin na 14 minut, ty posloucháš Radio Spin, 2. červenec, svátek má Patrici. Znáš nějakou Patrici?
1: Znám Patrici, takže ji všechno nejlepší. Byla to jedna kamarádka, která se mnou chodila do Dramaťáku kdysi dávno.
0: Aha, a dostala se někam dál?
1: Jsem ji strašně dlouho neviděl teda. Takže já vlastně nevím, kde skončila pořádně. Okay. Jsme se potkali pak jenom jednou, autobusem nádraží ve Zlíně dokonce, úplně jako z ničeho nic, ale to je tak všechno. No.
0: Možná jela za Redzedem.
1: Redzed byl ve Zlíně?
0: On tam bydlí.
1: Ve Zlíně?
0: Jo, Redzed je ze Zlína, brácho.
1: Není ze Zlína, je z Hustopeč.
0: Tak to je kousek tam odsaď, ne?
1: No to vůbec, to je pod Brnem, kámo.
0: Počkej, tak
1: nechoď na mě.
0: Počkej, už ti říkaj, že je ze Zlína.
1: To není, tak počkej, a já jdu googlit, jo?
0: Taky
1: googlit. Řekni, co potřebuješ, já jdu googlit.
0: Taky googlit, každopádně my se pro tohle tu chvíli jdeme přesunout poznávačce,
1: yes.
0: Ve který si myslím, že dneska udělám trošičku radost Krištofovi. Uvidíme, jak na tom bude, jestli to pozná na první dobrou nebo ne, protože jsem včera tak jako pochopil, že jsi docela fanoušek tohohle toho seriálu, který tady dneska budete hádat. No a jsem zvědavý, jestli jste tady fanoušci i vy. Je to poměrně nová záležitost, je to animáček, tak jsem zvědavý, jak se vám bude líbit nebo nebude líbit dnešní poznávačka, já doufám, že bude. No a my si jdeme pustit první ukázku.
2: Ale co je na těch semenech vlastně tak speciálního?
3: Kladeš moc otázek, to není moc slušný. Dělá to z tebe pěknýho otrapu.
0: Jestli víte podle první ukázky, co by to mohlo být za seriál, tak určitě dávejte vědět. Buď to na 210 32 330 nebo do naší mobilní aplikace Rádia Spin. No a pokud je vám to málo, tak za necelý 3 minutky nebo spíš asi za 3 minutky si pustíme další dvě ukázky a možná si dáme taky nějakou tu nápovědu. Máš tomu nějakou nápovědu?
1: Nemám, mám takový menší statement, jo. RZ není ze Zlína.
0: Ne.
1: Není. Dome, promiň, máš to špatně.
0: My celý život lhali.
1: Jihomoravský kraj, Hustopeče.
0: No nic, no. Tak my si dáme radši podsmouka, protože RZ by byl teďka uražený podle
1: mě. To je pravda.

0: Pokračujeme v poznávačce na rádiu Spin v 6 hodin a taky 19 minut. Řekni mi, Krištofe, jakou jsem ti udělal radost dneska s poznávačkou.
1: Udělal jsem radost a doufám, že jako spinneři mi taky udělají radost, protože tento seriál fakt miluju.
0: No tak já doufám taky. Každopádně my si pro tuto chvíli spolu jdeme připomenout ukázku, která tady zazněla pár minut zpátky.
2: Ale co je na těch semenech vlastně tak speciálního?
3: Kladeš moc otázek, to není moc slušný. Dělá to tebe pěknýho otrapu.
0: Já jsem zvědavý, jestli jsou tady nějaký typy. Tak přišlo něco do mobilní apky.
1: Jo, máme tady Patrika.
0: Tak Patriku, uvidíme, co tady padlo za tebe.
4: Starec, zkusím vypálit, podle toho krknutí nemůžou to být Simpsonovi, mi přišlo jak Barney.
0: Patriku, bohužel ne každý animák a ne každý, kdo krká, tak je ze Simpsonu.
1: Ale není to úplně za roh, jakoby... protože ten daber týhletý postavy, tak dabuje i ve Simpsonech jednu postavu. Jo.
0: To se musíme rozpomenout, kterou, ale vlastně jako zase na druhou stranu musím říct, že Patrik na to šel docela logicky.
1: Jo.
0: Jakože šel
1: jako
0: se na to dobře,
1: Patias. Není to úplně za roh.
0: Ale jdeme si pustit další dvě ukázky, protože teď je třeba napovědět trošku víc.
3: Ha, velká hvězda na obloze, na kyslík bohatá atmosféra, obří monstra s kulkama, všechno poopaříme!
5: Vezme!
1: Asi říká každý, kdo chce, co chce, jo? Protože znám lidi, kteří říkají, jo, jenom originál tohoto seriálu. Ne, ten dubbing má fakt něco do sebe.
0: Jako musím říct, že to zní jako velice dobře. Mám takový pocit, že mezi dubérama je tam Michal Holán, jestli se nepletu. A ten druhej, ten...
1: To je pan Sporťák, jestli už má chlapa, víš? Pan Sarda,
0: no tak jako už víme. Jasně, že víme. Tak jdeme si pustit ještě ukázku číslo 3.
6: Co? Proč jste nám to neřekl?
7: Psal jsem vám několikrát, nedostali jste vzkazy, co jsem vám posílal po jeho dědovi?
8: Bum! Oh. Říkal jsem ti to do očí, ničí naše dítě, říkal jsem to!
0: No tak jo, jestli víte, co by to mohlo být za seriál, tak určitě dávejte vědět, buď to na 210 32 30 30, nebo do naší mobilní aplikace Rádia Spin. My si dáme teďka jednoho Kouža se Zoutem, takže zamíříme na chvilinku do Brna a taky do Ústí. No a hnedka potom uvidíme, jestli jste tady odhalili dnešní poznávačku nebo ne.

0: poslední pápa.
1: No ale my si ještě nedáme poslední pápa, protože tady máme finále dnešní poznávačky, ve který jste dneska na Rádiu Spin hádali podle ukázek jeden animovaný seriál, který je asi, můžu říct, poměrně sprostý. Je to tak, že jo? Že
2: jo, celkem dost.
1: Ale samozřejmě, protože jsme tady v 6.30 ráno, tak jsme ty sprostý slovíčka z toho vystříhali. No a věřím tomu, že jsme někomu z vás udělali taky radost, protože prostě tenhle ten seriál, musím říct, že je naprosto perfektní, i když teda jsem stihnul zatím asi tak 1,5 série, okay. Ale je to jako dobrý.
2: Já jsem teda ještě neviděl tu nejnovější, se přiznám, ale...
1: To, tam jsem se ještě nedostal, hele, to všechno má svůj čas, všechno přesně. Má svůj čas, ale my si jdeme pro tuhletu chvíli připomenout ukázky, které tady zazněly, aspoň teda pár z nich.
3: Ha, velká hvězda na obloze, na kyslík bohatá atmosféra, obří monstra s kulkama, všechno v poopaříme!
2: Fakt to zbožňuju.
1: Je to skvělý, ale já si myslím, že úplně jako signature věc, která tě provází jasně jako celým tím seriálem, tak zaznívá v té ukázce, kterou jsme si pouštili jako první.
4: Ale co je na těch semenech vlastně tak speciálního?
3: Kladeš moc otázek, to není moc slušný. Dělá to z tebe pěknýho otrapu.
1: Prostě ten poctivý krkanec, který tě tam provází po celou dobu, si myslím, že je jako známý úplně všude a že ho asi jako slyšel i každý prostě.
2: Slyšel každý, takový fun fact. Oni když to nahrávali, jakože v originále, tak ten týpek jako fakt se vždycky jako dával třeba 2-3 pivka a potom začal natáčet tady tu postavu.
1: To je skvělý.
2: Z toho úplně nejlepší videa.
1: OK, tak já se na to, no obřík, no prostě tady jde okolo, prostě takovýhle lidi tady občas chodí. Jako...
2: Kámo, Hodor!
1: No, tak jsme se na chvilinku rozptýlili, prostě občas tady projde okolo někdo zajímavý, no furt, jako musím připomínat, že máme prosklenou jednu stěnu na chodbu, takže občas jako musíme okomentovat.
2: Jsme takový rybičky v akváriu tady.
1: Je to tak, ale lidi sem docela doskoukají, mávají a tak. Každopádně my se jdeme podívat na to, jak jste během dnešního rána typovali, tak začneme u Tomáše.
5: Já volám na tu ukázku, to je Rick a Morty.
1: Tomáš typuje Rick a Mortyho, ten tady zazněl podle mě taky od Matouše.
6: Je to Rick a Morty.
1: Rick a Morty, tady je podruhý. No a mobilní apce Rádia Spin, pokud se nepletu, tak bylo taky něco, že jo, Krištofe?
2: Jo, máme tam, myslím, že a taky takový to jako hodně podobný typy, takže myslím, okay, že první tam byl ten Marek.
1: Tak jdeme za Markem.
7: Čau, tady Marek, tak to je jasný Rick a Morty.
1: A Rick a Morty tady teda zazněl tím pádem asi ještě od Ondry.
8: Mm-hmm. Zdár, tady Ondry, dobrý ráno. Dnešní poznávačka je hodně jednoduchá, nic jiného to nemůže být než Rick a Morty.
1: A co když jste se nechali napálit?
2: No právě, no. Teď se uvidí. Máš rozuzlení?
1: Mám rozuzlení. Jasně, že to je Rick a Morty, jste skvělý, jste dobrý, uhodli jste to, takže
2: jo.
1: Gratuluju, jsem rád, že jste si s náma zahráli, nebo že s náma budete hrát i dál, protože samozřejmě poznávačka není poslední hádanka, kterou tady pro vás máme. Za necelých 20 minut bude taky Celebrity Voice Top, tak buďte určitě u toho. No a zatím se nechte pozvat na Spin Talk, který bude v premiéře dneska v 7.
9: Spin Talk.
10: To Kendrick.

0: protože tam jsme se stretli poprvé.
1: Z desky plyne určitá srovnanost, vyrovnanost. Je to přesně to, co vlastně bys třeba chtěla, aby si z toho vzal i ten posluchač, když to bude poslouchat?
0: To je úplně jasné, fake it till you make it. Ale budem rada, jak všetci moji posluchači najdou v sebe mír, pokoj a stanu se vyrovnanými, ale...
1: Její aktuální album se jmenuje Pozvima neprýdem. Katarzia. Dneska v 7 hodin večer bude hostkou ve Spintolku. Těší se na tebe, Roman Jakub.
2: Moje nám

0: Vzhledem k tomu, že tady na Radio Spin máme ještě chvilinku času, tak si ještě předtím, než se koukneme na dopravu, řekneme o, nebo povíme něco o hrách, protože Krištof tady přišel s docela zajímavým příběhem jednoho týpka.
1: Jo, to je pravda. Řešil jsem tady, že jo, GTAčko 6, která teďka vyjde, no a já jsem četl tady na Instači, že nějaký týpek si objednal 500 kusů, kámo. 500 kusů GTAčka, jako fyzických, ježiš, jo, GTA 4, miluju.
0: 500 kusů, jo?
1: Jo, 500
0: kusů, každý stál zhruba takže tak vysolil, jako 2 litry.
1: No, dejme tomu, vysolil za to jako neskuteční prachy.
0: Hele, já si na to musím vzít kalkulačku, protože to zvládne. Beru
1: na to kalkulačku, dej tam 500.
0: Tak počkej, hele, ono, když se to otevře, víme, jak to je, prostě s Windowsem.
1: To je pravda.
0: 500 krát 2000 zhruba,
1: dejme tomu 2000.
0: No, tak to máš jeden míček, no.
1: Jeden míček, no tak
0: to mi mohlo dojít, že to je.
1: Na mě se nedívej, já matiko neumím, jo?
0: Já taky moc ne,
1: no každopádně jo. Vyhodil teda jeden míč s tím, že to potom bude přeprodávat dál a úplně mu nedošlo, že ty hry prostě budou i digitálně k dostání samozřejmě, že jo? Takže na tom prostě utratil 1 milion úplně k ničemu.
0: To
1: zamrzí.
0: Hele, ale co budeš dělat jako s 500 kopiím? Tak to si můžeš každou kopii potom zahrát jednou prostě.
1: Ty kráso, stihl bys to celý život?
0: 500krát.
1: Otevři kalkulačku.
0: Kámo, víš, kolikrát už jsem hrál GTAčko, já si myslím, že to bylo rozhodně víc než 500krát.
1: To je taky pravda.
0: Ale na druhou stranu, co musím říct, takže byl možná i trošičku prozíravý, nebo možná i něco tušil, protože já jsem teďka čet, že od roku 2028 Sony vyhlásilo, že na PS-ko budou hry už jenom digitálně a že prostě odmítají strtně jako dělat CDčka.
1: To je celkem škoda, ale...
0: Jako má to vajbík, no.
1: No
0: to
1: právě,
0: tam...
1: máš tu trofej vlastně. Proč jsou dneska pořád ještě CDčka, že jo? Protože to je ta věc, kterou lidi milují, vystaví si ji někam takhle hezky na poličku a mají tu upomínku.
0: No protože nemáš po večerech co dělat a utíráš z toho prach, to je jasný.

0: Jsi zlej, Krištofe, jsem ti chtěl říct prostě.
1: Fakt? Jak to?
0: Takhle mě napálit hnedka z rána, ty vrátá.
1: Ale prostě, kdybyste ho viděli, on tady něco řešíme s Dominikem a já mu říkám, vypni si mikrofon, prosím tě, vypni si ho. Ale podíval se, musím říct.
0: Ale tak jako jasně, že se podíváš, když ti tohle to někdo řekne, to je prostě jako taková
1: no
0: klasika.
1: To je něco, kdyby za toho přišel, řekl, Dome, zapni si kalhoty, prosím tě. Taky se podíváš, jo?
0: To jako podíváš, no. Taky bych ti mohl říct, ale Krištofe, tamhle je celou dobu kamera prostě.
1: Já vím, že není, takže já se nenachytám.
0: Myslíš? Co myslíš, že je tamhle pod tím červeným poklopem?
1: Pod tím červeným, kde je červený poklop?
0: Za tebou.
1: No to doufám, že je takový ten přístroj, že kdyby náhodou tady hořelo, takže to bude stříkat vodu na mě.
0: Nebude, bude to blikat.
1: Bude to blikat, tak
0: bude to jenom blikat, tady voda pravděpodobně stříkat asi nebude. Myslím, doufám.
1: Dobře.
0: Ale to mám takovou jednu krátkou story, nebo no. Jako ona to je docela dlouhá story, ale jakože já to vemu krátce, protože teď nás trošičku čas tlačí, tak je to asi 4 týdny zpátky, možná jako měsíc už, že jeden týpeček u nás prostě jako začal strašně nadávat, jako v okolí, prostě jako v bytě. Já si říkám, ježiš, co je, hele, oni se tam hádají, tak se jdu prostě podívat na balkon, veď, a třeba po 10 minutách jsem si všimnul, že z toho balkónu teče voda.
1: Ne.
0: Si říkám, ježiši Kriste, on vytopil byt prostě, haha, veď, teba prostě srandička. A pak jsem se dozvěděl, že týpek právě urval ten přístroj, ze kterého teče ta voda, když začne hořet. A celá ta nádrž, ta bezpečnostní nádrž té vody, tak se mu vylila do bytu. Takže frajer měl fakt jako skoro po kolena vodu v bytě a samozřejmě jako vytopil asi dalších 15 bytů. Jo.
1: A není to doktor náhodou?
0: Není to doktor.
1: Není to doktor, škoda.
0: Je to jenom dement.
1: A jasně.
0: Protože no. Vlastně jako nevím, jak ti to napadne, si prostě na sprinkler pověsit ty vole jako sako na ramínku.
1: Dobře, tak to nebude doktor. No. Takže... Mě se honili asociace, víš, jak utopit doktora Mráčka, ale jo, se...
0: Ale tak to by, jako kdyby v té době měli takovýhle sprinklery, tak si myslím, že by neměli zas takový problém vlastně. Jako v tom
1: no
0: tom.
1: Ale nevěšeli by na ně ramínka teda.
0: No to asi ne, no věšeli by na něj doktora Mráčka. Každopádně, my si jenom připomenout, jak bude dneska venku.
1: Jak pověsit doktora Mráčka.
0: Je hrozný. No nic, co se týče dnešního počasí, tak počítejte s tím, že by dneska mělo být polojasno až jasno a teploty kolem 24 stupňů Celsia, takže ještě pořád budou teploty příjemný, ale teďka jsme tady mimo éter s Krištofem četli, že by se mohly během příštího týdne až vlastně poloviny července vrátit zase ty úmorný vedra, takže možná si to pojďme ještě docela dost užít, dokud je takovýhle příjemný počasí. No a my se jdeme spolu podívat ještě na to, co vás čeká dneska na silnicích.
1: Jdeme na to.
0: Rychlá doprava na rádiu Spin. Jdeme se podívat na to, jak to vypadá v tuto chvíli v regionech. Tak Krištofe, je to tvoje?
1: Je to tak. Tak opatrnej buď hlavně v Ostravě na Rudný, tam je u sjezdu do Vítkovic crash.
0: To je klasika.
1: Jo, tam vždycky, bohužel. No. A zdrží se tam asi 10 minut, tam je zdržovačka. Každopádně potom tady ještě vidím, že pokud jdeš z Pelhřimova do Humpolce, tak tam počítej se zdržením. Asi 15 minut tam probíhají nějaký práce na silnici, takže opatrně je tam.
0: OK, takže my se jdeme podívat spolu ještě na to, jak to vypadá taky na dálnicích. Tam počítejte s lehkým zdržením na D7 na příjezdu do Prahy, není to tam úplně jako kvůli nějakému crashi, spíš to tam asi se prostě jenom tak jako trošičku naštosovalo. Co se týče Prahy aktuálně, tak klasika, poskakuje štěrbolská spojka kvůli práci na silnici, to už je teďka jako jasný. Potom taky si dávej pozor na jižní spojce, zhruba tak někde kolem sjezdu na Spořilov, protože tam se bourá. Zatím se to tam úplně neštosuje, ale i kdyby cokoliv, tak dávejte vědět. 210 32 30 mobilní aplikace Rádia Spin.
2: Automoto Spin, tvoje rychlá doprava na Spin.
3: Spin Radio.

0: Rádio Spin. Jediný rádio, který ti dá do uší hip-hop.
1: Pusťte něco jiného, prosím, Spine.
2: Pojď to rozpálit, pojď.
0: Rádio Spin. Nejvíc rapu v rapu.

0: jsme slibovali, tak se taky děje, máme 6 hodin a 43 minut k tomu, no a startuje hádanka Celebrity Voice Slip, který každý všední ráno hádáš podle zamotaného hlasu nějakou známou osobnost. Krištofe, ty jsi si dal takovou výzvu, že spolu se spinnerama prostě budeš jak poznávačku, tak Celebrity Voice Slip hádat.
1: Mm-hmm. Kdyby to byla kamera, tak to vidí vlastně všichni tady. Já jsem se otočil zády k tomu monitoru, abych to neviděl.
0: Je to přesně tak, takže Krištof jde úplně jako bez nápověd, vůbec netuší samozřejmě. Do scénáře jsem nic nenapsal a fakt jako nekecám, takže šám si na nos, nekecám. Nevím teda, jestli ho mám mít teda ten nos tvrdý nebo měkký, teda podle toho, jak lžu nebo nelžu, to si nikdy nepamatuju, ale prostě jako symbolicky si na nos šám. No a do vám pustit, jak dnešní Celebrity Voice Slip zní, tak pojďme na něj. Dneska vám můžu prozradit, že tady budete hádat jednoho českého herce. Víc ode mě zatím ale nedostanete. Nechám vás chvilinku přemýšlet podle toho zamotaného hlasu, kdo by to asi tak mohl být. No a ty už můžeš tipovat, buď to na 210 32 30 30 nebo do naší mobilní aplikace Rádia Spin. No a kdyby náhodou si během následujících několika minut nepoznal, kdo to může být, tak určitě můžeš vydržet, protože ti hodím další nápovědy, ale to až za pár minut. Teď ti ještě jednou připomenu, jak ten Celebrity Voice Slip zní.
2: Krásno. Jsi ready? Tak 210 32 30 30 nebo mobilní apka Rádia Spin.
3: Je to had, je to kruh, je to vlak, co nestaví, nedívej se vzad. Tinnitus, Sisyfos, není čas a já nevím, kdy to bude dost. Je to had, je to kruh, je to vlak, co nestaví, nedívej se vzad.

Si stop, čau, tady neklid, pauza ti skončila, nespi. Dělej, pracuj, stresuj se, volej, prokrastinace je přepich. Čau, tady neklid, trochu ti nervy přetekly. Makej, běž, termín je blízko, odpočineš si až v rakvi. Sám si klečím na k***.

Máme zhruba 30 tisíc dnů, už budu v půlce, furt jedu na full, tolik času jen pro pěnu snů. Hoří mi duma, já miluju neklid, miluju zápřah, miluju práci a stejnou měrou chci zabít tu zvěnil bejt, jen táta, bejt tu pro ní. Křečovitě skýrám soudnost, co když to nebude furt dost, co když to nebude stáčit někdy, vím vole, co mám jít za krcednost. Nikdy to nebudu stíhat, za krkem mi sedí síha, šeptá mi do ucha, že je

0: Radio Spin pokračujeme v hádance Celebrity Voice Flipy, ve kterých hádáte, komu patří dnešní zamotaný hlas. Pojďme si ho spolu pro tuto chvíli připomenout. Tak Krištofe.
1: Já jsem to pokazil, mě tam teďka ujeli oči. Ty jsi tam kliknul, já jsem si podíval, co klikáš a viděl jsem to, takže už to vím.
0: I ty zvědavče.
1: No, nechtěl jsem, promiň.
0: Připravil jsi se o překvapení, jo. Každopádně já vám můžu napovědět jednu věc, a sice to, že jde tady o jednoho českého herce. Tak my si jdeme podívat, jaký typy tady zatím máme, tak jdeme za Fandou.
2: Ahoj, je to Štěpán Kozub.
0: Štěpán Kozub to dneska bohužel není Fando.
1: Není, ale jako je to dobrý tip.
0: Je to dobrý tip, ale i na mapě seš vlastně trošičku vedle, protože ten herec se narodil v Praze v roce 1961 a je to herec jak divadelní, tak taky filmovej. No a když říkám filmovej, tak znát ho můžeš z jedný naprostý legendy, a to jsou Pelíšky, kde si zahrál po boku Evy Holubový. A potom ho můžeš znát taky z Pupenda. To je takový pojítko pro tohletoho herce, takže jestli víš, nebo jestli tě napadá, kde by to mohl být, tak určitě posílej dál svoje tipy. No a já ti zatím ještě jednou pustím jeho zamotaný hlas, ať ti to třeba ještě jako na chvilku doteče.
1: Teď už jo, ale je to jenom kvůli tomu, že jsem to viděl, no, si myslím.
0: Já si to taky myslím, že to je jenom kvůli tomu,
1: ale těžká věc, Dominiku, jako takhle trápit spinnery po ránu.
0: Hele, tak musí se nastartovat prostě v 6.50.
3: Jsi ready? Tak 210, 32, 30, 30. Nebo mobilní apka Rádio.

0: 54 minuty posloucháš Radio Spin, s tebou je dál taky Dom a Krištof a my jdeme do finále. Ahoj. A Danky Celebrity Voice Slip, ve který já dáš tenhle ten zamotaný hlas.
1: Ono to trošku zní jako ten Rick a Morty normálně, nepřijde ti? Já v tom slyším Mortyho trošku.
0: Fakt?
1: Teda Mortyho, promiň, Ricka.
0: Ricka? Zase jako nevím, jestli tenhle ten herec tak jako běžně krká jako Rick, ale
1: určitě,
0: nevím.
1: Určitě.
0: Myslím, že jo.
1: Myslím, že to je lidské tak a zdravé.
0: Jako 100%. Hele, zdraví to je, bříško tě potom bolet nebude. Každopádně, Krištofe, pamatuješ si, jaký tady padly nápovědy dnešnímu Celebrity Voice Slipu?
1: Tak říkal jsi, že to je herec.
0: Ano.
1: Říkal jsi, že se zahrával třeba v Pelíškách po boku Evy Holubové.
0: Mm-hmm.
1: Já bych možná ještě přidal, že se zahrál třeba taky ve filmu, skvělém filmu Úsměvy smutných mužů.
0: Tak ten neznám.
1: To neznáš? Mm-mm. Dej si to, je to fakt, je to tak skvělé.
0: Je to komedie?
1: David Švehlík, ne. Je to o protialkoholovém léčení.
0: Okay.
1: Ale je to geniální, že tenhle tam herec tam hraje takovou jako zvláštní ezo buddhisticko něco postavu a je to fakt skvělý.
0: Dobře, tak jo, tak napíšu si to na seznam.
1: Nenápadně.
0: A taky jsem napovídal, že je to herec mimo Pelíšky, tak taky vzpomněl, což jsou filmy, které se tak jako trošičku jako pojej a to teda jako
1: a pozor, a taky, podání. Co málo ví, jo, ale je to autor dvou oper. Libreta.
0: Fakt?
1: Jo, napsal dvě opery, jedna se jmenovala třeba Nagano a je to skvělá věc, že ti do toho skáču, promiň, já jsem úplně hrušený tou operu. Protože ta opera Nagano, co on napsal libreto k tomu, tak normálně to sleduje jakoby, že jo, ten zápas slavný Nagano, kdy jsme zvítězili z pohledu člověka, který tam opravdu byl, nespomenu se na jméno, ale celou dobu jenom seděl na střídačce. A nezahrál si ani minutu. A na konci, když tam stáli a dostávali ty medaile, tak normálně on je nedostal. Čiže oni si mysleli, že on prostě nehrál, že jo, a že je tam nějaký jenom trenér nebo něco a nedostali.
0: To zabolí. To hodně zabolí.
1: Každopádně, pojďme to odhalit.
0: Přesně tak, pojďme to odhalit. Takže jdeme se podívat na vaše tipy.
2: Ahoj, je to Jaroslav Dušek.
0: Tak Ivoš tipuje Jaroslava Duška. Ten tady zazněl taky od Františka, který se snažil se opravit.
3: Ahoj, zase Fanda, je to Dušek.
0: Další Duška, nebo dalšího Duška tady mám od Karla.
4: Já si myslím, že dnešní voice by mohl být Jaroslav Dušek.
0: Tak Jaroslav Dušek je tady taky od Karla a jdeme ještě za Jirkou.
5: Tak podle mě je to Jaroslav Dušek.
0: No a já nemůžu říct nic jiného, než že máte pravdu, je to Jaroslav Dušek. No a já jsem si tady připravil ještě jednoho Duška takhle z Pelíšků rovnou.
6: Jak počítám, jedna, dvě.
7: Víš co, Sašo, jdi do prd***. Prosím. Jdi do prd***.
0: No tak jo, děkujeme za všechny tipy a taky hlasy, jak do poznávačky, tak taky do Celebrity Voice Slipu. Námi společně pokračujeme dál ve Spin ráno.
8: Prázdninový Spin ráno. Dominik Musil a Krištof Švehlík. Každý všední den od 6 do 9 na rádiu

0: minut, 2. červenec, čtvrtek, svátek slaví dneska Patricie, tak přejeme ještě jednou všechno nejlepší. Krištofe, co jsme dneska tady spolu stihli probrat za první
1: My jsme
0: hodinku.
1: Toho stihli tolik, doma, já jsem plný dojmů, já normálně zatláčím slzu pokaždý, když tady sedím na tom křesle, jo.
0: A tak to je hezký od tebe,
1: jo,
0: zase,
1: jo,
0: když jsi takhle dojatý.
1: Fakt jako pokaždý, dneska je to podruhý teda, ale... Ne, stihli jsme toho hodně a hlavně spinneři toho stíhají hodně. Já se normálně divím, víš co, jak to ráno vlastně jsem pořádně nedělal, jakože dobře, týden jeden akorát, tady když jsem zaskakoval, to je všechno. Jak vlastně jsou takhle aktivní, to je super, to je takhle
0: po ránu. Jsou
1: po ránu
0: mega aktivní, což je moc dobře a doufám, že s náma budou ještě dál aktivní, protože jsme tady spolu samozřejmě až do 9. Co se bude tady do těch 9 dít, tak to si řekneme už za pár minut, takže určitě vydržte dál s náma a my se spolu podíváme taky na to, co nás během dneška čeká a venku, protože to je potřeba zmínit, protože po těch 40 umorných, ve kterých jsme všichni tak jako asi když to řeknu otevřeně, prostě všichni tak jako chcípali prostě. Mm. Tak teďka už se blízká na lepší časy, aspoň teda po zbytek tohoto týdne, protože aktuálně by teploty měly být kolem zhruba tak nějakých 16 stupňů Celsia venku, jasno. No a odpoledne se dostaneme ke 24, což je velice příjemný.
1: To je super, takový krásný procházkový počasí. Občas mráček, 25 stupňů.
0: Ideálka. A nebo je to taky ideální na odpolední lucích, protože se konečně dá i jako lehnout si v klidu.
1: To je taky pravda.
0: Vlastně jako dá se lehnout v klidu, kdy z tebe prostě jako neteče všechno možný, kdy se ti dá normálně dýchat a hlavně, kdy prostě nemusíš každý den měnit povlečení. To je super. Tak my pokračujeme ve Spin Ránu, s tebou je Dominik a Krištof.

0: Kováč, Branči Kováč.
1: Branči Kováč, vím, kdo to je. Tam možná soka je ze Branči Kováč. Vždycky to ta DJ z diskotéka z Výhalovic. Ko jo, poznám toho Branči Kováč. Originál, čau, to je. Lakovky, nohavice, bunda, košela. Ale jediná věc, co je důležité, že zpěvá a repuje, hoze

0: poražené a vidím radost.
1: Ale milujeme radost samozřejmě. Máme 7 hodin a taky 10 minut k tomu. Dominika Krištof s tebou a za Majkem. Ještě jednou ti přejeme krásný dobrý ráno. Máme tady čtvrtek, malý pátek a ještě jednou připomínáme, že svátek slaví Patricie. Jak na tebe působí Patricie? Nebo aspoň jakoby to jméno, když si to nespojíš s člověkem určitým.
2: Je tak jako urozeně. Mně to přijde jak nějaký jako jméno pro princeznu třeba nebo něco.
1: Fakt.
2: Patricie, vznešená, urozená. Ale to má nějaký takový původ podle mě to jméno.
1: Jo, to
2: znamená.
1: Já mám z toho jména pocit, já Roman mě tady naučil teda jako soudit lidi podle jména, jo?
2: Ale... Správně.
1: Správně. Hele, kdo ví, co mi řekl o Krištofovi, ty vole.
2: Jo, tak počkej, no, tak to si poseknu, pojď, já si vyhodím nohy na stůl, tak a povídej.
1: Hele, nevím, Krištofa jsme tady zatím neměli, ty máš svátek podle mě...
2: A víš, já nevím ani, někdy září, ale já ho neslavím.
1: Okay. Já mám totiž bratrance Krištofa, ale vlastně mi došlo, že neslaví červenci svátek, ale narozeniny, takže... Ale to je ještě za nějakou dobu. Každopádně Patricie na mě působí taková jako protivná, možná taková trošičku namistrovaná jako s nosánkem nahoru, což by mohlo být něco společného i s tou urozeností.
2: Jsi taková jako Patrici.
1: Tak mi přesně, já jsem Patrice a všichni si ze mě teďka sednete na zadek prostě. No, takže tak na mě působí Patrice.
2: Ale takže všem Patricím všechno nejlepší dnešní svátku. Nejlepší.
1: Kdybyste tady nějakou náhodou měli, tak nám dejte vědět, jestli to tak je, nebo to tak není. Každopádně, co probereme v následujících 2 hodinkách?
2: Prosím tě, já to mám takový fenomén, který jsem našel včera, protože jak si občas swipeu na TikToku, tak já to mám teďka takový jako hodně fikční světy a fantazie věci okay. A tohleto. A říkal jsem si, ty krásu, proč mě se to tak líbí, proč mám takový pocit jako toho navázání. A trošku jsme jako, jak říkáme my bohemisti, dignul do hlouby internetu.
1: OK.
2: No a jako má to pojmenování, no má to jako vědecký termín, takže to bych tady chtěl probrat.
1: OK, tak u toho se zastavíme, každopádně kromě toho se zastavíme taky u objednávek nejenom z Číny, ale ze zemí mimo Evropskou unii, protože tam se od včerejška stala jedna neúplně pohodlná záležitost a zastavíme se taky u trenéra Miroslava Koupka, kolem kterýho, co je?
2: Nic, promiň, jsme tu měli toho Rika a Mortyho a my fakt mluvíme dneska ráno jako oni.
3: Ze zemí Evropské unie, Morty.
1: No tak prostě je čtvrtek, nikdo po nás nemůže chtít nic velkého.
3: Dominiku, je čtvrtek, malý pátek, pojď, musím ti na tom spinu něco říct a ukázat.
1: Ty vole, jako, musím říct, že vysílat s hercem je fakt jako skvělý teda. Ty vole. No a co se bude dít dál ještě?
3: Tak to se ptáš mě? Já ti to klidně povím, ale počkej, protože jsem za maličkýho šlofíčka.
1: Jasně, on je totiž mezinárodní nezapomínání dneska, takže Krištof to prostě jako...
2: Co?
1: No, že je mezinárodní nezapomínání.
2: Kdy?
1: Dneska.
2: Jo, takhle.
1: No.
2: A cože?
1: Ano, mezinárodní nezapomínání, takhle by to v praxi mohlo vypadat. Každopádně máme mashup, máme pravdu nebo lež, anebo třeba taky hru jeden na jednoho, ve který soutěžíte dál o trička Rádia Spin. Tak zůstaňte s náma, krásný ráno.

0: Když jsme dneska jeli s Krištofem do rádia, tak jsme si říkali, že by se mohli mít nějakou ještě jako noční show, že prostě kolikrát to, co tady rozebíráme mimo éter, takže by se tam vlastně jako úplně přesně hodilo, nebo vlastně i to, co rozebíráme v tramvaji.
1: Ale by to skvělý.
0: Ne? Hele, já jsem tak koukal jako na lidi kolem nás, jestli jako koukají nebo nekoukají, to, ale jako nikdo úplně nějak šedý nekoukal, což si říkám, že na to, co jsme probírali, že to je docela zvláštní.
1: Ty, ale mně přijde, jakože fakt, kdyby to bylo u mě doma jako na Moravě, tak se všichni otáčejí, ale úplně všichni, ale tady v Praze, jako si tak po takovou rouškou jako
0: na cokoliv.
1: No ano, a hlavně víš, co, menší město, tohle to jako půlka lidí se tam vlastně zná nějak mezi sebou a tady v Praze je to každému úplně jedno, ale úplně.
0: Jako je teda, jako musím říct, že v té Praze jsou lidi hodně tolerantní, třeba jako vůči tomu, že prostě někdo jede prostě v 6:40 autobusem a otevře si prostě jako plechovku. No, co v 5:40, tyjo, prostě.
1: 5:40, no, to nejde
0: 6:40. To bylo. A jezdí tam takhle týpeček každý ráno s náma.
1: A doufám, že nás poslouchá teď.
0: No, tak jako samozřejmě, že musí poslouchat, že jo. Jako to není jinak, prostě, jako ten začíná den s plechovčičkou, no a potom...
1: Takže tím chceš pokračuje. Říct, že jako správný posluchač tady našeho rádia Spin, ne, tak ne, prostě ne, každý ne, začíná ne, s plechovčičkou,
0: ne,
1: nebo...
0: Ne, jenom jako, že si to prostě musí udělat hezký každý
1: Aha,
0: ráno.
1: Jo, tak to,
0: jo, to je tak jako na nervy. Každopádně my se jdeme spolu podívat na první zprávy. Od včerejška platí nový co na objednávky ze zemí mimo EU. Většinou asi objednáváš nějakou Čínu, že jo, z Alíka prostě, nebo z Temu, něco takového. Tak si řekneme, kolik to bude, ticla. Tak je to pro objednávky do 150 Eček a nově platí paušální poplatek 3 eura za každou celní položku, takže za každou kategorii. To znamená, že když si objednáš kryt na telefon, k tomu nabíječku, nějaký ty hadry a k tomu třeba ještě nějakou random blbost, na kterou narazíš po cestě, tak seš tam za dalších 12 euro.
1: Což
0: vlastně se ti docela prodraží, pokud nakupuješ takto poměrně často. Takže možná už se ti víc vyplatí si jít koupit ten originální kryt za 5 kilo.
1: No to rozhodně. Jako takový ty levný obchody, jak to jednu dobu byl mega jako boom, jak jsem sehnal cokoliv třeba za 5 korun.
0: No jasně.
1: Tak to se vůbec nevyplatí už teďka.
0: Jako nevyplatí, no, protože já si pamatuju, tenkrát jsem si kupoval sklíčko na telefon a přišlo mi jich za asi $2.10. Říkám, tyva, za 10 tyva, jako sklíče bych tady dal prostě jako 2 litry. Tak no. Dneska už to tak možná i bude.
1: Tak
0: co tam máš štěstí. Teď, Štefe?
1: Hodně štěstí. Tak já jsem si ještě nic nekoupil doma, bohužel. Jednou repráček, počkej, to bylo skvělé, to vydrželo asi den, tyjo.
0: Byl vodě odolnej.
1: No, to je právě to, říkali repráček do sprchy, no takovou tu přísavku, tak jasně. Já jsem se takhle hezky hodil, tady v Praze to bylo, a říkám, tyjo, a teď něco pustím, to se bude úplně rozlíhat, to bude skvělý, no, a ten repráček nějak jako ta přísavka to nedala,
0: aha.
1: Takže takhle mi jako houpnul dolů do té vody, tam se rozkřupnul, takže jako on asi vodotěsný byl, ale jak se rozkřupnul, tak tam natekla voda všude a zachrčelo a bylo po něm, no.
0: OK. Každopádně my bychom se mohli za chvilinku k těm objednávkám ještě vrátit, protože si myslím, že to by mohlo být i docela zajímavý téma dnešní
1: Jako ráno. Mě by to zajímalo, co si tak lidi objednávají. Jako největší blbost si prostě člověk dokáže objednat.
0: No tak to pořešíme za chvilku.

0: Krásný dobrý ráno všemu Rádia Spin, ještě jednou máme 7 hodin a taky 21 minut k tomu. No a my jsme tady pár minut zpátky nakousli téma, který bychom tady mohli otevřít během dnešního rána, a sice to, jakou největší blbost jste si objednali prostě z nějakého alíku, nebo třeba taky z tému. Krištofe, máš tam něco, co jsi si takhle kdysi objednal mimo teda ten rpáček, nějakou úplně jako kravinu, která ti doma chytala prach?
1: Jo, přemýšlím, mám doma takovou jako divnou sošku někde zaházenou, a to je soška Budhy. Mm-hmm. Která mě tam prostě jenom jako cvrnkla do nosu a byla asi za 20 korun. Říkám, tak to musím mít tady tohleto. A vypadalo to fakt krásně, jako tam byla se srovnání s nějakým květináčem na té fotce, nebo co to bylo, a došla jako, já nevím, tak 10 cm na výšku zhruba. Takže jako skvělý, no, ale mám někde doma a leží tam a přesně jak říkáš, chytá prach, no.
0: Jasně,
1: ale není to zase taková blbost, jako to si dovedu ještě omluvit, říkám si dobře.
0: Jako je fakt, že to může být taková designovka docela.
1: No, aspoň.
0: No tak uvidíme, koho máme na drátě, kdo si taky kdysi třeba něco objednal. Dobrý ráno, kdo tam?
2: Čau, tady David.
0: Čau Davide, tak jakou největší blbost jsi si takhle objednal z alíku?
2: Hele, já jsem si objednal, mně se hrozně líbilo taková ta reklama, jak tam bylo, když se ti mluží přední sklo, tak si tam koupit takovej ten hadr na tý plastový tyčce, tak to jsem si koupil, jako, a ono to vůbec nefungovalo, zvládal jsem to asi po 5 minutách používání, se mi to furt mežilo, jak jsem to zvládal.
0: No, okay. Hele, a takže, něco dalšího jsi ještě takhle objednal, kromě toho?
2: Já tam objednávám, no jako kraviny moc ne, nebo jako kraviny jo, ale jako prostě nevím co, různý světílka, prostě fakt kraviny, ale prostě jako kabely, nabíječky, brzení sklíčka, tyhle ty věci prostě furt, no.
1: A fungujou všechny ty věci?
2: Jo.
1: Fakt jo?
2: Jako, no jasně, nebo já třeba jsem narval do normálně letky, jakoby, na SPZ-ku na podsvícení a ty fungují už asi 8 let.
0: To je dobrý, to mě docela překvapilo. Teda
1: to já těžší se, až kdybych to koupil já, tyjo, tak mě se to fakt jako pokazí první den.
2: Pak ale... jsem se ještě koupil, jo, ještě kravina, ještě jsem si koupil normálně, jsem nějak jsem ztratil šupleru, nebo jsem ji nemohl najít, víš, takový posuný měřítko, mm-hmm. A tak jsem si objednal jako digitální, ne, že to bude ukazovat digitální číslička. No jenže ono to ukazuje v palcích a ne v centimetrech, takže jsem fakt...
1: Hezky.
0: A nějaký přepočítávání to tam už nemá?
2: Ne.
0: No, prostě no.
1: Blázníš přepočítávání.
0: Proč, veď, ono je to zbytečné.
2: To bylo pro americký trh, jo.
0: OK. No tak jo, Dave, hele, moc děkujeme za call, krásný ráno a mě se hezky, čus.
2: Taky, čau.
0: No a ty se nech pozvat na hudební víkend.
3: Další prodloužený víkend je tu. A s ním i další hudební speciál. Radio Spin ti do uší pustí ještě více Eminema. Ještě více.

0: Radio Spin, dobrý ráno, ještě jednou s tebou je Dom a taky Krištof, no a dneska ráno tady společně, ahoj.
1: Ty vole, to je skvělý. To je slušnost, nevím, pozdravit
0: no, tak
1: prostě
0: jako, jasný, že jo.
1: Promiň,
0: no,
1: já už teda nebudu.
0: Ne, v pohodě, hele, jako já vím, že prostě dneska je mezinárodní den pro tě zapomínání, takže možná si zapomněl, že jsme už pozdravili. Nebo ne?
1: Co jsi říkal teď? jsem nějak vypustil.
0: Ne, pohodě, já to chápu, mně se to stává taky na té druhé straně prostě. Jako rozumím tomu úplně. A vím, že Roman by mi za to úplně nejradši dal lepáka, ale já na to budu hodnej.
1: Počkej, kdo je Roman?
0: Kdo je Roman? Jo, no jasně, rozumím. Roman prostě je ten, který mu chodíš nahoru si.
1: Jo, popovíle. Jo, to Roman, jasně, jo, fixu.
0: Ale zapomínáme, chápeme.
1: Co je za den dneska? Pardon, takže?
0: Takže taky mezinárodní den UFO, kdyby ti to nestačilo ještě, že?
1: No tak já jsem taky dobrý UFO, že jo, takže.
0: A trošku. S těma sluchátkama rozhodně. Každopádně, my dneska společně řešíme objednávky z Temu a z Číny a takhle, jako co si objednáváte. Za bizárky mimo vlastně jako Evropskou unii, tak Krištofe, přišlo nám něco do mobilní apky Rádia Spin nebo nepřišlo?
1: No, ještě jsem to pořádně neprojel, já jsem to pořádně nestíhal, takže
0: okay, myslím, nevadí. Že každopádně, my se spolu v tuto chvíli můžeme jít podívat za Michaelem, který si objednal domů docela, jako musím říct, dobrou věc, ale jak to dopadlo? Tak to se nechte překvapit.
2: Ahoj, ale tak manželka scháněla furt konferenční stolky, ne? Říkám, ty vole, na Temu jsou levný, udělám jí radost. Ej, oni přišli konferenční stolky, ale do Barbie toho domečku.
0: Ne, tak jako to se taky může samozřejmě stát, ale mě by zajímalo, jestli tam teda jako už rovnou psali tu velikost, anebo nepsali.
1: To tam nepíšou nikdy.
0: Myslíš si, že to nepíšou nikdy?
1: Ne, jako fakt nikdy. Tam máš obrázek, že jak jsem říkal s tou soškou toho Budhy, prostě obrázek, byl tam vedle květináč a vypadal, že je fakt veliký, ale fakt, není.
0: Květináč ještě tam byl menší než Budha prostě.
1: Jako jo.
0: Že ti neposlali celý setík.
3: Prázdninový Spin ráno. Dominik Musil a Krištof Švehlík. Každý všední den od 6 do 9 na Rádiu Spin.

jsme všichni dospělí. A tak s bráchou na kolejích stírám rosu. A pak ve stanu nad ránem klepem kosu. Je nám zhruba 6 a všechno máme dosud před sebou. Včetně pohledů od lidí, kteří už odešli odsud.

0: Jako musím říct, že jestli se MCmu Geovi něco fakt povedlo, tak je to přesně tahle ta věc s Blue Effectem. Prostě yes. Je to track, který tě chytne za srdíčko, zároveň tam prostě se rozjede ta nostalgie.
1: Ten mashup,
0: ta
1: no.
0: Nostalgie, to prostě jako k tomu, k těm pelíškům a fakt jako hraje to úplně skvěle. Takže velký shoutout za tenhle ten track, za mě teda jako hrozně příjemná věc. Stop. Každopádně, my tady společně dneska ráno řešíme vaše objednávky, které jste se objednávali kdysi jako ze zemí mimo Evropskou unii, dost pravděpodobně teda z Číny, protože to je asi tak jako nejproflánklejší destinace, ze který se takhle jako můžete objednávat něco levnějšího než je u nás. Tak my se jdeme podívat na to, co jste si objednali. Měli jsme tady Michala, kterýmu přišly malý stolky.
2: Ale to je fakt jako klasika tady tohleto, podle mě.
0: Jako, asi bych to taky čekal, no, že mi nepřijde úplně jako ten největší konferenční stolek, který se objednám. Každopádně my se jdeme podívat taky do mobilní apky Rádia Spin za Jakubem.
3: Čau kluci, tak já jsem si tenkrát z Temu objednal takový ten kulatý ten vystavač, víš, jak jezdí sám a podle krabice, co mi přišlo, tak říkám, to je nějaký malý, ne? To rozbalím a velikostně asi jako desertový talířek, který dlouho hledal využití. Tak říkám, že mi to bude aspoň vytírat v koupelně a nasálo to vodu a nějak to zkratovalo.
0: Tak prostě, to bylo rychlý, ty vole.
2: To prostě eskaluje úplně do absurdna, že jo. Objednáš si vysavač, aby jezdil sám, pak ti přijde maličký jak dezertní talířek, pak ho teda využiješ a pak ti to stejně vyskratuje voda.
0: Prostě, ty vole. Investice za všechny prachy tohleto. Rychlá doprava na Rádiu Spin, jdeme se podívat na to, jak to v tuhleto chvíli vypadá v regionech. Tak
2: přesně Christophe, tak, jdeme se na to vrknout. Klasicky pořád ta Rudná v Ostravě, no, prostě u Sizdu do Vítkovi se tam pořád nějaký crash, díky tomu asi 10 minut zdrženíčko. Celkem čerstvý crash na Líšeňský. Jo, to je, no, jazykolám, už to přichází. V Brně tak je tam crash a ta část, tu jsem si uložil, ten crash jenom kvůli tomu, že ta část tam se jmenuje Malá Kajdovka.
0: Malá Kajdovka.
2: A to zní tak pěkně.
0: Nikdy se překvapilo takhle během dopravy, že Brno má taky své vlastní vinohrady, takže
2: no jasně.
0: Takovýhle věty se najdou v Brně. Každopádně, co se týče Brna, tak ještě D1 na příjezdu do Brna poskakuje, takže tam určitě pozor. No a poskakuje taky D8 na příjezdu do Prahy a to kvůli uzavírce, nebo respektive kvůli práci na silnici, která je Vegbelský, ze který se to teda táhne. Zhruba až tak někam přes Cíneckou, skoro až ke Zivům, takže tam určitě počítejte s nějakým tím zdržením. No a co se týče crashů po Praze, tak určitě si dávejte pozor v Radlický, potom taky na sjezdu z desítky na Pražský okruh a další crash mi tady hlásí Holešovičky po směru do centra. Každopádně, kdyby cokoliv, tak dávejte vědět 210 32 330 mobilní aplikace Rádia Spin.
4: Automoto Spin, tvoje rychlá doprava na Spin Radio. Rádio Spin vítá všechny spinnery z Benešova. Nově tu vysíláme na 985 FM. Řekněte to všem, ať si nejvíc repu v republice vychutná každej, kdo má na něj chuť. Jsme Rádio Spin.
5: Říká se, že největší krása se nachází pod povrchem. Když navštívíte naše jeskyně v Olomouckém kraji, přesvědčíte se, že je to pravda. Z Brašovské, Javořičské, Mladečské, Špičák na Jesenicku. Už nehledejte tip na výlet. Začněte na caves.cz. Psáno caves.cz.
4: Rádio Spin je jediný rádio, který ti dá do uší hip-hop. Hrajeme old school

0: rektum. 7.43, Krištof a taky Dominik, 2. červenec, čtvrtek, svátek slaví Patricie, musíme se trošičku rozmluvit po těch dvou písničkách.
1: Ne, to je v pohodě.
0: No a my se společně dneska věnujeme tématu, co nejdebilnějšího, ještě takhle řekl, prostě si objednali z Číny, protože vlastně jako teďka vyšlo najevo, nebo respektive včera vyšlo to, že pokud objednáváš něco mimo Evropskou unii, tak budeš platit speciální cla a myslím si, že to jsou nějaký 3 Ečka za každou kategorii zboží, který objednáváš.
1: Takže což se nezdá, ale je to dost.
0: Je to dost, ono se to nasčítá, no. Kor, když teda jako objednáváš prostě, co se ti zlíbí, že jo, tak ono to stojí prostě pár korun, takhle jako občas někde stí z toho zahraničí. No a pár korun stálo taky tričko, který si objednával, Dave?
2: Stálo se mi, nedávno jsem se tam objednával, konkrétně jsem si objednával trička a šel tam jedno pěkný zajímavý tričko, že jo, super logo, auta, vypadá super, dobrá cena. No, místo toho mi přišla podprsenka ženská.
0: Když si prostě z tebe někdy udělal dobrý den, takhle
1: to. A bez tak si to Dave jenom omlouvá, bez tak bral podprsenku, teďka se tady vyšný.
0: Jakože by měl teďka nový módní doplněk. Tak my se jdeme podívat ještě za Petrem, protože třeba Petr, ten si zase svoji objednávku docela vychvaluje.
3: No kluci, tady Petr, takhle, já bych chtěl říct, že ne všechny věci z Číny jsou hovadiny, nebo že je to hnus nějaký. Já jsem před lety, asi 6 let zpátky, jsem si objednal dohledávačku na kov, jako k detektoru kovů, to je takovej váleček, měli tam i dopravou asi za 250 kaček, tak jsem si vzal dvě, protože u nás to je kolem 3-4 tisíc. S kámošem jsme tu jednu rozmontovali a ona je úplně stejná, jako ta, je jako ten originál, akorát to nemá prostě tu nálepku té firmy, co to prodává za ty 3-4 tisíce.
0: Okay. Takže se to zrovna vyplatilo teda.
1: Takže možná jo, možná fakt, když to trefíš ten zlatý grál, tak potom se to vyplatí, no.
0: Tak ono víš, jak to je, hele, designed in California, made in China, prostě. Takhle to funguje evidentně u všeho. Každopádně, pokud teda Petr ještě dovršil svoji výpravu s detektorem, tak si myslím, že z toho ještě něco hezkýho mohl kápnout dál. Každopádně, docela hezkou story tady má taky Dominik.
4: Hele, mi nějak čínský obchody úplně minuli, ale koho to nebylo, byl můj děda, který to začal objednávat úplně všechno. A jednou mi chtěl takhle objednat Segway, bylo mi asi 15. A jelikož neumí anglicky a to, tak si to nepřečet, že jo? A nepřišla mu divná cena, že 250 Kč za Segway, že to je nějak málo, tak mu přišel kryt, no. Tak jsem dostal od něj kryt na Segway a od té doby ho máma Segway jsem nikdy neměl.
1: Krásný.
0: Je to taková jako hezká ozdoba, ne? Do kouta prosím obejváku no, si
1: jako jo, a jako chápu taky, že to byl děda, protože moje babička taky jako nejela na tu vlnu, že objednávala jednu dobu z internetu hodně a miluju svou babičku, ale třeba jednou si koupila že k televizi, že, to bude, že na tom bude ležet takovou matračku, dejme tomu nafukovací, jo. A nakonec jsem ji dostal já jsem myslel, že ji jako nějak aspoň využiju, či babička jasně říkala, že jako to úplně nedá, že nemá pumpičku, nechce se jí to nafukovat. Já si myslím, že mi to dala kvůli tomu, že na tom fakt jako nejde ležet, kámo. Mám to u sebe doma teďka v pokoji a měl jsem tam místo gauče jednu dobu a to nešlo. Na to jsi sedl a sjel si z jedné strany, ne? Teďka si sedl jako trošku dozadu a to se s tebou převrátilo dozadu. Říkám, kámo, ale tak kdybyste někdo chtěli, tak si řekněte, já vám to matračku.
0: Kdybyste někdo chtěli, tak vám pošle Krištof, pošle matračku, která je vlastně úplně k ničemu.
1: Dáme si oni soutěž.

0: Fajn ráno. Mashup.
1: Já vám musím něco napráskat. Včera se tady Krištof tak jako chlubil, že by na dnešek mohl připravit mashupek. A Krištof, jak to dopadlo?
2: No, dopadlo to výborně. To, co teď uslyšíte, tak je můj mashup, který jsem tady sám vlastníma rukama vlastnoručně vytvořil. Nikdo jiný mi s tím nepomáhal, nikdo jiný to neudělal za mě.
1: Jasně. Jasně, kdyby si nelhal aspoň, kdyby si nelhal.
2: A teď ne, takhle roste ten nos a s tím se oddaluje ten mic, protože ten nos mi takhle roste.
1: Takový náš malý spinovský Pinokio, no tak my se jdeme podívat na to,
2: Spinokio.
1: Jak ten pro... No nic, tak
2: pardon.
1: Tady má... tak tady máte mashup.
3: Haló, haló, školní hlášení.
1: Dneska je to easy, ne? Jako,
2: jo,
1: je tam
2: jo.
1: Možná jedna patovčička, kterou si myslím, že budou vidět jenom opravdový jako jak to říct, jo? Jako, že
2: fajnšmekři.
1: Ano, to je to správný slovo, děkuju. Takže pokud máte už jako rys, tak si myslím, že odhalíte i tu poslední věc. Každopádně, abych vás tak jako uvedl, tak jsou tam dneska 4 věci na hádání. Mm-hmm. Takže jdeme se ten mashup připomenout a uvidíme, jestli tady je Spinokiovi za chvilku spláskne nos, nebo jestli tady bude šťouchat do majku ještě po zbytek dnešního rána.
3: Haló, haló, školní hlášení.
0: Poznal jsi trojici tracků?
4: Pošli nám voicestopku přes apku Rádia Spin.
0: Nebo volej 210 32 30 30. Právě teď.

0: Spin ráno. Meša. A ještě jednou ti přejeme krásný, dobrý čtvrteční ráno. S tebou je Dominik a taky Spinokio Krištof.
1: To chytlo.
0: Hele, jako chytlo se to mega, kámo. Jakože to musím říct, že tohleto je věc, která se tady s tebou ponese už do konce konců.
1: Já jsem rád, že jsi na stejný vlně humoru, ale
0: jo,
1: fakt,
0: já
1: ty
0: miluju
1: tátovský vtipy,
0: jako to je úplně nejlepší, jakože mě taky říkají pan domácí, ty vole, kápeš. Každopádně my se společně jdeme podívat na to, jak se typovali ve dnešním mashupu, ale ještě předtím se ten mashup budeme připomenout.
2: Halo, halo, školní hlášení.
0: Tak zatím víme, že jsou tam čtyři věci. Hmm. Tak jdeme se podívat za Michalem.
3: Ale já tam slyším obecnou školu a možná mafii.
0: Mafii tam neslyším ani já, ale jdeme se podívat ještě za Petrem.
4: Jo, kluci, tady Petr, tak podle toho, co dneska na mých Pinokio, tak si myslím, že tam je obecná škola, jinak neslyším vůbec nic.
0: Čemu se smějí?
1: Ne, ta mafie, já naprosto chápu, co tam, kdo to byl, Michal, že jo, co tam Michal slyší, jako
0: jo,
1: mafii.
0: Jako my, jo?
1: Jo, jo.
0: Ok, no tak dobře. Tak obecná škola, ano.
2: Halo, halo, školní hlášení. Hmm. Naše škola získala několik vstupenek na divadelní představení Idiot. Rodiče, kteří chtějí vidět idiota, nechť přijdou do ředitelny.
0: No, my spolu jdeme podívat ještě za Jirkou, který typuje další věc.
5: Dobrý ráno, tady Jirka. Já tam slyším znělku ženatý ze závazky.
0: Hezky pěkně, ženatý ze závazky tam máme. No, aby toho nebylo ještě úplně málo, tak tady máme druhýho Jirku.
6: Hele, tak já jsem na 100% poznal dvě věci, a to křemílka Vochomurku a obecnou školu.
0: A křemílka Vochomurka, tak přidáváme.
1: Já si myslím, že toho křemilka Vochomurku, tuhle znělku myslel Michal tou mafii.
0: Myslíš, že jo?
1: Jo, jo, protože to trošku zní jako ten soundtrack z Mafie jedničky, že jo?
0: Tudu, no, okay. Tudu. No tak my si jdeme ještě jednou poslechnout, jak ten dnešní mashup zní a uvidíme, jestli teda ten křemilka Vochomurka zní jako ta mafie nebo ne. Každopádně v tuto chvíli máme odhalený tři věci ze čtyř, takže zbývá poslední.
2: Halo, halo, školní hlášení.

0: A my se jdeme společně ještě podívat také na to, co nás během dnešního nečeká venku, protože nás toho samozřejmě asi pravděpodobně čeká hodně, protože ve chvíli, kdy už venku nejsou 40, ale budou teploty kolem 23 stupňů Celsia, tak si myslím, že je to úplně ideální počasí na to si někam vyrazit, jít se, jak říkal Krištof, někam projít. Krištof chodí rád, chodí hodně, takže třeba ho někde potkáte. No a krom toho můžete vyrazit samozřejmě kamkoliv, protože v tomhle tom počasí se dá dělat doslova všechno. Mm-hmm. Možná jenom asi ne se někde koupat, protože na to už je asi zima, ne?
1: Těžko říct, jo, pokud máš vyhřívaný bazén, tak...
0: No, to nemám.
2: Spin Radio.
3: Radio Spin Death Dabou. Radio Spin vysílá v dabu celoplošně. Věděli jste, že digitální vysílače jsou energeticky míň náročný? Takže jejich provoz je vlídnější k životnímu prostředí?

0: 8 hodin a 9 minut, ty posloucháš Radio Spin, s tebou je dál Dom a taky Krištof, a my jsme tady společně během dnešního rána řešili blbosti, které jste si objednávali s tému. Já jsem si tady během dnešního rána vzpomněl na to, že my jsme si kdysi s bráchou objednali čokoládovou fontánku, která musím říct, že byla naprosto famózní, protože vlastně jako jsme do ní dali tu čokoládu, teď prostě jako se to rozehřálo, yes. To. A samozřejmě nám se povedlo udělat to, že my jsme tu fontánku nevyčistili, takže už jsme si v životě z toho žádnou čokoládu neudělali, takže ono to stálo asi 5 kg a použili jsme to jenom jednou.
1: Jenom jednou. A stálo to za to aspoň?
0: Jo, jako bylo to super. Jakože ono to nemělo úplně jako tu fontánku, kdo ví jak vysokou, ale prostě jako
1: no, tak to ne,
0: pro ten
1: to,
0: pocit,
1: no, jasně,
0: myslím, že to bylo docela dobrý. Každopádně, my jsme tady dneska ráno měli Davea, který se objednal s tému tričko.
2: Stalo se mi, nedávno jsem se tam objednával, konkrétně jsem se objednával trička, a šel jsem tam jedno pěkný zajímavý tričko, že jo, super logo, auta, vypadá super, dobrá cena. No, místo toho přišla potvrzenka ženská.
0: No a Krištof se tady během dnešního rána tak jako trošičku šťoural v mobilní aplikaci Rádia Spin a něco tam našel.
1: Jo, já jsem tam našel vzkaz od Rudy. Mám pocit, že to byl Ruda, pokud se nepletu. Nebo
0: myslím
1: nebyl?
0: Si, že to byl Jakomba.
1: Ne, byl to Jakomba, je to
0: takže
1: tak, no.
0: Jakombo.
3: Dave si totiž určitě objednával tričko s logem BMW, proto mu radši poslali podprsenku a ne

0: Wiley. Radio Spin, Dominik a taky Krištof, máme 8 hodin a 12 minut k tomu, no a my pokračujeme společně ve Spinránu. Kdybychom se teďka mohli podívat na jednu, myslím si, že docela důležitou zprávu, a to konkrétně teda pro sportovní fanoušky, protože trenér Miroslav Koubek končí ve funkci hlavního trenéra mezinárodního fotbalového týmu. Já si myslím, že je to asi docela jako legitimní domova, protože on sice po 20 letech kluky dostal na mistrovství světa. Co se tak jako...
1: Nic, povídej.
0: Jakože po 20 letech kluky dostal na mistrovství světa, ale bohužel ty skončili jako poslední ve skupině, takže dohoda s Fačero si myslím, že byla docela jako na místě.
1: Jsem chtěl říct, že mi to všechno strašně mrzí, protože já vůbec nevím, to je pan Koubek, se přiznám.
0: Já jsem to taky doteďka nevím.
1: Já vůbec nejsem sportovní fanoušek. Jediný fakt, co jsem viděl, bylo, že jsme prohráli snad s Mexikem nebo s kým, s Jihoafrickou republikou, nebo co to
0: já
1: bylo.
0: Já myslím, že to podle mě úplně ze všema teda jako.
1: Nebo ze všema? Nějaký byla remízka.
0: Možná jako nějaká remíza tam byla, ale jako mi nedopadlo to asi úplně nejlíp, no teda jako četl jsem, že prostě jako jsme poslední ve skupině, takže se tam kluci s Fačer a tady s panem trenérem Koubkem dohodli na to, že prostě jako dá to místo někomu dalšímu, ale kdo ví, hele, třeba ve finále během dalších 20 let se díky tomu novému trenérovi dostaneme znova na mistrovství světa a
1: bychom to mohli zkusit my dva, co?
0: Ale já jsem takový typický čutálista, no.
1: No, jako, já taky, ale.
0: Já se svýma kilama to hřiště přeběhnu tak maximálně do vápna. Tam se nedostanu, ty vole. Damn, that white girl got some ass.

0: Rádio Spin uvádí Pravda nebo lež.
1: Je to přesně tak, přišel čas na to dát si další Pravdu nebo lež, tentokrát v Krištofově režii. Krištof už se tady tetelí, už se na to těší.
2: Já se těším, já jsem říkal včera, že jo, první výhra pro mě, tak já se těším, co z toho bude dneska a doufám, že vás porazím. Ale musím říct, že to bude trošičku lehčí, myslím si to teda.
1: Myslíš si to? Jo. Já říkám taky vždycky a ve finále to nebude úplně.
2: Jo, no tak uvidíme. Já nahodím poker face a uvidíme, co spineři, no.
1: Dobře.
2: Každopádně tématem dnešní Pravdy nebo lži, tak bude něco hodně tematického, hlavně ke včerejšku teda, a budou to bouřky.
1: Já miluju bouřky. Strašně dobře se během nich spí.
2: Ano.
1: Tak jsem zvědavý na to, co jsi si pro nás připravil. Každopádně potřebuju teďka dva z vás, který se tady se mnou poperou o vítězství na 210 32 30 30. Takže potřebuju dva pomocníky. No a začínáme za necelý 3 minutky, tak volejte. Ano. One line flows, yeah, I got some of those.

0: Rádio Spin uvádí Pravda nebo lež.
1: Kristofe, já mám pro tebe špatnou zprávu na dnešní ráno.
2: Proč pak?
1: Protože jsme na tebe opět tři.
2: To nevadí, to se uvidí.
1: O to se uvidí, no tak uvidíme, hele, jestli další dvě hlavy týhletý saně, která tady proti tebe sedí, tak jestli budou dostatečně šikovní na to, aby mi tady pomohli, ale věřím tomu, že jo. Na drátě číslo jedna mám Dave'a. Dave, dobrý ráno.
3: Čau, opr Dave.
1: Tak ty jsi tady měl takový autíčkářský vzkaz?
3: No, takový krátký vzkaz, mám pocitilo Ruda nebo Kuba, teď nevím. A on je toho trička. Nebylo to bavorácký tričko, ale tričko pro Audiny.
1: No jo. Jsme se tady bavili, že to autíčkářský rebelství je prostě, nebo rebelství, ta konfrontace tady prostě jako funguje a fungovat asi pravděpodobně bude vždycky. My jsme se tady totiž s Kristofem dohadovali, že prostě jako jak my nejsme úplně autotypy, takže já bych se nad tím asi úplně nepozastavil, ty vole. Nebo co ty, Kristofe, pozastavil bys se nad tím?
2: Já vůbec, co si říkám. Já auto moc nerozumím, takže...
1: Tak doufám, že taky nerozumíš bouřkám a že tě třeba jako dneska ráno porazíme. Každopádně mám tady ještě pomocnici a to je Dara. Daro, dobrý ráno.
4: Dobrý ráno.
1: Tak jak se máš takhle při čtvrtku?
4: Super, už jsem v polovině času, kdyby končit z práce, takže super.
1: Nekecej, od kolika děláš?
4: Já dělám od 4 hodin ráno.
1: Ty kráso, co děláš?
4: Rozvážím balíčky pro jednu společnost.
1: Hustý, tak to... A zase na druhou stranu, jako to vstávání je krušní, co si budem povídat, ale jako jestli prostě... Počkej, máš teďka za sebou 4 hodinky, tak jestli jdeš ve 12 domů, tak to je super, ne?
2: To je pohodinda.
4: No jasně.
1: Tak to je boží, to je boží. No tak jo, tak my se jdeme spolu ponořit do pravdy a lži, takže Kristofe, jaká bude otázka číslo 1?
2: Pojďme na to, tématem jsou bouřky a hnedka jako první statement tady mám. To, že blesk může udeřit do stejného místa vícekrát, je jenom mýtus z filmu.
1: No, já si myslím, že jednou už jsem tady bouřky dělal taky.
2: Jo.
1: A mám takový pocit, že blesk klidně může udeřit do jednoho místa víckrát. Daro, co myslíš?
4: Já si to taky opravdu myslím.
2: Jo.
4: Myslím, že to je možný.
1: Dave, jak ty jsi na tom? Jaký na to máš názor odborný?
3: Jo? Já souhlasím s váma.
2: Jste v tom zajedno, jo?
1: OK. Tak
2: není to jako výmysl Hollywoodu tady tohle?
1: No, není to výmysl Hollywoodu, je to výmysl přírody, že blesk může udeřit do jednoho místa dvakrát. Takže pokud se nepletu, tak je to lež? Takže označujeme lež?
2: No dobře, označujete ji správně, je to lež, ano.
1: Nádhera.
2: Je to tak, mám tady jen tak jako pro příklad, že třeba Empire State Building, tak ten zasáhne blesk jako dvakrát a vícekrát za jednu bouřku v průměru asi 23 až 25krát ročně.
1: Tak on je docela vysoko, takže no. Tam není moc šancí, že by se ten blesk netrefil, že jo?
2: Dobře, jdeme dál.
1: Tak jdeme dál.
2: Druhý statement. Blesk je žhavější než povrch slunce.
1: To vím.
2: Nekecej.
1: To vím, ty vole.
2: Nekecej.
1: Jo. Tohle to je totiž pravda. To vím, to mám nastudovaný, protože miluju bouřky a miluju všechno okolo. Takže...
2: Co si o to myslí, kolegové?
3: Je to pravda?
4: No, tak já si to taky myslím.
2: Nevěřte mu, on to na mě mrká teďka. On to na vás všechno jenom hraje.
1: Počkejte, ty vole, já bych vás tom nenechal, teď já
2: on
1: jsem
2: to na vás jenom hraje.
1: Váma,
2: ne? Neposlouchejte ho, vůbec ho neposlouchejte.
1: A ticho tam. Tak. Tak,
2: tak co vy na to? Označujeme pravdu nebo lež?
1: No tak
4: já myslím, že to je pravda, já taky.
1: Já si taky myslím, že to je pravda, takže označujeme pravdu.
2: No je to pravda, no.
1: Jo. Tak pojď ještě jednou.
2: No jo, no, blesk kolem 30 000 stupňů, samozřejmě, a slunce 5,5.
1: Já vím, to si pamatuju.
2: Ach jo. To je dost,
1: že? Se divím, že nás to tady nezapálí.
2: No. OK, třetí statement. Pravděpodobnost, že vás během života zasáhne blesk, je vyšší než výhra hlavního jackpotu ve Sportce.
3: No, tady váhám.
1: Já teda taky.
2: A s tím jsem si dal fakt záležit, dělal jsem si rešerše.
1: Ale mám takový pocit, že ty lidi, kteří zasáhnou v životě blesk, takže Sportku asi, nebo loterii rozhodně jako nevyhráli, takže si myslím, že spíš asi je vyšší pravděpodobnost, že tě zasáhne blesk, než že vyhraješ v loterii.
3: Ale já když si rozhodnu si hypoteticky, tak znám víc lidí, co zasáhl blesk, než co víc, než co lidi vyhráli jackpot, to je úplně do toho nebyl mě zamotal, já se omlouvám.
2: Ne, pojď, ty fakt znáš někoho, koho zasáhl blesk?
3: Jo, že prostě je tam vyšší šance za mě.
2: OK. Takže co myslíte?
1: Co myslíš ty, Daro?
4: Já si myslím, že to je taky asi větší šance, no, že tě zasáhne blesk, než když bychom někdo vyhrál.
1: Já si to taky myslím, hele, protože znám dokonce i lidi, kteří zasáhnou blesk dvakrát.
2: A nevyhráli nic ještě.
1: A nevyhráli nic, no. Jako je to fucking smůla, ale jakoby... Jo, já si myslím, že bychom to mohli označit jako pravdu. Jo, souhlasíte, týme?
4: Já jo.
1: No tak označujeme pravdu.
2: Hele, dneska je to 3-0.
1: Yes, yes, yes, pravda. Yes, yes!

čau. Teďkon mířil z Potrva, je 6 ráno, není mi moc dobře, ale uvědomil jsem si, že ty nejdůležitější věci v životě jsou mít se dobře, mít někoho, mít co pít a mít pěkný počasí na Senoseč.

0: Rychlá doprava na rádiu Spin, jdeme se podívat na to, jak to v tuhleto chvíli vypadá na silnicích. Tak začne Krištof s regionama.
1: Pojďme do těch regionů, no. Pořád mi tady svítí ta Ostrava na tý Rudný u sjezdu do Vítkovic. Tam proběhnul nějaký crash a díky tomu se tam zdržíš teďka asi průměrně 10 minut. V Brně se to hodně vyrojilo. Tady je ulice Líšeňská, tam čekají crash, potom v ulici Brněnská, tam jsou dokonce dvě vozidla v sobě. A jedna bouračka mi tady svítí taky v Chebu na ulici Ašská.
0: OK, takže tam určitě jezdíte opatrně. Opatrně jezdíte také na dálnicích, konkrétně na D1 a D2 na příjezd do Brna, protože tam to poskakuje. Poskakuje taky D7 na příjezdu do Prahy a D8 na příjezdu do Prahy, takže tam určitě pozor už zhruba tak někde od zdiv. No a co se právě samotný týče pro tuto chvíli, tak nějaký to zdržení naberete na Pražském okruhu, tam se bourá mimochodem v okolí Řeporyjí po směru na Barrandov, takže tam určitě dávejte pozor. Další crash mi tady v Praze hlásí taky Radlická, takže i tam jezděte opatrně, no a ulice Barrandovu, tam je crash číslo 3. Kdybych měl vypíchnout kolony, tak to je taková ranní klasika, Barandák, potom taky Štěrbolská spojka, Pražský okruh
1: a Nuselák.
0: A potom taky samozřejmě Nuselák, Legerka a nebo taky Kbelská. Kdyby cokoliv, tak dávejte vědět 210 32 30 30 mobilní aplikace Rádia Spin.
2: Automoto Spin. Tvoje rychlá doprava na Spin.

0: někdy peklo, nikdy zase nebe. Někdy klid, někdy hrozně klepe. Tak tam nesuj takhle blbě a otevři dveře.
1: Pusám něco jinýho, prosím, Spine.
2: Pojď to rozpálit, pojď.
3: Rádio Spine.

0: na jednoho. Ve Spin ránu na Radio Spin.
1: No a my pro vás něco máme. My pro vás máme krásný tričko Radio Spin.
2: Jo, jo.
1: Jednoduchý černý tričko, který má na sobě logo Radio Spin. A myslím si, že to je věc, kterou budete hrdě nosit. Pokud ho dneska vyhrajete, že jo?
2: Přesně tak.
1: Co si budeme povídat. A třeba Krištof, ten se na něj dělá záluz. Ten, kdybyste nezavolali, tak se
2: trošičku,
1: na něj zahraje.
2: Ale teď ho má na sobě Dominik, takže ten, kdo ho vyhraje, tak ho má po domově, jo?
1: A tak to je docela výhra, ne?
2: Dědík
1: tričko po mně.
2: To si myslím, že je otázka na,
1: na spinnery.
2: Na úterní
1: ne,
2: téma
1: tak jako
2: potom.
1: Tak, či tak si odnesete kousek spinu prostě odsaď. Každopádně přesně. Záleží na tom, jestli vyhrajete. Takže 210, 32, 30 startujeme za necelý dvě minutky.
2: Když,
1: takže...
2: když nevyhrajete, tak si odnesete kousek splínu. Pardon, já už končím s těma vtipovat.
1: To je jasně, spinoky, jo.

0: na jednoho. Ve Spin ránu na Radio Spin.
1: 8 hodin 41 minut, ty posloucháš Radio Spin, s tebou je dál Dom a taky Krištof. Startuje hra jeden na jednoho, ve který hrajete o krásný tričko Radio Spin, který sice je trošičku starší, není to úplně to nejnovější, co jsme tady měli, ty prostě zmizely úplně neskutečným způsobem, ale nějaký trička, který jsou sice starší, ale krásný s logem Radio Spin, tady prostě ještě pro vás máme, takže rozhodně doporučuji si zahrát ve hře jeden na jednoho, a to proti Festerovi, který je na lince číslo 2. Festře, čus.
2: Čau, čau.
3: Ahoj.
1: Tak, jaký máš zatím čtvrtek, Festře?
2: Ale teď momentálně jedu do práce, mám si vemu dodávku a jedu do Rakouska něco dělat.
1: Takže... A tak to máš docela hezký, hele. Zatím teda musím takže říct, že jsme vlastně přikloněni tobě, protože zatím pro tebe nemáme soupeře, takže čekáme ještě na někoho,
3: zatím vyhráváš,
1: kdo se objeví na lince číslo 1, takže pokud někdo chcete ještě trička Radio Spin, tak určitě cinkněte na 210 32 30 30, protože na to máte úplně jenom chvilinku, no a někdo tu chvilinku využil, tak kdo tam, dobrý ráno.
4: No čau, to je David, tak já to zkusím znova, snad už to nebudou herci.
1: No, tak to tě moc nepotěším.
3: To se strefe. A David to teďka típnul?
1: Ne, netípnul. David,
4: ne, netípnul, ale se mějším, jako jestli jako budu bojovat, nebo to vzdám.
3: Ne, bojuj,
1: ne,
3: vzdávej
1: bojuj. To, nevzdávej
2: to. Ne, za mě klidně to zde, jako, no. Fakt.
1: Tak bojuj, ne?
3: Bojuj!
4: A ne, tak to zdej ty a bude...
1: Jo, David už to zkoušel včera, on si to
3: tričko pohádejte se, správně.
1: Ne, nehádejte se. To, že hrajete proti sobě, ještě neznamená, že se nám musíte tady pohádat. Ale, hele, kdo neskusí, neví. Davide, třeba to bude stát dneska při tobě, to štístko.
4: Tak zkusíme, no.
1: A kdyby ne, tak já ti zítra udělám nějaký téma na přání, když tak, jako když
3: no.
1: budeš
3: hodný.
1: Jo?
4: No zase dobrý, zase takový výhody, jako nevím, no.
1: Ne,
4: to si
1: tak
4: můžeš
1: jako,
4: říkat takhle do éteru.
1: Ale to víš, že můžu, to, my to i řekneme do éteru, jaký téma si tady budeš přát na zítra.
4: No, to se nedovolám zrovna, já to úplně viděla.
1: Hele, je to dost možný. Každopádně my jdeme na otázku číslo 1. Připomínám, že pokud chcete odpovídat a nepřihrát bot na druhou stranu, tak musíte nejdřív zakřičet svoje jméno a nechat se vyvolat. Takže otázka číslo 1. Jak se jmenuje křestním jménem herec Nárožný?
2: Davide. Petr?
1: Jo. Wow.
3: Banger.
1: Davide, hezky pěkně. Festře, kdy jsi se zapomněl?
2: Vůbec neznamená, takže...
1: Fakt ne, jo.
2: To mi dělá velký
4: problém. Dobře, no konečně, náš souboj bude legendární.
1: Tak Festře, jestli jsi viděl Macha a Šebe s tobou, tak to je přesně ten pán, který naspíval tu písničku a celý to vyprávěl.
2: Dobře.
3: A nebo z Čertiny jsou žerty, tam dělá toho kaprála, jak se tam zlomí šavly
1: jo,
3: a nahání tam všechny.
1: A nebo v hospodě výčepního, že jo. Tak, Krištofe, otázka okay. číslo 2.
3: Hele, pojďme na druhou, jo. Tak, pánové, budu od vás chtít vědět křestní jméno herce Langmajera.
2: David.
1: Jiří, jo.
3: Je to tam?
2: Jo. Ale když neřek jméno, ale...
1: Řek jméno.
2: Jo, já jsem, dobře, pardon.
1: Já to miluju, tuhle hru, ty vole, boží.
2: V pohodě.
1: Tak hele, do třetice...
4: Jak jsem říkal, že nemám rád český herce, tak Langmajer je jediný, který ho jako tak nějak jako mám rád.
3: No, tak prosím.
1: No tak vidíš, tak ti dneska Langmajer vyhrál tričko. Ale jdeme ještě do třetice, ne? Dáme si ještě poslední
3: přesně,
1: otázku.
3: Přesně, vykoupení.
1: Festře, hele, ať to není úplně so studou, tak jak
2: dobře,
1: se jmenuje, jak se jmenuje herec Hádek?
3: Protýkám, že to je krásné jméno.
1: Přesně tak.
3: Fakt jako vlastně, nejhezčí jméno, který byste mohli slyšet normálně, to je fakt.
1: Vlastně tady sedí naproti mě. Skoro Hádek takový.
2: David?
1: Davide.
2: On to je Krištof.
1: Krištof,
3: no, ano!
1: Tak jo, David.
3: Takový krásný jméno, ty jo.
1: David na to, jak se bál, tak dneska má hat-trick, takže Davide,
2: krásný.
1: My ti gratulujeme. No a Festře, ty nezoufej, zahrát si můžeš určitě zase zítra. A dám ti vlastně třeba stejnou výhodu, jako jsem dával nebo nabízal Davidovi. Klidně si řekni téma na zítřejší hru jeden na jednoho.
2: Dobře, tak dáme sporty třeba.
1: Sporty, dobře, tak já si tady píšu sporty a zítra speciálně pro tebe připravím i nějaký sportovní otázky, tak doufám, že se dovoláš a že to,
2: dobře,
1: že
2: to určitě zkoušet.
1: Neprožije peklo zítra, místo tebe. Tak jo, Davide, vydrž mi na drátě, Festře, my se třeba slyšíme zítra, ale užívej.
2: Jasný, mějte se, čau. Got some mango hype, choose a bag of chips. Rolling through the city and we hide behind the tents. In the Benzo, got the swisher out the window, then we dip.

0: corner store, 2 a.m. Got some mango high, choose a bag of chips. Rolling around the city and we hide behind the tents. Spin Rano Mashup.
1: A ještě jednou ti přejeme krásný dobrý ráno tady z rádia Spin. Máme 8 hodin a 50 minut. K tomu 2. červenec, čtvrtek, malý pátek. S tebou je Dominik a taky Krištof. No a my pokračujeme v Mashupu. S náma už je ve studiu, ale taky Vicky, protože Vicky sem chodí takhle pravidelně každý všichni den. Tak dobrý ráno.
2: Vicky chodí do práce takhle, ano.
3: Ano.
1: No ale občas nedorazí.
3: Pravidelná návštěva, vážně, ještě se mi nestalo, že bych nedorazila.
1: Protože minulý pátek, nebo předminulý pátek se mi stalo, že prostě tady máme setík, máme tady party, otevřou se dveře a říkám čau Vicky! A tam Zuzka.
2: Aha.
3: Jo, takhle.
2: To se
3: jo,
2: počítá.
3: Jo, jako jednou prostě za uherský rok, prostě. Ale tak to bylo zase hezký, že viděl
1: jo? Jo, tak jako samozřejmě, že jsem viděl Zuzku po dlouhý době, po týdnu asi potom po našem mejdánku.
3: No, my jsme měli mejdánek, no, ale jinak by to byla další doba asi.
1: To je pravda, to je pravda. Každopádně, Vicky, my jsme tady dneska na kousy před hodinkou mashup.
3: Oh.
1: Mashup, tady si myslím, že by se tě mohl dneska líbit, protože minimálně věřím, že 3 věci odhalíš.
3: Fakt jo. Hele, Big Těšink, mě by zajímalo ještě, dělal ho dneska Krištof teda?
1: Ne, vyprdnul se na to.
2: Ne, kecá.
3: Crazy.
2: To je všechno moje zásluha tady tohleto a nesouhlasí ta částka s ničím, tak. Jdeme si to dát, prosím, ať už je to za náma, jo.
1: Jdeme na to.
4: Haló, školní hlášení.
2: No, Vicky, teďka, kdybyste ji viděli, nastoupil takový výraz jako bolestného intelektuálního porodu.
1: K tomu jí 100% projel mráz po zádech, teda, když to slyšela. Chceš to ještě jednou, Vicky?
3: Jo.
4: Haló, školní hlášení.
5: Haló, školní hlášení. No. Nevím, kdo měl školní hlášení, páni kluci.
1: Ne.
3: No tak...
2: Vicky, kde jinde může být školní hlášení?
3: Než ve škole, takže to High School Musical.
2: Já, jasně.
3: Tak nevím.
2: Tak český film, škola
3: vážně?
2: Někde
3: jo,
2: tam určitě.
3: Jo, obecná škola.
1: No, ano.
4: Školní hlášení. Naše škola získala několik stupenek na divadelní představení Idiot.
1: No, to je přece legendární hláška, ne?
3: Já musím přiznat, že pro mě ne, ale obecnou školu a prostě...
1: Tyjo, Růďa Hrušínský, ne?
3: No dobře. No.
2: Shoutout OG.
1: Přesně tak.
3: Je to shoutout OG, tak jsem se tady zase propálila.
2: Přesně.
3: Pak tam byla ale ten, byl tam Večerníček.
1: No jeden z Večerníčků tam byl.
2: A jaký
1: ano. Můžu tě namluvit, že to je jeden ze 150 Večerníčků, který namluvala Bohdalová.
3: Jasně no, takže to byl Rákosníček.
1: Ne.
2: Těsně vedle.
3: Přemýlka Vochumur.
2: Jo.
1: Je tam ještě něco, co jsi slyšela, Vicky?
3: Ne, tam už se mi to potom, byla tam nějaká flétnička, to už teda vůbec nevím, co bylo.
1: No, tak to ti možná prozradí Jirka.
6: Dobrý ráno, tady Jirka. Já tam slyším znělku ženatý ze závazky.
2: No jo.
3: Ježiš, to mě baví, protože včera to tady hádali všichni. A Dom byl jako, no ale tak, komu kdo chce prostě, tak to dostane. Tak.
1: Přesně tak, jako, je to taková trošičku... Svinělnička, ale jakože jo, vždycky, když se tady prostě něco objeví, nějaký špatný typ, někdo to prostě evidentně chce, tak to tam dáme, ale co za poslední věc, Vicky?
3: No tak to nevím.
1: Nic, Krištofe.
2: Jako já bych to taky asi nepoznal, je to těžší věc.
1: Je to těžší věc, je to pro fanšmekry a je to znělka z blbýho blbější.
3: Hustý.
2: Neznáš, ale tam úplně blbější. Zapadne ta harmonika v tom mashupu, že jo? A byly tam ty jako bubny a říkáš si, ty jo, jako těžší to bylo.
1: Bylo to těžší.
3: Blbější, to je možná někdy můj jako real life, jo? Já na to nemusím koukat ve filmu, takže to je, no.
1: Jo, ale jako doporučuji, je to super komedie.
3: Dík.
2: Je to tak.
1: Jo. My si dáme ještě jeden song a za chvilku se vrátíme.

0: Jako vy si třeba myslíte, že tady mimo éter je třeba občas taky sranda. Ona tady sranda je, ale zároveň pozor, oni jsou tady taky připomínající se traumata z dětství, protože my jsme tady teďka otevřeli téma večerníčků potom Křemílkovi a Vochumurkovi a já jsem si vzpomněl na jednu scénu. Já nevím, jestli si ji budete pamatovat i vy spineři, ale jestli si pamatujete večerníček Jaja a Pája, tak tam byla scéna, kdy soused Krkovička sežral prostě okurku a strašně mu po ní vyrostly nohy a hrála tam fakt jako scary hudba. My jsme si to tady pustili, abych se jim ukázal, že to je fakt jako prostě věc, která když je ti 5 let, tak tobě zanechá trauma. Normálně i v 28 letech mi z toho naskočila husí kůže.
1: Normálně můžu dosvědčit, opravdu Dominikovi naskočila husí kůže a já musím říct, že já si z toho pamatuju jenom toho dědu Lebedu prostě. Já jsem vynechala tyhle ty trauma, to jsem totálně vypustila, no vidíš to.
0: Slyšíte, jak zhluboka hlouba?
1: Ano. Ale šílený. A nejlepší na tom je, že se tam ozve prostě ten řezník a je jako, ale ne, moje velký nohy, já nebudu mít na velký boty, kolik to bude stát?
0: Jako s těma nohama nevím, co by musel mít za číslo bot, podle mě tak 76.
2: Ty krásno, no.
1: Je úplně existenciální problém, takový strašně dospělácký, jako. A Dominik,
3: kdo mi koupí ty velký boty?
1: No, 42.
0: Takže oni jako večerníčky sice jsou pro děti, ale každý si v sobě neseme teda jako nějaký traumátko, evidentně. Každopádně my se blížíme pomalu ke konci spin rána, čeká nás komunikátor, tak Vicky.
1: Tak dneska by to bylo na ten receptář.
2: Jo, dej ho tam.
1: Dneska by ho tam hoď, protože
0: problém.
1: Dneska, ano, dneska bude zase vedro, jo. Takže budu dávat tip, jak pomoct přírodě vyrovnat se právě s tímhle extrémním počasím.
0: Já bych věděl.
1: Jo, jak?
0: Nejezdit s autama, ano. Recyklovat a chovat se k přírodě slušně, ale nechci moralizovat.
1: Je to hezký, myslím si, že v tomhle směru klidně můžeš a nezakládat ohně, ale není to ještě to, co jsem chtěla říct, takže to jsme nevyčerpali, můžeme jít dál.
2: Teď jsem se chtěl zeptat, no.

0: povíme o černé skřínce, která se teď buduje o nás, o lidstvu.
1: To jsem viděl taky. A
0: to je bizárek.
1: Na to si počkejte, ale to si myslím, že bude docela zajímavá věc a myslím si, že to je docela i možná odstrašující, ne? Podle mě.
0: Je trošičku. To trošku odstrašující, jestliže jsme se teď rozhodli vytvořit si jako černou skřínku lidstva.
1: No, takže o čem to bude, tak to si rozhodně počkejte, vydržte do komunikátoru, samozřejmě si kromě toho cítíte taky o svůj oblíbený song na přání. No a my se jdeme s Krištofem pomalu rozloučit, ale ještě než
2: odloučíme se počasím.
1: Přesně tak, ještě než odejdeme, tak se podíváme na počasí. Krištofe.
2: Podívej se na to, Dome, po celé České republice průměrná teplota 20 stupňů Celsia, to je krása. Trošku to teda kazí to Karlovarsko, jo, tam je 16 stupňů a Šumava taky 16 stupňů tady podle mýho.
1: Tak to jsou hory, tam
2: můžeme jasně. Každopádně dneska ty teploty vystoupají asi až na 27 stupňů, se vidím na Moravě a v Praze a kolem Prahy zhruba 25, což je super, takže prochajdy, pojďme se potkat na procházce někde.
1: Hele, vzduch je čistý, teploty jsou úplně luxusní, takže někam vyražte a užijte si čtvrtek, malý pátek. No a my se slyšíme zase zítra a zítra pro vás máme jedno malý překvapení spolu s Viktorem, tak si na to počkejte. Mějte se krásně, čus.
2: Čau.
3: Československý underground.
4: Stačí mi, když pomalu zapadá.

dobrý ráno, začíná komunikátor, ještě jednou od Majku tě zdraví Vicky, máme čtvrtek 2. července, no a dneska má svátek Patricie, takže zdravím Páťu Dostáje a všem Patricím všenej. No a teď už se vrháme na bonžurku s Vicky. Tak prosím tě, znáš to, jo? Kámoš ti řekne, hele, jedu na dovču, jdu si užívat k moři. No a tebe tady nechávám, takže se tu teď v té Praze zabav sám. A ty seš jako, ne, nedělej to, co tady budu dělat bez toho chábra. Budu úplně sám, samotinka, nejezdi. No tak já se ti tady teď teda musím přiznat. Já prostě mám kamarádku Katie a úplně netrpělivě vždycky vyčkávám, kdy zavolá, že jede pryč z města. Jsem úplně natěšená, až mi řekne, že tu nebude. Takže když mi od ní zazvoní telefon a ozve se, Vicky, zase jedu pryč, tak jsem jako, yes, heureka, tohle je štěstíčko, seš nej. A držím si palce a doufám, že dá dovču aspoň na týden, jo, aspoň týden. Jo, prostě nespěchej, zpátky, prostě jo, v pohodě, klidně si to ještě můžeš prodloužit o nějaký dva dny, jsem tam, prostě ještě tam to jezero navštiv, pohodinda, ono to bude v pohodě. Jo, já chápu, že ono bez toho kontextu to asi úplně nezní dobře, ale důvod, proč nesmutním je, že je to skvělá kámoška, která ví jak na mě a sice odfrčí pryč, ale abych neteskněla sama po těch kavárnách, tak dostávám psa na hlídání, takže vítej v All Inclusive u tetky Vicky. Včera přijel můj věrný zákazník, malej chundelatej jezevčík, Hafíček, Charlieček, no a já jsem teda happy, spokoloko, tvůj místní pejskářele, Charlie je zlatíčko. No a opět ti budu do konce týdne tady přinášet střípky z našeho života. Já si myslím, že opravdu každý, kdo miluje psy a nemá toho svýho, by měl mít toho kamaráda, který potřebuje jednou za čas prostě pohlídat toho svého čtyřnového parťáka kámoše, protože to je opravdu čirá radost. Radio Spin,

Byl to hack, nebyl to cheat. Věděl jsem to už v té době, že jsem jiný G. Jiná liga, jiný tým, jiný motiv, jiný cíl. Co mi chceš říct? Mí a tvý není stejný. I tak jsem s tím přišel dřív, i tak mi ten bar vyšel líp. Děti nezažili býv, i tak si hrajou na býv. I když jsou to blbežci, nepřijde.

0: Spin.
1: Vicky tady s tebou, tracky na přání, no a já už mám na drátě Nikolase. Ahoj.
2: Čau.
1: Čau, čau, čau. Prosím tě, Nikolasi, ty nás zdravíš z brigády, viď?
2: Jo. Yeah.
1: Fakt hustý. Prosím tě, kolik toho budeš pracovat přes celý léto? Budeš tam mít nějaký volno?
2: No, akorát víkendy.
1: Víkendy, OK. Takže jinak prostě jedeš.
2: Yeah.
1: Ty bláho. No a řekneš ještě, prosím tě, co je to teda přesně za brigádu?
2: S tátou jsem v práci, táta opravuje trubky plynu, tak tady kopeme díry, takhle.
1: Ty bláho, fakt hustý. Musím říct, smekám, protože obzvlášť v tomhle tom vedru to musí být hrozně náročný, takže ještě říkám, prosím tě, doplňujte pořádně tekutiny, vodu, abyste nedostali nějaký úžeh nebo tak. A ještě by mě zajímalo, na co se během prázdnin, Nikolasi, nejvíc těšíš?
2: Asi na to, budeme dělat party u bazénu takový.
1: Mhm, tak to zní skvěle, takže party u bazénu. No tak tomu říkám léto, jak má bejt, Nikolasi. Tak díky moc, tyjo, ty jsi mě úplně inspiroval, to abych šla taky hledat nějaký bazén. No a co si necháš zahrát?
2: Narcos od Hardtricka, to se poslouchej Radio Spin.
1: Super, OK, mám to tady, tak se měj krásně, zdravím tebe, zdravím tátu. Ať to jde, práce od ruky, ahoj, Radio Spin.
2: Ahoj.
1: Čau. Yeah. Lidi směr Karibik.

0: asi nahne.
1: Radio Spin, Vicky tady s tebou. No a soutěžíme tady o kapku. Na Facebooku Rádia Spin můžeš vyhrát předplatný aplikace Kapka na 3 měsíce a taky značkový spodní prádlo, takže za mě totálně win-win situation. Pro víc informací si klikneš na Facebook Rádia Spin, soutěž trvá do pátku, no a vítěze vylosuje losovací aplikace, no a pošleme potom v pátek odpoledne zprávu do inboxu. To znamená, že opravdu soutěž nám běží teď do pátku, takže vlastně ještě dneska máš tu šanci se přihlásit, aby si mohl vyhrát. Za mě ta apka je úplně skvělá, protože ti zaručí vlastně výběr těch nejkvalitnějších kaváren, a to po celé České republice, takže je to platforma, která vlastně propojuje kavárny, no a ty potom vlastně na základě toho, že tam máš to předplatný, tak můžeš chodit do kaváren a vlastně už jenom přijít s kódem, ten oskenuješ, no a je to hotový, dostaneš hned kafe do ruky, no a nemusíš u toho vůbec vytahovat peněženku, takže totální pecka, rozhodně pro víc informací mrkni právě na ten náš Facebook. No a já už jdu teďko na dopravu. Rychlá doprava na rádiu Spin. Co se týče regionu, tak nehoda je v Litoměřicích, a to v ulici Stará Mostecká. Teď už se přesouvám na dálnice, tady máme nehodu na D1, a to na 170. kilometru ve směru na Brno. Je tady nehoda 2 nákladňáků v okolí Domašova. No a nehoda je taky na D10, a to na výjezdu z Prahy v Satalicích ve směru na Turnov. No, jezdí tady se zvýšenou opatrností. No a teď už se blížím přímo do Prahy, tady máme nehodu v ulici Vodstářova v Libni, no a potom taky v ulici k Barandovu, tady se srazil osobák s dodávkou. Kreš je taky na Strakonický a kolem 10 minut navíc čekej na Českobrodský směrem do centra. To je ode mě z dopravy vše. No a pokud ty máš nějaký info, tak rozhodně dávej vědět. 210 32 30 30 a nebo mi pošli hlasovku. Díky za to.
2: Automoto Spin. Tvoje rychlá doprava na Spin.

0: Spin Fresh Hits v premiéře každý pátek od 5 odpoledne na rádiu Spin.
1: Pusťte něco jiného, prosím, Spine.
2: Pojď to rozpálit, pojď.
0: Rádio Spin, nejvíc rapu v republice.

0: Chceš slyšet svůj oblíbený song? Volej právě teď. 210 32 30 30. Rádio Spin.
1: A

0: Rádiu Spin.
1: Vicky tady s tebou, jedeme si treky na přání, no a na drátě mám teďkon Vojtu. Čau Vojto.
2: Čau Vicky.
1: Ahoj, prosím tě Vojto, ty jsi mi udělal obrovskou radost, ty jsi prej byl u úplně včerejší velké události, prosím tě řekni to.
2: Byl jsem v metru C.
1: Ano. Byl jsi v metru C a?
2: A dělám fotografa a takového toho podrž kameru, natoč kameru s těmhletím lidem. Kdyby jenom chtěl, víš, nevolejte, jsem tady pro vás.
1: No ne, to znamená, že ty jsi tam byl teda jako úplně živě ten moment prostě, kdy tam Ben Kristoval zpíval.
2: Ano, ano, prosím, přesně tak.
1: To je prostě neskutečný, to je skvělý. Takže ty jsi to tam samozřejmě celý zachytil na kameru, za což ti děkujeme, protože jsi určitě jedno z těch videí, který teď koluje po sítích. Pro ty, kdo neví, tak určitě doporučuji mrknout se. Teď to bude asi na sockách, že jo, asi na sociálních sítích, bude to na YouTube. Je prostě video, jak včera Ben Kristoval byl v metru na C-čku a tam měl live koncert s live hudbou. Byli tam, co tam bylo, housle, ne, kytara?
2: Jo, kytara, housle, taková, jak se mu říká, právě taková bedínka, něco jako malý bytí.
1: Jo, prostě. jo, no já taky nevím, tyko, taková ta ozvučená bedna prostě.
2: Ano, ano, jo,
1: jasně. Hej, to je úplně skvělý, no a co všechno dál za tracky, který si vybavíš?
2: Prdě, nemusím nic, tam bylo,
1: já vím, že tam bylo, bomby tam byly.
2: Jo, bomby, jasně, nemusím nic.
1: A bylo tam i to, já si tě brát nebudu? A nebo k tomu potřebuje Vesnu a ta tam nebyla?
2: Já si tě brát nebudu, tam nebylo.
1: A jasně, no tak na to si budeme muset teda počkat potom na koncert, až se společně potkaj.
2: Jo.
1: Asi jo. Hele Vojto, ale tak jaká byla atmosféra, prosím tě, v tom voze?
2: Ale úplně skvělá, jakože v tom metru je to nádherný, protože já i často chodím jako s klukama dva tu, co mají karaoke v metrech.
1: Aha.
2: A v tom metru to máš úplně jinou atmosféru, než někde to jsou na koncertu nebo venku.
1: No a je to pro tebe, že je to jako intimnější, že jsou tam všichni spolu v tom jednom vagóně, nebo jako v čem to je? Nebo je tam lepší akustika?
2: Je jako boží to, byť byla taková uzavřená společnost, ale jako boží to, jak se ti lidi sejdou v tom metru a všichni tam jako jsou na sebe namačkaný a vibujou si tu danou situaci a je to úplně fakt něco jiného, než jako nějaký koncerty. Mm-hmm. Takže určitě jako doporučím posluchačům sledovat na Instagram jsou i kluky dva tu, kteří často v noci nebo ve večerních hodinách chodí do metra dělat karaoke a zažijou fakt jako něco, co nikdy nezažili.
1: Hustý, no počkej, takže dva tu a je to jako, že je to jako dvojka a tu jako dvojka anglicky, jo?
2: Ne, přímo dva, jako slovo dva, jo. A L-O-O na Instagramu.
1: Jo, dva tu jako taky, anglicky.
2: Jo, a jsou to kluci, kteří dělají právě tyhle ty akce z metrů, nárazově a je to fakt boží. A je to hlavně zdarma.
1: No tak to je pečka, no tak díky moc Vojto, to znamená, že kdo jsme teda nestihli Bena Kristova, ale chtěli bychom si zažít nějaký pořádný koncert v metru přímo ve vagónu, tak máme možnost, když budeme sledovat takhle kluky dva tu.
2: Přesně tak.
1: To tak díky. A ty tam třeba budeš taky?
2: Já tam budu 100%, po každý.
1: No tak hezký, takže máme jistotu, bude koncert a bude tam Vojta. Tak se budeme těšit, díky moc za pozvání. No a co si necháš zahrát?
2: Ale dáme tam teďka novinku od Vesny, já se tě brát nebudu s Benem, protože to je takovej banger song, že na D1 v autě se budu vibovat.
1: Jo, cením, souhlasím, nemůžu jak jinak, než to hned okamžitě pustit, protože to je fakt mega banger. Měj krásnou cestu, Vojto, dobře doraž do Ostravy a já jdu pouštět, ahoj.
2: No, děkuju, ahoj.
1: Radio Spin.
0: Vicky, pojď to na tom spinu rozpálit. Pojď. Radíš Radio Spin a komunikátor s Vicky.

0: Posloucháš Radio Spin a já teda musím říct, že tohle je opravdu banger, jak si dokonce sám mohl slyšet ve snu s Benem Kristovájem, já si tě brát nebudu, za mě jako totální hitovka léta. Takže tohle neustále v uších teďkon. Každopádně Ben Kristovao, jak jsme tady před chvilkou zmínili, včera měl dokonce live set, a to v metru C ve vagóně. No a kdybys to chtěl vidět, tak rozhodně mrkni na naše stránky Spin Rádia, na Instači, tam máme celý takový kratší záznámek toho, co se tam teda dělo v tom metru, jak to tam Ben rozjížděl, tak neváhej a mrkni na to taky. No a teď si dáme ještě počasí. Řeknu ti, jak je venku. Venku máme momentálně 21 stupňů Celsia, ve zbytku kolem 22, máme polojasno, dnešní maxima kolem nějakých 25 v Praze, ve zbytku republiky kolem 28, takže dneska je to takový jako na pohodindu, bych řekla.
1: Spin Radio.
2: Říká se, že největší krása se nachází pod povrchem. Když navštívíte některé z našich jeskyních komplexů v Čechách, přesvědčíte se, že je to pravda. Koněpruské jeskyně, Chýnovská na Táborsku, Boskovské dolomitové jeskyně v Českém ráji. Už nehledejte tip na výlet. Začněte na caves.cz. Psáno caves.cz.

0: Podcast podporuje Radio Spin. Československý underground.
1: OK, OK, to je malej G. Track Sudet Drillin.
2: Izzy, yo!
1: Skr! Zdravím Radio Spin, všechny posluchače, zdravím do Ústí. OK. Tenhle track mám hodně rád, tak doufám, že se vám bude líbit. Jdem na to. Let's go.

Posloucháš Rádio Spin, Naviky s tebou, no a mám tady pro tebe úplně bizár poznatek. Víš, že Češi prej radši změní práci než zubaře? Jako stěhovat se? V pohodě. Změnit zaměstnání? Cajk, vždyť to je úplně na pohodindu. A změnit zubaře? No tak to jo? To není tak jednoduchý. To zas ne. Hold my horses, jo? Teda alespoň podle Čechů. Hele, nevím, co v tom je. Pocit, že to zubaře svým odchodem zradíš, nebo já nevím, strach z pomsty. Cože? Vyměníte zubaře? Budeš mít provrtaný zub, já nevím. A nebo je to strach, že ty tvoje perličky teď nebude mít kdo jiný kontrolovat, já nevím, fakt nevím, ale když se nad tím takhle zamyslím, tak je pravda, že všichni moji přátelé, kteří jsou mimo praští, tak i když tady v Praze už žijou třeba 5 let, tak za tím zubařem si dojíždějí zpátky do svého městečka. Já nevím, možná je to tím, že zubaři z velkých měst jsou děsiví, možná se tady o nich vypráví nějaký hororový historky. Já můžu jenom říct, že moje zubařka vůbec nefunguje a dělá mi špatně plomby. Ale popravdě tu změnu jsem taky neudělala, takže tohle je opravdu taková existenciální otázka, filozofická, proč jsem stále nezměnila svoji zubařku. Já nevím prostě. Pro mě je fakt jednodušší třeba to stěhování, jo? No tak mě by ještě zajímalo, jestli tebe napadá, jestli máš teda něco, co máš pocit, že je tak stejně složitý, jako třeba změna toho zubaře, jo? Místo toho prostě, jakože radši by si se stěhoval anebo měnil práci, než aby si dělal tu jednu další věc. Tak určitě mi dávej vědět, jsem zvědavá, co to bude. Radio Spin.

0: Prázdninový spin ráno.
1: Evropské unii začaly platit cla na objednávky ze zahraničí.
2: Počkej, takže konec levným krytům.
1: Jo.
2: Konec levným stříčkám.
1: Jo.
2: A taky levný čokoládový fontánce.
1: Ty taky, ale když už jsme u těch blbostí, tak dneska ráno jsme řešili.
2: Za jaký levný blbosti se utráceli vyspineři?
3: Ale tak manželka ta cháněla půjč konferenční stolky, ne? Říkám, ty vole, na tému jsou levný, udělám jí radost. Oni přišli konferenční stolky, ale do Barbie. Toho domečku.
1: Jako dopadl dobře, protože taky ti mohlo dojít něco úplně jiného, že?
2: Přesně tak, David mohl vyprávět.
4: Stalo se mi, nedávno jsem se tam objednával, konkrétně jsem se objednával trička, a šel jsem tam jedno pěkný zajímavý tričko, no, místo toho mi přišla podprsenka ženská.
2: Ale Dave, taky dobrý, protože taky se ti to mohlo celý úplně dojebat.
5: Tak kluci, tak já jsem si tenkrát z tému objednal takový ten kulatý tam vystavač, víš, jak jezdí sám a podle krabice, co mi přišlo, tak říkám, to je nějaký malý, ne? To rozbalím a velikostně asi jako desertový talířek, takže jsem dlouho hledal využití. Tak říkám, že mi to bude aspoň vytírat v koupelně a nasálo to vodu a nějak to zkratovalo.
1: No každopádně, vy to ještě nevíte, ale Dominik, tak viděl na tému, Mikey. No,
2: koupil jsem takový hezký mikrofony a jestli budou fungovat tak hezky, jako fungují teďka.
1: Tak se uslyšíme, ne? Zítra třeba, nebo tak?
2: Přesně tak, zítra ráno na Rádiu Spin. Mějte se krásně, čus.
0: Dominik Musil a Krištof Švehlík. Prázdninovým Spin ránu každý všední den od 6 do 9 na Rádiu Spin.
6: Prosím tě, řekni mi jen v kolik, kolik a za kolik.

0: Spin. Vicky tady s tebou, jedeme dál tracky na přání a na drátě už David z Prahy, ahoj!
1: Čau Vicky,
0: čau, čau. Tak prosím tě, jak je teda, co ty, ten zubář, jak to chápeš, že lidi mají takovej problém ho měnit?
1: Ale já to chápu, co, a takže když se pak přestěhuji do té Prahy, tak je to prostě hrozně cenově, prostě, že má mama zubaře už prostě přes 30 let, protože pochází z Karlových Varů, že je v Praze, že jo, a má ho tam přes 30 let prostě a... Protože to je prostě v Praze jako dražší, jo, co si budem.
0: Já jsem právě slyšela, že prý to je jednou, jakože ten cenový faktor, že by to mohl být, to vlastně takhle s tebou souhlasím. A dokonce teďkon ještě jsem zaslechla, že by to mohl být nějaký jako faktor toho, že to je vlastně docela jako intimní zkušenost, jo. Jako někdo se,
1: no,
0: ti prostě jako hrabe v puse.
1: No, teďka to je pravda vlastně, protože mě odchází teďka z ordinace, kam jsem chodil, tak tam odchází můj doktor, který ho mám od dětskýho zubaře.
0: Ajaj.
1: A je pravda, že prostě já mu řekl prostě, když na poslední prvníce jsem paní vinářil, no a někdy bude tě budu odcházet, takže jako kdybyste chtěl, tak si mě pak můžete najít jakoby a jít tam, kde budu. A já říkám, že to jako určitě vlastně chci, teď mi to došlo, jak o tom mluvíme.
0: Jo.
1: Já to určitě chci za ním mít, protože za prvé mě zná, je hrozně příjemný, už se znám mýho bráku, mýho tátu, viď?
0: Jasně.
1: No ale hlavně to byl jediný zubař, nebo prostě vlastně jediný zubař, že jo, ale já jsem mu něj zvládal jako usínat, když jsem tam byl na nějaký další zákrutí prostě.
0: Hezky.
1: Takže já za ním chci jít asi i dál. No.
0: Takže ta velká důvěra prostě, kterou si vybuduješ a nechceš jít za nějakým cizím člověkem, u kterého nevíš, jestli ti náhodou ten zub úplně nezvrtá.
1: Přesně.
0: No tak v tom případě držím palce, aby si to teda dokonal vlastně změnu zubaře za zubaře, který je stejný zubař. To je trochu zamotaný, ale dobře.
1: Jenom jiná ordinace.
0: Jiná ordinace, stejný zubař. A prosím tě, ty jsi ještě říkal, co dalšího je pro tebe složitý takhle měnit, protože to není jenom
1: strašně,
0: zubař.
1: No, strašně složitý pro mě bylo jako osobně všude to vyběhávat, tak adresa, když jsem mi měnila před rokem, tak to bylo, než jsem se dokopal to změnit, než to všude nahlásit, potom v práci mi řekli, jste nám samozřejmě nahlásil novou adresu, že jo? A že máte novou občanku díky tomu. A já, jo, tak to jsem nenahlás.
0: Aj.
1: No, a ještě brutálně těžký je pro mě e-mail změnit, který mám od dětství a je prostě tragický, ale je to prostě pro mě brutálně těžký, protože na to mám úplně všechno, že jo? Banku, iCloud, prostě všechny hesla sekundární, prostě mi chodí na to, prostě je to strašný.
0: Absolutně chápu, že tohle je šílený. Mě by zajímalo, nemusíš nám samozřejmě říkat celou adresu, ale jako co je gro toho tvýho e-mailu?
1: No, že to je harpie prostě.
0: Že to je harpie.
1: Každý se ptá vždycky jako s někými, s prdými a ještě s někými.
0: No tak co, tak chodil jsi do první třídy, to ještě nejsou vyjmenovaný slova, že jo? Jestli jsi zakládal
1: no, to
0: ten e-mail jako malej.
1: To podle mě není ani vyjmenovaný slova, že jo?
0: Dobre, to je pravda. To chtěl cizí slovník prostě. Byl jsi takový světoznalej, už od malička. A to je...
1: No tak on je to ze hry, že jo? Takže prostě
0: jo,
1: tam to bylo s někým, takže já jsem to tam fouknul, protože jsem fakt nevěděl. A nejhorší je, jak prostě ti chodí strašně moc e-mailů do spamu, tak ono to zabírá místo, že jo? A už prostě poslední 5 let bojuju s tím, že tam máš jenom 15 giga uložiště na tom.
0: Jo, to je problém, no. To musím ještě
1: to
0: říct.
1: To promazávám průběžně, aby mi tam chodili maily.
0: Tak prostě už máš starý mail, už je opravdu na čase ho změnit. Vím, že to je tak stejně těžké, jako měnit zubaře. Osobně jsem strašně dlouho měla e-mail, který se jmenoval Vicky Kiwi Fruit. Prostě jako dítě, mně to přišlo hrozně vtipný. Jo, ale taky už úplně zaspamovaný. Dala jsem to taky na každou stránku a do toho mi tam lítali potom nějaký důležitý maily. Těžký to bylo. Ale Davide, díky moc, že jsi se podělil. Spinnere, pokud máš taky nějaký vtipný, ještě starý jméno na e-mailu, který máš problém změnit, dávej vědět. No a Davide, co ty si necháš zahrát teďka?
1: Já bych tě poprosil zahrát od Ektora, vidím to jako včera, bylo by to pro tebe do studia, pro všechny za volantem. Jo, jinak ještě, jak se všichni báli, že rozkoupou tu Belskou, tak musím zaťukat. Dneska ráno jsem tam jezdil kolem 9 celý ráno a byl v Koblici, prostě Letňanice úplně v pohodě.
0: Tak super.
1: Takže to vydrží.
0: Takže dobré zprávy a vidím to jako včera. Davide, díky moc, měj se krásně.
1: Moc.
0: Ahoj.
1: Taky, čau.
0: Radio Spin.

0: Radio Spin, Vicky tady s tebou, no a v téhle hoďce řešíme, co je tak stejně náročné a neproveditelné jako změna zubaře. No a tady David, s ním jsme před chviličkou tady společně řešili, že je fakt neskutečně těžký změnit si svoji dětskou e-mailovou adresu a potom ho může docházet k různým trapáskům. Fakt jsme to tady trošku overstresli, ale teďkon do toho přišel Gumič.
1: S těma e-mailama hrozně zbytečně plašíte, já jsem měl taky jeden, teď už jsem se s ním teda smířil a používám ho i jako obchodně, ale... Normálně, když si založíš nějaký nový e-mail, třeba superduperwikifrajerka.něco.com, tak si prostě jenom přesměruješ ty e-maily, které ti přijdou do té Wikikivy Fruit, tak si to přesměruješ do té nové adresy, že jo? A oni ti ty e-maily prostě chodí pak na tu novou adresu.
0: Jo, takhle.
1: Já jsem totiž takhle hrál hry a to byly takový hrady. A já jsem potřeboval napadat, že jo, jiný hrady, aby jsem měl nějaký suroviny a takovýhle. Tak jsem si založil dalších 10 účtů, abych měl farmy, který jsem si chodil jako vybírat. A každá ta farma, každý den účet musí mít svůj e-mail. No tak jsem si založil 10 nových e-mailů, že jo, vždycky jako 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. A ze všech těch e-mailů jsem si dal přeposílat zprávy prostě do toho jednoho hlavního e-mailu, takže prostě vždycky, když ti přijde zpráva na jeden z těch 100 e-mailů, který si založíš, tak se ti to automaticky vždycky přepošle do toho tvýho e-mailu.
0: To je mega dobrý. Fakt díky moc a musím říct, že teda Gumiči, ty si úplně hacknul systém. Ty jsi prostě podle mě našel tu díru v Matrixu.
1: Jo.
0: Takže díky
1: Matrix
0: moc, že jsi se podělil.
1: Matrix je skutečný, Vicky.
0: Je to tak, prostě, jako souhlasím.
1: Tak,
0: takže ještě jednou díky moc, Matrix je skutečný. A teď už se vrhneme společně na dopravu. Díky, Gumiči. Rychlá doprava na rádiu Spin, co se týče regionů. Tak tady máme momentálně nehodu v Litoměřicích a to v ulici Stará Mostecká. Teď už se přesouvám na dálnice, tady máme nově nehodu na D7 na 56. kilometru ve směru do Prahy. Je to v okolí Postoloprt a určitě se tam i zdržíš. No a teď už jsem v Praze, no a tady to vypadá v celku dobře teda musím říct. Zatím to nevypadá na žádný větší šťouchačky, pokud víš o něčem čerstvým, tak prosím tě dávej vědět. Jediný, co ti můžu říct, tak poskakuje Štěrboholská spojka směrem na D1, nějakých 10 minutek navíc, ale jinak by to mělo být všechno v pohodě průjezdný. To je ode mě z dopravy vše a pokud ty máš nějaký info, tak buď volej, anebo pošli hlasovku, díky.
2: Automotospin, tvoje rychlá doprava na rádiu Spin. Československý underground.
3: Okay, spreden na rádiu Spin.

0: Radio Spin.
1: Vicky tady s tebou a v téhle hoďce mám samý spinnery Davidy, tentokrát Dave z Německa.
2: Čau, dobré ráno, tady Dave. Já bych se nechal zahrát víno od Viktora Kala a Leifera. Má to takový dobrý vibe, když je ten malý pátek, tak něco s dobrým vibem.
1: Jo, souhlasím, tak jdeme společně zavibit. Víno, Radio Spin.

0: Posloucháš Radio Spin, ti v příští hoďce samozřejmě hraju podle tebe, takže komunikátor je tady pro tebe nastartovaný, neváhej a zavolej si 210 32 30 30 a nebo mi pošli hlasovku. No a co tady společně probereme, tak to budeš zase mrkat, jo, prosím tě. Austrálie se rozhodla postavit černou skříňku lidstva. Z jakého bude materiálu? Co bude zaznamenávat? A kdo ji potom bude číst? No tak to všechno ti povím už za 3 tracky. Crazy. A jdeme dál, jdeme na počasí. Když koukám na počasí, tak máme dneska docela příjemně. 22 stupňů Celsia v Praze, ve zbytku republiky kolem 21 až 23 stupňů. Všude je tak nějak polojasno, odpoledne bude kolem 25 a mělo by být zase polojasno. No dneska je to hezký. Jihomoravský kraj jiný hlásí 28 stupňů Celsia a Pardubický kraj jako jediný slabý přehánky. Jinak všude jinde jenom sluníčko.
1: Spin Radio.
2: Radio Spin vítá všechny spinnery z Berouna. Nově tu vysíláme na 97 FM. Řekněte to všem, ať si nejvíc repu v republice vychutná každej, kdo má na něj chuť. Jsme Radio Spin. Radio Spin jde s dabou. Radio Spin vysílá v dabu celoplošně. Věděli jste, že zvuk v digitální síti DAB je mnohem lepší, čistší a bez šumu?

den, Vicky tady s tebou. No a teď už téma hočky. Austrálie je takovej ten praktický realista naší planety, bych tak nějak řekla, protože v Tasmánii se staví černá skřínka lidstva. Já vím, to zní trošku pesimisticky, ale jednoduše Australani evidentně ví, co dělají. Stejně, kdo stejně jako já sledoval letecký katastrofy, tak má trauma za prvý a za druhý ví, že černá skřínka uchovává zaznamenaný data těsně před pádem letadla. No a asi protože to jde s naší planetou pomalu do háje a takzvaně taky nám hrozí nějaká havárie, tak prostě Australani si řekli, no co, ať si aspoň ty ufouni počtou. Takže černá skřínka, tak to je taková obrovská ocelová krabice, v tom australském podání je poháněná na solární energii, no a má ukládat data o klimatický krizi, no tak teď to budou úplný žně, datový bych řekla, o emisích, ztrátě biodiverzity, to znamená, jaký kytičky nám tady pomaličku mizej, o teplotě oceánů, o tom, že už ho máme opravdu ne jako kafe, ale jako vroucí čaj horký, no a potom taky jak na situaci reagují politici. Tak to si myslím, že se ufouni zasmějou. Každopádně tenhle ten velký monolit má být odolný vůči všem různým zemětřesením a cyklonům a požárům, záplavám. No jednoduše to bude úplně nezničitelný box, bych tak nějak řekla, jo. No a tady prostě Australani tvrdí, že prý to není žádná apokalyptická atrakce, jo. Pozor, nespleťte si to tady s Disneylandem. Tohle je nástroj zodpovědnosti. Takže pokud potom někdy někdo sem přiletí a bude chtít vědět, na co jsme skapali, tak si to bude moct právě přečíst z té černé skřínce. Takhle, já si myslím, že to bude opravdu čtení, které bude takové tragikomické až tragické pro ty ufouny a myslím si, že to opravdu bude jejich Titanic. Já očekávám, že to potom ufouni sfilmujou, bude to jako Titanic, ale bude se to jmenovat jednoduše Země. Nevím, Země se potápí podle mě, protože vzhledem k tomu, že nám roztajou ty ledovce, tak to bude docela drsný. Každopádně, no, myslím si, že ufouni budou teda mít napínavý počteníčko. Nepřeju jim to. Radio Spin.

prodloužený víkend je tu. A s ním i další hudební speciál. Radio Spin ti do uší pustí ještě více Eminema. Ještě více

Chceš slyšet svůj oblíbený song? Volej právě teď. 210 32 30 30. Radio Spin.

0: Spin.
1: Vicky tady s tebou, tracky na přání, jedeme bomby, no a Tondu mám tady teďko na drátě. Čau, Tondo.
2: Čau.
1: Prosím tě, co ty a prázdniny, užíváš?
2: Jo, zatím. Ta
1: hezky,
2: práce.
1: Zatím pěkný. No a na co se těšíš nejvíc teďka, v blízký době?
2: Teďka ke kámoši na oslavu, jinak nic, asi budu doma.
1: Budeš doma, jasně. Ale tak teďkon bude ta oslava, říkal jsi, že už zítra, že jo?
2: Ano.
1: Tak to bude parádní, ale to nebudete mít úplně takový to úmorný vedro, to bude příjemný, Tondo.
2: Jo, to bude dobrý.
1: Hele, a poslouchá teďkon kámoš, anebo nám můžeš nám prozradit, co pro ní máš k narozeninám, nebo?
2: Ne.
1: Nemůžeš. On možná poslouchá. Je to tak?
2: Možná jo.
1: Tak jo, tak zdravíme dalšího spinera, v tom případě to nebudeme pušovat, ale každopádně, jestli teď on poslouchá kámoš, tak ví, že už určitě máš něco nachystaného, tak se musíme nechat překvapit společně s tím kámošem. Prosím tě, Tondo, co si necháš zahrát teda?
2: No Sleep Gang od Patrika a Iza.
1: Bezva, no dobře, a pro koho hrajem?
2: Pro všechny spinery a prostě na krásný počasí, ne na vedra.
1: Dobře, tak proto, abychom neměli úplný hit, aby bylo takhle příjemně, jak je, tak Tondo, pro tebe na cestu, no a taky pro všechny ostatní. Radio Spin, ahoj, díky.
2: Čau.
1: Krásný prázdniny. Kolik je hodin?

0: Rychlá doprava na rádiu Spin, co se týče regionů, tak je to v podstatě všude průjezdné, takže se můžeme přesunout rovnou na dálnice, kde máme novou nehodu, a to na D1 na 83. kilometru ve směru na Brno. Je to v okolí Jiřic, je to tady celé nějaké blokované od zbytku plastů, to znamená, že tady rozhodně čekej zdržení, tady se asi trošku zasekáš. No a teď už jsem v samostatné Praze, kde nás teda musím pochválit. Řidiči, jste skvělí, protože to vypadá, že tady nemáme žádnou dopravní nehodu. Jediný, kde se můžeš trošku zasekat, je na Pražském okruhu, a to vlastně Podruzení směrem na D5 i směrem na D1. Tady nám to trošičku poskakuje, ale nic hroznýho, jo? Jenom takový rušnější provoz. Takže pokud ty máš nějaký čerstvý info, tak prosím tě zavolej 210 32 30 30 anebo mi pošli hlasovku. Díky za to.
1: Automoto Spin. Tvoje rychlá doprava na rádiu Spin. Hitparáda Spin Fresh Hits. 15 nejúspěšnějších československých tracků.

0: pěti odpoledne na rádiu Spin.
1: Pusám něco jiného, prosím, Spine. Pojď to rozpálit, pojď.
0: Rádio Spin.

0: Spin.
1: Vicky tady s tebou, jedeme dál, tracky na přání. Teď už mám na drátě Johnnyho. Ahoj, Johnny.
2: Ahoj, ahoj, Vicky.
1: Tak Johnny, prosím tě, ty jsi byl teďka nemocnej, ale už jsi zdravej.
2: Jo, už teďka týden jsem v pohodě.
1: Tak dobrý, tak to je dobrá zpráva, takže tebe skolila prostě nějaká letní viróza.
2: Ale nevím, něco, jakoby bylo to podezření, nejdřív viróza a po týdnu se to furt nelepšilo a potom mi doktorka řekla, že je to podezření na zápal plic vlastně, jakoby, nebo na jídlo. Tak vlastně jsem byl vlastně další týden ještě doma, no, takže jsem měl nějaký antibiotika, tady to mám dole, že...
1: Ty blaho, no tak to muselo být teda dost náročný stonat ještě v tom hrozném vedru.
2: No, jako musím říct, jako, že zrovna mi odjela mamka ten týden, co byly ty největší vedra, tak mi odjela mamka na dovolenou do Turecka, do Alánie a já měl doma pejska, takže vlastně jsem ještě s těma horečkama a s tím onemocním chodit každý ráno a každý večer prostě s pejskem ven, no, takže jako...
1: Tak to byla komplikace.
2: Tak to chápu.
1: Prostě zvířátko je zvířátko a prostě potom najednou nemoc, jako, no to je těžký tohle to skloubit. Ale jsem ráda, že se slyšíme, že jsi to zvládnul.
2: Jo.
1: Hlavně ty jsi přece milovník zvířat, že jo? Ty jsi Johnny alias Tom a Jerry. Takže už máme myšku, máme kocoura, teď už máme tady v našem zvěřinci i pejska tady k tobě, tak to je parádní. Prosím tě, Jerry, co ty, co si necháš zahrát?
2: Ale něco od India Viče, dali bychom tam asi 1000 majků.
1: OK, mám to tady pro tebe a pro koho budeme hrát?
2: Ale tak po dlouhý době to pošlu tobě do studia, ať ti to uteče. No a já nevím, pro všechny asi spiňáky a spinérky, co jsou teď za volantem.
1: Dobře, tak jo, tak díky moc, Johnny, díky. No a posílám a samozřejmě pro tebe taky, protože tohle je song takzvaně na zdraví, Radio Spin.
0: Vicky, pojď to na tom Spinu rozpálit. Pojď. Ladíš Radio Spin a komunikátor s Vicky.

Rádio Spin, Vicky tady s tebou. Za chviličku nám začíná poslední hoďka komunikátorů, to znamená, že rozhodně ještě zavolej o svůj song, a to na čísle 210 32 30 30, anebo mi pošli hlasovku, já se budu těšit. No a já bych ti ještě ráda jenom řekla, že jak jsme se tady bavili v téhle hoďce o tom Blackboxu, o té černé skřínce lidstva a jak to budou potom číst ty ufouni, tak dneska je světový den UFA. To znamená, že vzpomeň si na nějaký svůj oblíbený UFO film, dneska si ho pusť prostě, ať jsou to Men in Black, a nebo ať už jsou to třeba Akta X, no prostě dneska si myslím, že je ten čas pustit si něco pořádně takového ufounskýho, protože když už jsme to takhle začali hezky a dneska se to i tak tematicky hodí, já vím, že se určitě podívám na film Arrival, Příchozí. Jako fakt pečka, to je takový jako artová ufounovská takový ufounovský thriller, no. Takže rozhodně to si dávám. No a teď už si dávám tady taky počasí. Myslím si, že dneska budou mít všichni radost ty páry, který jednou vybírá jeden film jeden, druhý vybírá druhý jeden film a dneska to padlo na toho milovníka sci-fi a je jako dneska tam můžu pustit pořádnou ufárnu, protože dneska je tematický den, tak to je tvůj excuse na dnešek, aby ses tam mohl hodit Star Wars nebo něco takového, jo? Tak dneska máme 23 stupňů Celsia v Praze ve zbytku republiky kolem 25, odpoledne 25 až 28 a to hlavně v Jihomoravském kraji. Když se podívám na zítřek, tak taky bude svítit sluníčko a bude kolem 21 stupňů. Hele, krásně, mile se nám tak jako zase ochlazuje. To už nejsou ty úmorný čtyřicítky, kolem dvacítky to už je ideálka.

spin. Je to had, je to kruh, je to vlak, co nestaví, nedívej se vzad. Ten je tu Sisyfos, není čas a já nevím, kdy to bude dost. Je to had, je to kruh, je to vlak, co nestaví, nedívej se vzad. Co mě to pořád tlačí vpřed, nikdy nenajdu tu klid. Na srdci tepe mi klik,

0: sto. Čau, tady neklid, pauza ti skončila, nespi. Dělej, pracuj, stresuj se, volej, prokrastinace je přepich. Čau, tady neklid, trochu ti nervy přetekly. Makej, běž, termín je blízko, odpočineš si až v rakvi.
1: Sám si klečím na krku,

In your spate, jen táta bejt tu pro ní. Křečovi tě skýrám soudnost, co když to nebude furt dost? Co když to nebude stáčit někdy, vím vole, co mám mít za krce jednost. Nikdy to nebudu stíhat, za krkem mi sedí stíha, šeptám mi do ucha, že je to

Posloucháš Radio Spin s Vicky a taky poslední hoďku komunikátoru. No a já mám dneska teda už poslední performance na Trojském zámku, kde jsem teďko účinkovala. No a to znamená hlavně, že jsem si to poslední dny štrádovala kolem pražský zoo. No a ta pražská zoo právě je pro mě teda hodně nostalgická, musím říct, protože když jsem byla dítě, tak v Kobylisích nebylo žádný dobrý dětský hřiště, pojďme si to říct na rovinu, no a tak rodiče to promysleli a vymysleli a pořídili takový ten celoroční rodinný vstup do zoo. Já mám pocit, že teď už to snad ani nejde, ale tehdy prostě zlatý dobrý časy, bylo to možný, no a já byla vždycky jako je gorila, no a co, je slon, no a co? Je hřiště! No konečně! Takže já byla fakt nejvíc nadšená z těch hřiští, které jsou tam doteď fakt skvělý. Musím říct, že pražskou zoo znám jako své boty. A víš co, říkám si, doporučuju, vem teďkon děti, dneska nebude žádný pařák, vyražte do zoo, udělejte si hezký odpoledne, protože se tam můžete jít podívat na nový mláďátka a to nejen v pražské zoo, protože Praha teďkon přivítala nedávno na světě mládě Lachtana jihoafrického. Je to pravnuk legendárního Gastona, který bohužel zemřel v roce 2002 při povodních. Každopádně teď tady máme takovou malou šmudlu, vypadá jak takový pejsek, ale přitom je to Lachtan. No a pozor, v ústecký zoo se po 16 letech narodilo mládě tuleně obecného. To je další roztomilouš. Já teda Lachtana od tuleně od sebe pořádně nepoznám. Vypadají na fotce úplně stejně, ale oba dva mají obrovský kukadla a jsou roztomilí. No a potom pozor, v olomoucký zoo se narodil kriticky ohrožený Barry Černobílý. Vypadá trošičku jako král Jelimán. Vypadá jako takový pán, který má fousy prostě od ucha k uchu, bych řekla. Má fakt zajímavý střih. No každopádně, myslím si, že vzít děti do zoo právě teďkon v létě jim udělá radost. No a když máš teďkon možnost vidět tam ty mláďátka, tak je to o to lepší, ne? Spojit to takhle hezky. Tak jo, to je můj tip pro tebe, ať už na všední den, anebo na víkend. Radio Spin. Mike,

0: Na čísle 210 32 30 30 hrajeme přesně podle tebe.
1: Jedeme spolu dál, Vicky tady s tebou, no a máme tady už Petra a jeho přání, tak co to bude?
2: Ahojky, tady Petr, tak jestli můžu, dal by si takhle odpoledne, daj peněz a dáme to všem, ať nám to uteče a pažeme domů. Tak se měj, ahoj.
1: Tak jasný, tak se měj taky krásně, dáváme sem strapa a jedeme dál, Radio Spin, díky.

0: Rychlá doprava na rádiu Spin, co se týče regionu, nehoda je v Brně, a to na třídě generála Píky. Teď už se přesouvám na dálnice, tady máme nehodu na D1, a to na 82. kilometru ve směru na Brno v okolí Koberovic. Teď už jsem v samostatné Praze, na Kbelské je slibovaná uzavírka, ale zatím to vypadá, že zdržení tady nenabereš, takže dobrý zprávy. Jinak kolem nějakých 5 minutek navíc budeš mít cestou po Pražském okruhu, a to v obou dvou směrech mezi Ořechem a Lochkovským tunelem, takže tady jedině vidím nějaký větší zdržení, jinak celkově Praha momentálně vypadá bez jakékoliv větší zasekávky a nebo bez kreše. To znamená, že pokud ty máš nějaký aktuální info, tak prosím tě dávej vědět 210 32 30 30 anebo mi pošli hlasovku do apky. Díky za to.
1: Automoto Spin. Tvoje rychlá doprava na rádiu Spin. Spin Radio.
2: Říká se, že největší krása se nachází pod povrchem. Když navštívíte naše jeskyně v Moravském Krasu, přesvědčíte se, že je to pravda. Sloupsko-Šošůvské, Balcarka, Kateřinská, Výpustek a samozřejmě Punkevní. Už nehledejte tip na výlet. Podívejte se na caves.cz, psáno caves.cz.

0: Spin. Jediný rádio, který ti dá do uší hip-hop.
1: Pusta něco jinýho, prosím, Spine.
2: Pojď to rozpálit, pojď.
0: Rádio Spin. Nejvíc rapu v rap.

Chceš slyšet svůj oblíbený song? Volej právě teď. 210 32 30 30. Radio Spin.

0: Vicky tady s tebou, Rádio Spin a Treky na přání. No a prosím tě, představ si, mě před chviličkou zavolal jeden spinner, který chce potěšit právě jednu další spinnerku. No a já nemůžu prozrazovat přesně, o jaký překvápko se tady jedná, protože možná nás právě teďka Denisa poslouchá, ale zkusíme jí živě zavolat. Tak už vytáčíme. Schválně, jak tohle se dopadne. Koukám, že jí mám tady na jedničce. Haló, kdo tam? Rádio Spin a Vicky.
1: Dobrý den,
0: komu jsem se dovolala? Seš Denisa?
1: Ano.
0: No super, tak to jsem se dovolala úplně správně. Deniso, prosím tě, pověs mi, víš, proč ti dneska volám?
1: No, dostala se ke mně informace, že se soutěží o nějaké lístky.
0: Aha, takže ty jsi si takzvaně zvedla telefon pro výhru.
1: No, vyloženě ne. Ráda se vás poslechnu.
0: Prosím tě, Denise, tak to říkáš úplně krásně, protože lístky to teda úplně nejsou ta výhra, ale mám tady pro tebe jedno takové velké překvápko na rádiu Spin, jo? Takže ano. Jestli jsi připravená, prosím tě, tak to vypukne. Za 3, 2, 1, hodně.

0: kdo to je, prosím tě?
1: Můj bratranec.
0: Ano!
1: Ježiši, děkuju moc.
0: Dejve, slyšíme tě krásně, seš tam?
2: Jsem tady.
0: Tak super, prosím tě, Deniso, my ti přejeme všechno nejkrásnější. Dejve, máš ještě nějaká krásná slova pro svoji sestřenici?
2: Ještě jednou.
0: Jestli máš ještě nějaké hezké přání pro sestřenici?
2: Hodně štěstí, zdraví, užij si to, ještě chvilku a vítáš, že jsi rozstřelíma, spinnerko.
0: Úplná paráda. Děkuji
1: moc krát.
0: Deniso, užij si svůj dnešní krásný den. Je úplně skvělý teda, jaký máte prostě vztah v rodině, že takhle prostě bratranec se sestřenicí, že takhle spolu krásně komunikujete a že jsme to tady mohli s váma zazdílet, tak to je paráda. No a prosím tě, Dave, co jsi vybral pro Denisu k narozeninám?
2: Hele, vybrali jsme od Patrika, chtěl jsem pustit pryč. Jak jsem se tě ptal, na tu tvoji oblíbenou písničku, chtěl jsem pustit pryč, bohužel to pustit nejde, tak jsme vybrali od Patrika, Kenpachi a Yachiru.
0: Yes.
2: Jestli to utkám správně.
0: Nová pecka.
1: Tak super.
0: No tak skvělý, super. Takže pořádně si na to zatanči, hoď si tam pořádný taneček, jdeme si všichni hejbnout bokem na oslavu Denisy a jejich narozenin. Ahoj, Radio Spin,
2: ahoj.
0: Díky moc.
1: Ahoj.
0: Mějte se krásně.
1: Děkuju moc.
0: Ahoj.
2: Ahoj.

0: Radio Spin, Vicky tady s tebou a už taky Jirka. Čau Jirko.
1: Čau Vicky, čau spineři.
0: Normálně já se přiznám, Jirka vždycky přijde, prostě jsem do studia, já v tu chvilku prostě si řeknu, uvolněte se prosím. Jirka už to všechno zařídí, on mě tady když tak případně zachrání a začnu dělat prostě úplný blbosti tady.
1: Prostě
0: jako.
1: Vicky se vzdálí od pultu, jak přijdu a už na ní ani nešáhne.
0: Já už mám pocit, že už není můj, já už mám pocit, že je vlastně předávačka skoro za mnou v tu chvíli. Takže si tak říkám, a kam bychom mohli tu časomíru, třeba místo počasí a tak. No dobrý, hele, ale nakonec to dáme vždycky zpátky dohromady, protože Jirka se podívá, schovývavě se na mě usmí a řekne, Vicky, máš to opačně. Jsem jako, jo, vidíš to, zase si mě zachránil.
1: No,
0: hezký.
1: To nestojí za řeč.
0: Je to... Děkuju. Prosím tě, Jirko, co dneska budeš řešit?
1: No my se dneska podíváme, jelikož se chystá už teda vydání GTA 6, což ano. Je velká událost ve světě. U mě zase tak asi ne, protože já si to stejně nemám na čem zahrát, ale lidi sepisují se svýma manželkama, se svýma šéfama v práci různý smlouvy, aby prostě měli počkrtnuto, že až to vyjde, tak můžou hrát.
0: Jako vážně? Jo. Tak to je výborný. Jako já jsem viděla jednu manželku, která dostala jako oficiální e-mail od svého manžela, že nebude přítomen v domácnosti na následující měsíc, mám pocit, a to bylo kvůli fotbalu a kvůli tomu mistrovství teďkon v Mexiku.
1: Jasně, jasně.
0: Ale to nebylo, že by jel do Mexika. Ne, to jako, že jenom, že prostě bude po hospodách a bude fandit, no.
1: No, tak.
0: Takže tohle to bude něco, takže se budeme těšit na bizárky. Máš i obsah těch různých
1: zpráv? Jo, je i obsah a jsou tam i nějaký pokuty a takovýhle věci, takže
0: ne.
1: Myslím si, že ty lidi to jako dotáhli úplně do perfektnosti.
0: To je skvělý, tyjo. V téhle zemi každý právník prostě.
1: Je to tak?
0: Krása. Tak prosím tě, já už se asi podívám jenom na počasí s tebou. Abych už tady tu rychlou jízdu GTA 6 prostě nějak neomezovala. Tak momentálně máme v Praze polojasno a nějakých 23 stupňů Celsia, ve zbytku republiky až kolem 25. Dnešní maxima budou kolem té 25. až teda na Jihomoravský kraj, tam to mají vždycky speciální, 28 stupňů Celsia. A zítra bude nějakých příjemných 21, to je hezký.
1: To je hezký.
0: Jo, možná nám trošičku sprchne, ale to spíš tady koukám na jihu a jinak to bude hezký. Takže paráda, krása střídá nádheru, no a já se budu těšit zase zítra. Užívej si Jirkou Spin Extra, ahoj. Spin Radio.

0: podporuje Radio Spin.
1: Zlatá rezerva. Spořte moudře, spořte moderně. Spořte ve zlatě. Zlatá rezerva CZ je moderní spoření pro vaši budoucnost. Zlatá rezerva CZ, klíč k vaší finanční jistotě. Zlato je věčné. Zlatá rezerva CZ.

Posloucháš Radio Spin, za Majkem je tady s tebou Jirka, já tě vítám u pořadu Spin Extra, máme tady čtvrtek, 2. července, svátek tak slaví Patricie, takže všem Patricím přeju jenom to nejlepší. My, jak už jsem před pár minutama tady naznačoval, se podíváme, jaký všechny okolnosti se dějou ohledně GTA 6, který by snad už teda v tenhle rok mělo vyjít, uvidíme, jestli to ještě zase neposunou. Každopádně mimo to se podíváme taky do Karlových Varů, protože tam už zítra startuje Karlovarský filmový festival, kulatý 60. ročník. No a už dneska tam začínají přijíždět první hosté hollywoodské hvězdy. Řekneme si, koho můžeš už ve Varech potkat dneska. Samozřejmě po celou dobu taky budu hrát přesně podle tebe, takže jestli máš nějaký svůj oblíbený track, který by si chtěl nahodit tady do éteru i pro ostatní spinery, můžeš ho tady naladit buď to pomocí našeho čísla nebo pomocí naší mobilní aplikace. Já se budu těšit, jaký bangry tady od tebe dostanu. No a my už to můžeme odpálit. Čtvrteční Spin Extra s Jirkou startuje právě teď.

0: Prázdninový spin ráno.
1: Evropské unii začaly platit cla na objednávky ze zahraničí.
2: Počkej, takže konec levným krytům.
1: Yep.
2: Konec levným stříčkám.
1: Yep.
2: A taky levný čokoládový fontánce.
1: Ty taky, ale když už jsme u těch blbostí, tak dneska ráno jsme řešili.
2: Za jaký levný blbosti se utráceli vyspinaři?
3: Ale tak manželka sáhněla půjč konferenční stolky, ne? Říkám, ty vole, na tému jsou levný, udělám jí radost. Ej, oni přišli konferenční stolky, ale do Barbie. Jako toho domečku.
1: Jako dopadl dobře, protože taky ti mohlo dojít něco úplně jiného, že?
2: Přesně tak, David mohl vyprávět.
4: Stalo se mi, nedávno jsem se tam objednával, konkrétně jsem se objednával trička, a šel jsem tam jedno pěkný zajímavý tričko, no, místo toho mi přišla potvrzenka ženská.
2: Ale Dave, taky dobrý, protože taky se ti to mohlo celý úplně dojebat.
5: Čau kluci, tak já jsem si tenkrát z Temu objednal takový ten kulatý tam vystavač, víš, jak jezdí sám a podle krabice, co mi přišlo, tak říkám, to je nějaký malý, ne? To rozbalím a velikostně asi jako desertový talířek, takže jsem dlouho hledal využití, tak říkám, že mi to bude aspoň vytírat v koupelně a nasálo to vodu a nějak to zkratovalo.
1: No každopádně, vy to ještě nevíte, ale Dominik, tak viděl na tému, viděl, na, halo, viděl, no, Mikey. No,
2: koupil jsem takový hezký mikrofony a jestli budou fungovat tak hezky, jako fungujou teďka.
1: Tak se uslyšíme, ne, zítra třeba, nebo tak?
2: Přesně tak, zítra ráno na Radio Spin. Mějte se krásně, čus.
0: Dominik Musil a Krištof Švehlík. Prázdninovým Spin ránu, každý všední den od 6 do 9

Ladíš Radio Spin, za Mikem je tady s tebou Jirka. Už zítra odstartuje 60. ročník Karlovarského filmového festivalu. Opět tam bude spousta hollywoodských hvězd, jako třeba Dustin Hoffman, Harvey Keitel a tak dále a tak dále. Už dneska jsem taky viděl, že se tam objevil Jesse Eisenberg, což možná zní jako nějaká postava z Perníkovýho táty, ale je to týpek, který si zahrál třeba v Podfukářích, který hrál v Lize spravedlnosti Zacka Snydera, takže opravdu taky, nebo můj oblíbený Zombieland, na ten nesmím zapomenout, super komedie, tak ten už ve Varech je dneska, toho už tam dneska můžeš potkat, jinak zahájení, tak to bude zítra a slavnostní zahájení, o to se mimo jiné postará taky Nobody Listen, který tam bude mít zítra ve 10:45 večer přímo před hotelem Thermal obrovskou show, kde mu bude hostovat Izomandias, Vladimír 518, Anet X, ale třeba taky Dan Bárta, bude tam Roman Holý, bude tam Matěj Rupert, takže rozhodně si myslím, že to bude show, která bude stát za to. Navíc je to úplně celý zdarma, můžeš tam přijít, může tam přijít kdokoliv a mrknout se na to samozřejmě a taky hlavně si poslechnout tu skvělou muziku. Takže vy všichni, co se do Varů chystáte, hlavně si to užijte, mrkněte tam na nějaký filmy, koukněte se taky na koncerty, no a my už teď pokračujeme s hudbou. Posloucháš Radio Spin?

0: Rychlá doprava na rádiu Spin, D1 aktuálně hlásí opravdu velký zdržení, a to přímo u Brna. Postojíš si tady už u nějakého 158. kiláku a zasekáno je jak při příjezdu do Brna, tak taky výjezd z Brna. Obousměrný zdržení na tebe číhá taky na D8, tady si postojíš u 18. kilometru. Vidím tady taky štosovačku na D11 ve směru na Hradec Králové, si tady postojíš u 33. kiláku. No a v neposlední řadě tady vidím taky zdržení na D4, 14. kilometr ve směru na Prahu, i tady nějakou tu minutku navíc nabereš. Regiony, tak ty aktuálně jedou naprosto bez problémů. Když se pak podíváme na silnice v Praze, tak tady vidím zdržení v Kbelské ulici, kde se to štosuje obousměrně. Vidím zasekáno taky na pražském okruhu v okolí Řepurí. Štěrboholská spojka, tady si postojíš ve směru od Černého mostu na Záběhlice. Takže jezdi hlavně opatrně. No a jestli máš i ty nějaký info ze silnic, tak rozhodně dávej vědět, buď to pomocí našeho čísla nebo pomocí naší mobilní aplikace. Já to tady všem ostatním spinnerům budu posílat dál.
1: Automoto Spin, tvoje rychlá doprava na rádiu Spin.
2: Děvko, jde milové, nechci platit jednou, musí zkusit sama taky děvko.

0: Je to přesně tak, po celý odpoledne tady hraju přesně podle tebe, takže jestli máš nějaký svůj oblíbený track, který by si chtěl tady v éteru slyšet, chtěl by ses o něj podělit i s ostatníma spinnerama, tak rozhodně ho tady můžeš naladit, buď to pomocí našeho čísla, nebo pomocí naší mobilní aplikace. Já už tady od vás několik vzkazů mám, takže jeden jdu vybrat a jdeme na to.
1: Čau, Belo, spinňáci. Chtěl bych poprosit o zahrání songu Se změnili od Hektora. Měj se, ahoj.
0: Tak jo, bude to jeden Hektor, já ho tam hážu. Využívejte pohodový čtvrtek, a.k.a. malej pátek. Víkend už je zase před náma, takže už jenom to doklepneme a zase si budeme moct užívat pohodičku.
2: Radio Spin. Spin Extra s Jirkou.

0: Posloucháš Radio Spin, přeju ti pohodový odpoledne. Dneska máme 2. července, svátek slaví Patricie. Je taky dneska Mezinárodní den zapomínání, takže jestli si na tenhle Mezinárodní den zapomněl, to je vlastně dobře, protože právě tím si ho oslavil. My se už za moment podíváme, jak lidi bláznějí z nového GTAčka, který by mělo už teda tenhle rok v listopadu vyjít. No a samozřejmě i dál tady taky hraju přesně podle tebe, takže tady i dál taky můžeš ladit svoje oblíbené pecky, buď to pomocí našeho čísla, nebo pomocí naší mobilní aplikace. Jdeme se taky podívat na to, jak to vypadá venku. Praha ta hlásí aktuálně 23 stupňů, je tam stále polojasno, plus minus 1-2 stupínky hlásí i celý zbytek České republiky, no a dost podobně to bude vypadat i zítra. Zítra tady maxima vidím na 21 stupních.
1: Spin Radio. Radio Spin.

jsme Rádio Spin. Rádio Spin, Death Dabou. Rádio Spin vysílá v dabu celoplošně. Věděli jste, že nás v dabu naladíte na většině míst v Česku? Nejvíce repu v republice můžete poslouchat nyní v dabu

Posloucháš Radio Spin? Už tenhle rok v listopadu vyjde GTA 6, hra, na kterou hráči čekají dlouhých 13 let. No a není se tak čemu divit, že tohle vydání vyvolává spoustu emocí a taky spoustu, řekl bych, podivných věcí. Chlapi si sepisujou smlouvy se svýma manželkama, mluvím tady o konkrétním příkladu z Ameriky, kde týpek sepsal smlouvu. My si ji teď společně projdeme. Bod číslo 1. Od 19. do 29. listopadu můžu hrát GTA 6, jak jenom chci. Bod číslo 2. Chození před televizí je přísně zakázáno a porušení bude mít následky. Bod číslo 3. Když zemřu nebo neudělám misi, tak je zakázáno říkat, je to jenom hra, můžeš to udělat později, nebo nehrál si už dneska dlouho. No a bod číslo 4. Veškerá konverzace, obětí nebo polibky musí počkat, než dokončím misi nebo budu v safe houseu. Je tady ještě taky pátý bonusový bod a to je, pokud mi hru koupíš, tak můžeš jedno z těchto pravidel, krom prvního, zrušit. No tak já si myslím, že po tom, co týpek tuhle smlouvu manželce ukáže, tak ho čeká maximálně tak rozvod. Na druhou stranu pak bude moct hrát, jak dlouho jen chce a bez toho, aby ho doma někdo rušil. Radio Spin!

Posloucháš Radio Spin, máme tady čtvrtek, malej pátek, víkend už je před náma, dokonce víkend, který nás teď čeká, tak bude prodloužený. V pondělí budeme mít volníčko. No a když tenhle prodloužený víkend budeš trávit tady s náma na Radio Spin, tak tentokrát se můžeš těšit na pořádnou dávku tracků od Eminema. Právě Eminemovi bude patřit tenhle prodloužený hudební víkend, dáme si ty jeho největší pecky, nějaký možná i trochu opomenutý věci, navíc se o Eminemovi dozvíš taky spoustu zajímavostí a že jich za ty roky je, takže si to rozhodně nenech utéct, vždycky to startuje v 9 hodin ráno a je to až do 7 do večera, dvojitá dávka Eminema v každý hodině, tak si to nenech utéct, tady na Rádiu Spin.

0: Rychlá doprava na rádiu Spin, tak začneme na dálnicích a začneme jednou informací od vás.
1: Čau, tady Stanley. Hele, informace k dopravě z D35 sjezd na D11 ve směru na Prahu. Leží tam polštář, malej polštářek a peřina. Někdo si tam asi ustlal, ale nevydržel to. Tak bacha, čau.
0: Přesně tak, dávej na to rozhodně bacha, díky za info. Bacha dávej taky na D1, kde vidím opravdu velký zdržení u Brna. Od nějakého 158. kiláku se to tady štosuje obousměrně, takže na to určitě dávej bacha. Bacha potom dávej taky na D4, tady se to štosuje u 30. kilometru ve směru na Strakonice, takže tady taky opatrně. Regiony, tak ty vypadají, že jsou v pohodě průjezdný, no a mrkneme ještě rychle na silnice v Praze. Ani tady to nevypadá úplně nejhůř, přeci jen nějaký zdržení tady ale vidím, a to v Kbelský ulici, kde se to štosuje ve směru na Hloubětín, Štěrboholská spojka, tady si postojíš ve směru na Záběhlice, no a v neposlední řadě je to taky Pražský okruh v okolí Řeporí, kde nějakou tu minutku navíc nabereš. Takže hlavně opatrně, a jestli máš i ty nějaký info ze silnic, určitě dávej vědět, buď to pomocí našeho čísla, nebo pomocí naší mobilní aplikace. Automotospin.

0: Fresh Hits v premiéře každý pátek od 5 odpoledne na rádiu Spin.
1: Pusám něco jiného, prosím, Spine.
2: Pojď to rozpálit, pojď.
0: Rádio Spin. Nejvíc rapu v republice.

0: Ideál tady hraju přesně podle tebe, no a teď už budu hrát přesně podle Ládi, kterýho tady mám i na drátě. Čau, Láďo!
1: Ahoj.
0: Prosím tě, ještě předtím, než se mrkneme na ten track, který jsi tady navolil, tak mi řekni, já jsem tady před pár minutama mluvil o GTAčku. Seš taky takovej ten člověk, který se na to těší, nebo to jde mimo tebe?
1: Ale jakože těším, jenomže problém je, že všechny generace her, já nevím, já jsem vyrůstal na mapě jedničky, na jedničce. Jasně. A tak dále. A mám pocit, že to vždycky předělají k horšímu, jakože už to ztrácí ten potenciál.
0: Je pravda, že Mafia jednička to je prostě legendární záležitost, to ani nevím, kolikrát jsem to otočil. No a je taky pravda, že teď ty hry, co jsou nový, tak mi přijde, že to tak jako vodí ty lidi za ručičku a už si tam jako nemůžeš úplně sám to vymyslet a je to takový návodný hodně.
1: To taky, ale prostě i ten styl té hry je úplně jiný, nejenom to vodění, ale už to není takový jako, že prostě akce je akce, už je to takový fakt jako, že pro děti.
0: Je to často pravda. Každopádně, Láďo, co budeme hrát?
1: Takže dáme Sergej B a dáme Směj se teď.
0: Budeme to někomu speciálně posílat?
1: Tak samozřejmě, Adelce. Tak se poslouchá a všem kurýrům, obzvlášť volťákům, ať se jim dneska daří a ať to nějak dneska přežijí.
0: Super, tak já to tam hážu.
1: A tobě do rádia.
0: Díky moc.
1: Tobě do rádia.
0: Já to tam hážu, vám všem za volant, hlavně opatrně, no a jdeme si to užít. Díky a měj se hezky. Čau.
1: Taky, ahoj.
2: Radio Spin. Spin Extra Circo. Spin Extra Circo.
3: Drahý oči na nebesích, jež dal mi jméno Sergej B. Hasl v ulicích je to, co nám vždy ctím. Oni vážně mysleli, že už se nevrátím.

co má si dělat? Že se jí zhoršily známky? Paní Nováková, nechci vám nic říkat, ale vaše dcera žije pro párty. Ta holka žije pro párty. Směj se teď, breč až pak. Život sladký jak cukrovka. Sledujeme kouř letět do oblak, když vech šners.

Ostrava, narozena, vychována, nemíním se stěhovat. Dvě čezety na doma, v případ, že bys chtěl naletět. Dva duffel bagy plné peněz, kdybych někdy krachoval. Vyjel

0: Odpoledne posloucháš Radio Spin, za Majkem je tady s tebou stále Jirka, mám tady teď něco pro všechny milovníky kávy, protože na našem Facebooku aktuálně probíhá soutěž s kapkou a je to soutěž o předplatný až na skoro 1500 do různých kaváren, takže kafíčko zdarma, navíc tam můžeš taky vyhrát nějaký stylový spodní prádlo od trenýrkárny, takže rozhodně na to mrkni, najdeš tam soutěžní post na Facebooku a potom už je to úplně jednoduchý, protože ty pravidla najdeš samozřejmě taky v tom postu, takže na to mrkni a zapoj se taky, třeba tu budeš právě ty, kdo tohle předplatný zdarma vyhraje. Já tady i dál hraju přesně podle tebe, takže tady i dál taky můžeš ladit svoje oblíbené tracky. Připomínám taky, že dneska svátek slaví Patricie, takže přeju jenom to nejlepší. Jdeme se ještě taky podívat na to, jak to vypadá venku. Praha ta hlásí aktuálně 23 stupňů, plus minus 1-2 stupínky hlásí i celý zbytek České republiky. No a podobně to bude vypadat i zítra, protože zítra tady vidím, že se vyšplháme maximálně na 21.
1: Spin Radio.
2: Říká se, že největší krása se nachází pod povrchem. Když navštívíte některé z našich jeskynních komplexů v Čechách, přesvědčíte se, že je to pravda. Koněpruské jeskyně, Chýnovská na Táborsku, Boskovské dolomitové jeskyně v Českém ráji. Už nehledejte tip na výlet. Začněte na caves.cz. Psáno caves.cz.
3: Oni jem dedy cool navždy neasi. Jak na stráž pod na pláž more neasi. Prečo máš

Ladíš Radio Spin, pamatujete si tady někdo iPody, doba, kdy jsme neměli mobil, ze kterého bychom si pouštili hudbu a měli jsme tam taky všechno ostatní, ale měli jsme jenom jednu speciální krabičku, která přehrávala hudbu a nic jinýho. No tak vypadá

otočí. Věděl jsem to už v té době, že jsem jiný G. Jiná liga, jiný tým, jiný motiv, jiný cíl. Co mi chceš říct, mý a tvý není stejný. I tak jsem s tím přišel dřív, i tak mi ten bar vyšel líp. Děti nezažili býv, i tak si hrajou na býv. I když jsou to blbečci,

Posloucháš Radio Spin, máme tady čtvrtek a není to ledajakej čtvrtek, je to první čtvrtek v měsíci, no a to znamená, že v 10 hodin večer nás čeká deska měsíce, kde si opět poslechneme jedno celý rapový album, něco si k němu taky řekneme. Tentokrát se vrátíme do roku 2020 a to za Pop Smokem a jeho album Shoot for the Stars, Aim for the Moon. Legendární záležitost, bohužel teda už taky posmrtná deska, celou tu desku tak jako výkonný producent dotáhnul samotný 50 Cent. No, to všechno si řekneme, takže rozhodně si to nenech utéct. Dneska v 10 hodin večer, deska měsíce, Pop Smoke a Shoot for the Stars, Aim for the Moon, tady na Rádiu Spin. Budu se na tebe těšit.

0: Pa na rádiu Spin, na D1 i dál vidím velký zdržení, a to přímo u Brna, kde se to štosuje obousměrně, dávej na to bacha. Bacha dávej taky na D7, tady si postojíš při výjezdu z Prahy, a to až po nějaký 25. kilometr. No a vidím tady taky zdržení na D10, 57. kilometr ve směru na Mladou Boleslav. I tady nějakou tu minutku navíc nabereš. Regiony, tak ty vypadají, že jsou v pohodě průjezdný. Co se Prahy týče, tak tady vidím štosovačku na Kbelský ulici, kde si postojíš obousměrně, jižní spojka ve směru na Barandák, i tady se to štosuje a štosuje se to taky dál i přes celou Dobříšskou. Bacha na to, no a v neposlední řadě i bacha na Pražském okruhu, kde se to štosuje v okolí Řeporí. Takže hlavně opatrně, a jestli máš i ty nějaký info ze silnic, samozřejmě jak už těch pražských, tak ale třeba taky varských, jihlavských, budějovických, zkrátka kdekoliv právě teď jezdíš a vidíš na silnici nějaký fuck up, dávej vědět, ať to tady všem ostatním spinnerům můžeme posílat dál.
1: Automotospin. Tvoje rychlá doprava na Spin.

0: I dál tady hraju přesně podle tebe, nebudu to dál okecávat, jdeme si rovnou poslechnout, co tam naladíme.
1: Hele, ahoj, já mám Zítra Moravský, Prochy ze Šumavy. Chtěl bych to poslat pro tebe do studia, pro všechny spinnery a mám takový životní dilema, takže určitě budeš vidět, co máš hrát, takže by to byl Hector. Dilema? Můžu poprosit?
0: Tak Prochy, oceňuju tvůj oslý můstek, samozřejmě všechno nejlepší k tvým zejtřejším narozeninám, no a jeden Hector letí právě pro tebe do éteru.
2: Radio Spin. Spin Extra s Jirkou. Spin Extra s Jirkou.

0: Přeju ti příjemný čtvrteční odpoledne, posloucháš Radio Spin, Jirka a teď už taky Mára. Čau Máro.
1: Čau Jirko, čau Spineři.
0: Já jsem tady Máro dneska četl takový článek, který tvrdí, že se generace Z vrací k iPodům, protože nechtějí být rušený při poslechu hudby notifikacema, scrollingem a tak dále. Ty sám něco takového děláš?
1: Ano, je to pravda, teďka jsem zase dlouho nevytáhnu svýho Walkmana, ale pořizoval jsem si nový kazetky, takže zase je čas oprášit Walkmana, jednoho si dokonce ještě opravuju, protože tam byly úplně spuchlý ty gumičky, takže nefungoval, ale je to takový krásný Walkman, který se dá takhle jako na kapsu, takže jde vidět a můžeš si přehazovat ty kazety a je to super.
0: A děláš to právě taky proto, aby si nebyl rušený, nebo je to taková stylovka?
1: Je to stylovka, zároveň je to fakt dobrý to, že já můžu prostě ten telefon pitomej hodit do báglu. Jasně. Já to můžu hodit kdykoliv. Vlastně já si myslím, že to je trochu výmluva, upřímně. Jako fakt si to myslím, že to je trochu výmluva naší generace a já nechci mluvit za všechno, ale ono to je zase jako cool se vrátit trošku k těm starším věcem, jde to vidět na vinilech, jo. Ty se taky vracejí do naší generace a přijde mi, že si čím dál tím víc uvědomujeme, ale nechci mluvit za všechny, že to kouzlo těch starších věcí tady furt je a že není potřeba je mít všechny v jedné krabičce inteligentní, která tě 24/7 sleduje.
0: Já jsem si v návaznosti tady na to vzpomněl, když já jsem měl Discmana na CDčko,
1: nice.
0: Jak jsem prostě ještě musel tam zkracovat ty songy, protože tam vešly prostě na to CDčko jenom určitá prostě množství těch songů.
1: Takže ty si pirátil hudbu, jo?
0: Takže já jsem, no, nebudu to tady říkat nahlas, ale vlastně to pak tak vypadalo, že vlastně tam hráli Limp Bizkit, tak když už tam dohrávali už ten konec jenom kytárky, tak to už jsem střihnul a už musel nastoupit Eminem, aby to prostě jelo jako.
1: Tak ty jsi byl DJ vlastně takovej, ty jsi to mixoval, ty jo.
0: Takový Jirko, DJ sám pro sebe
1: ty jsem. Ty jsi tady normálně předpověděl svoji budoucí práci v rádiu.
0: Máro, co dneska budeš řešit ty?
1: Hele, my se podíváme do New Yorku, protože tam frajer požádal o ruku frajerku, jako tomu bývá, normálně poklek, ale zatkli je.
0: Já jsem něco asi viděl.
1: Ano.
0: Já jsem něco viděl. Tak na to si tady počkej s Márou. Já ještě připomínám, že do New Yorku se podíváme i my dneska v 10 večer, protože máme první čtvrtek v měsíci, to znamená deska měsíce a tentokrát se podíváme za Pop Smokem a jeho deskou Shoot for the Stars, Aim for the Moon, jeho posmrtná deska, kterou teda jí dotáhnul do konce 50 Cent, to jsem ani nevěděl.
1: Hustý, já už jsem myslel, že odlítáš na ten prodloužený víkend do New Yorku.
0: No a včera jsme říkali, že odlítám na ty Maledivy, tak teď to bude New York. Tak ještě se podíváme, jak to vypadá venku. Praha ta hlásí aktuálně 23 stupňů, je tam polojasno, plus minus 1-2 stupínky hlásí i celý zbytek České republiky. Dneska to vypadá, že už by nám pršet nemělo. Pršet nebude ani zítra, no a zítra tady vidím maxima na 21 stupních. Takže užívej pohodovej zbytek dnes s Márou a slyšíme se teda v 10 hodin večer u desky měsíce.
1: Jirka, Radio Spin. Peace. Spin Radio.

Čela Spino, s tebou Mára, máme čtvrtek 2. července, svátek dneska slaví Patricie, tak Patricie nezapomeň popřát, můžeš třeba i trackem na přání, protože i v této hočce budu rád podle tebe, tak klidně pošli voiceovku nebo volej naše číslo. Každopádně za chvilku pokecáme třeba o žádosti o ruku, která nakonec skončila v poutech. Stalo se to včera v New Yorku, taky luxusní kolab Dona Tolivera a dvou jedních z největších rapperů americké scény, který přišli na jednu stage, je z toho legendární video. No a to bude tak nějak začátek po celý taky rap DNA, jak jsem říkal, tracky na přání, uděláme si to hezký, protože máme malej pátek, tak já doufám, že se chystáš někam na prodloužený víkend, já vyrážím do jezerek, máme pršet celou dobu, ale víš co, já si aspoň odpočinu. Tak jo, ladíš čo na spinu, s tebou Mára.

0: prázdninový Spin Ráno.
1: Evropské unie začaly platit cla na objednávky ze zahraničí.
2: Počkej, takže konec levným krytům.
1: Jo.
2: Konec levným stříčkám.
1: Jo.
2: A taky levný čokoládový fontánce.
1: Ty taky, ale když už jsme u těch blbostí, tak dneska ráno jsme řešili.
2: Za jaký levný blbosti se utráceli vyspineři?
3: Ale tak manželka sáhněla půl konferenční stolky, ne? Říkám, ty vole, na tému jsou levný, udělám jí radost. Ej, oni přišli konferenční stolky, ale do Barbie. Toho domečku.
1: Jako dopadl dobře, protože taky ti mohlo dojít něco úplně jiného, že?
2: Přesně tak, David mohl vyprávět.
4: Stalo se mi, nedávno jsem se tam objednával, konkrétně jsem se objednával trička, a šel jsem jedno pěkný zajímavý tričko, no, místo toho mi přišla podprsenka ženská.
2: Ale Dave, taky dobrý, protože taky se ti to mohlo celý úplně dojebat.
5: Tak kluci, tak já jsem si tenkrát z tému objednal takový ten kulatý tam vystavač, víš, jak je zdi sám a podle krabice, co mi přišlo, tak říkám, tohle to je nějaký malý, ne? To rozbalím a velikostně asi jako desertový talířek, takže jsem dlouho hledal využití. Tak říkám, že mi to bude aspoň vytírat v koupelně a nasálo to vodu a nějak to zkratovalo.
1: No každopádně, vy to ještě nevíte, ale Dominik, tak viděl na tému, viděl na, halo, viděl, no, Mikey. No,
2: koupil jsem takový hezký mikrofony a jestli budou fungovat tak hezky, jako fungují teďka.
1: Tak se uslyšíme, ne? Zítra třeba, nebo tak?
2: Přesně tak, zítra ráno na Radio Spin. Mějte se krásně, čus.
0: Dominik Musil a Krištof Švehlík. Prázdninovým Spin ránu každý všední den od 6 do 9 na

Čel na spinu, s tebou Mára a každý správný chlap chce zjistit, jak udělat svoji ženu šťastnou, za jak dlouho může řídit po jednom pivku a hlavně, kde svoji polovičku požádat o ruku. No a jeden pár v New Yorku to vzal hodně za svý. Svůj prstýnek dostala frajerka totiž na vrcholu Empire State Building, což je mimochodem nějakých 450 metrů nad zemí. Hele, kdybych tam byl já, tak mi ten prstýnek určitě spadne a já debil bych ho chtěl ještě jako chytit, jo, takže asi by mě nakonec chytil beton. Každopádně tyhle ty dvě hrdličky zatkly, jasně, logicky, lezly tam, kam nemají, ale celý svět stojí za nimi a to i proto, že vyvěsili transparent lomeno vlajku, kde bylo napsáno, když síla lásky vyhraje nad sílou politiků, bude světový mír. No, trošku takový vykradený Havel. Na druhou stranu, já s nima souhlasím a myslím si, že na takovém tom nemíru ve světě má trošku i zálusk tady ten pán u Mac Millera. Tak si to poslechni.

0: Rychlá doprava na rádiu Spin, začnu pohledem na dálnice. Nehoda na D8, těsně před Prahou, je to zhruba 0. kilometr, tak je tady nehoda, čekáš zhruba 8 minut od nějakého druhého kiláku. Ještě je nehoda na D1, 194. směrem na Ostravu, tady kolem 30 minut, a to od 187. kiláku, a ještě do Prahy poskakuje D5 zhruba od 6. kiláku. Co se týká regionu, tak nehoda je na silnici 3 před Benešovem, zhruba čtvrt hoďky směrem od D1. Nehoda taky na Pražský, v Teplicích, v Brně se bouralo na Svatoplukový a Sportovní, a do třetice ještě Ostrava, tady je nehoda na Rudný. Hlavní město, tak tady je nepříjemný crash na okruhu exit 23, 20 minut čekáš směrem na D1, kvůli tomu poskakuje i D5, opačný směr, 15. kilák směr Ruzeň, tady kolem 5, čekáš ještě na Jižní a Štěrbolský spojce, na Plzeňský, v Holešovičkách nebo ještě taky na Argentinský. Klasika je taky Vlzonka směrem do centra a začíná se štosovat i Kukulova. Ode mě z dopravy je to všechno.
1: Automoto Spin. Tvoje rychlá doprava na rádiu Spin. Československý underground.
2: Paskvil. 2026. Rádio Spin. Yeah.

0: Čo na spinu s Štebou Mára, za chvilku 16:45 a já tě chci ještě pozvat na jednu soutěž, která teďka oficiálně a hlavně v plném proudu běží na našem Facebooku Rádia Spin. Já se přiznám, já Facebook už nemám, takže vůbec nevím, jak to tam vypadá, ale vím, že Rádio Spin Facebook má. No a je tam příspěvek k aplikaci a taky značce Kapka a můžeš vyhrát předplatný právě v této apce na 3 měsíce a hlavně značkový spodní prádlo. Takže spodní prádlo, to dostáváme k Vánocům. Kámo, já jsem teďka vyhazoval asi 10 kusů spodního prádla, prostě jsem vyrost nějak, nevím, co se stalo, takže mě by se to jako hodilo, já Facebook nemám, takže já se teda nezapojím, ale bude se vyhlasovat vítěz už tady ten pátek, takže určitě nezapomeň se podívat na naše webovky, no a jdeme se podívat taky na track na přání, který bude pro Leonku.
1: Mám něco od Mega M, ať má Leonka trošku lepší náladu. Funky party.
0: Funky party, no tak myslím si, že funky party. Parky klidně taky, ale funky party, tak to je úplně ideální track na malej pátek, tak to pořádně rozjeďte a případně taky hezký prodloužený víkend. Radio Spin, s tebou Mára.

0: Čo na spinu, s tebou Mára, 2. červenec, máme čtvrtek, svátek dneska slaví Patricie. Za chvilku tady odpálíme Rap DNA, ale ještě se společně musíme podívat na jednu obrovskou party, která se odehrála u Dona Tolivera. Protože tady ten týpek je naprosto skvělý beatmaker, producent, ale zároveň taky rapper, stojí za spousty produktů a taky samozřejmě spoustu rapperů. No a měl svůj poslední koncert. A myslím si, že fandové byli nadšený, protože na ten poslední koncert přišel Travis Scott. No a nechyběl taky hodně kontroverzní Kanye West. Takže tři největší rapeři amerického pobřeží na jedné stage, jako myslím si, že to musela být skvělá party. To je, jak kdyby si prostě sešel Karel Gott, Helena Zagorová a Lucka Bílá prostě na jedné stage. To by myslím si, že úplně stejně jako na český poměry. Takže za mě skvělý, když Don Toliver bude v Praze, myslím si, že si můžeme dočkat maximálně té Zagorky, no. Ale Zagorka taky dobrá. To tady budu na ní házet špínu přece. Hele, venku 25, večer bude kolem 16, bude teda pršet údajně, zítra kolem 21, bude polojasno a tyhle ty teploty se budou držet až do příštího týdne. S tebou Mára a za chvilku Rap DNA. Spin Radio.
1: Zlatá rezerva. Spořte moudře, spořte moderně. Spořte ve zlatě. Zlatá rezerva CZ je moderní spoření pro vaši budoucnost. Zlatá rezerva CZ. Klíč k vaší finanční jistotě. Zlato je věčné. Zlatá rezerva CZ.

jsme Rádio Spin. Rádio Spin jde s dabou. Rádio Spin vysílá v dabu celoplošně. Věděli jste, že každý rádio, na kterým slyšíš rádia v dabu, umí přehrávat i ty v FM-ku? Rádio.

citovat. Já jsem David, proti mně stojí Goliáš, ukazuje sílu, než vytáhnu prach. Na začátku skoro sám, teď proti velký přesile, nikdy jsem nechtěl, aby z rapu skončil brat. Bla, bla, bla, bla, bla. Co se rupa děje? Co se děje? Co se děje? Co se děje? Bla, bla, bla, bla, bla. Jihlava Rebels, já dneska večer v domě.

hlavou a na chvíli to zase trochu zvednout. Bla bla bla bla bla. Co se děje? Co se děje? Co se děje? Co se děje? Bla bla bla bla bla. Jihlava Rebels, já dneska večer v domě.

Rap DNA s tebou má rád, chill na spinu a po pátý hodině startuje rubrika, jak už jsi zvyklej, kde rozeberu track po vrstvách a ty musíš uhádnout, o jaký banger se jedná. Včera jsme si dali takovej trošku pop rock českej a byla to tady ta ukázka. Jednak se to taky objevilo v kriminálce Anděl, na to si taky včera přišel a taky si přišel na to, že se jedná o Atmo Music a jejich Démoni. Cítíš se hrozně slabej, hlava tě bolí, nohy jsou těžký, už nemůžeš jít, znáš ten pocit, vymluvit všechno, to peklo. No a dneska tady pro tebe mám

0: a repu na rádiu Spin.
1: Rap DNA s tebou má rád čtvrtek 2. července a 2. červenec je tady na rádiu Spin a u mě v Rap DNA zapíše do historie, protože dneska si odhalíme track už prostě po čtvrt, protože těch voiceovek, těch zpráv, těch odpovědí přišlo tolik, že prostě nemá smysl ti dávat nějaký nápovědy. Pouštěl jsem ti jednu vteřinovou ukázku. Jenom tady tu část. A ty jsi mě zahltil telefonátama, voiceovkama, zprávama, tak uvidíme, jestli to budou správné odpovědi. Tak jdeme se podívat třeba za Bobanem.
2: Čau, Boban, prosím tě, co se týče Rap DNA, tak je Izo a Baby a Benzo.
1: Ruda.
3: Čau, Máro, hele, zkusím, není to to Baby a Benzo.
4: Dar, tady DK, hele, sample je Baby Benzo, PTK, Izo.
1: Jakub.
5: Zdravím, zdravím. Bude to Baby a Benzo od PTK.
1: Taky Lubko.
6: PTK, Benzo.
1: No ale třeba Honza, Pepajs, Roman, hele, bylo vás opravdu hodně a máte samozřejmě správně odpověď. Připadal bych se fakt blbě, kdybych tě tady začal dávat nějaký nápovědy o tom, jaký to jsou rapeři a tak dále a ty už by si stejně dávno věděl odpověď. Dneska byl nejrychlejší ještě Ondřej.
7: A myslím si, že mám jasno, tyvo. Baby a Benzo PTK. Já jsem to bylo úplně jasný a to je, protože já mám tu písničku fakt naposlouchanou.
1: No takže očividně tady ten banger máte hodně naposlouchaný. Doufám, že do budoucna zjistím taky originální sample, ze kterého to vychází, ale teďka už si jdeme užít Patrika Iza, Baby Benzo v Rap DNA tady na Radio Spin.

0: Rychlá doprava na rádiu Spin, začnu pohledem na dálnici, a to konkrétně příjezdem do Prahy po D8 a D5. Tady se zdržíš kolem 10 minut. Nehoda je potom ještě na D1 za Brnem směrem na Ostravu, 201. kilák. Štosovačky tady jsou, ne naštěstí tak velký, ale ještě si počkáš zhruba 20 minut na příjezdu do Brna, a to hlavně před D2 po D1. Co se týká regionu, tak tady vidím pořád nehodu na silnici číslo 3 před Benešovem směrem od D1, čekáš aktuálně kolem 5 minut. Nehoda je v Brně na Svatopluku, taky sportovní, bouralo se ještě v Ostravě na Rudý a v Opavě na Olomoucký. Hlavní město, tak tady je zasekaný pražský okruh, 23. kilák směr D1 kolem 20 a 15. kilák směr Ruzyň, tady je to taky kolem 20, protože je nehoda na 18. kiláku právě směrem na Ruzyň. Tak na to určitě bacha, kvůli rozkopaný Kbelský, tak začíná kolabovat Novopatská, to na nějakých 20 minut, s tím právě spojená i D8, anebo taky Liberecká směrem nahoru na Letňany. Na to si dej bacha. Určitě si počkáš na Volzonce a Nuseláku směrem do centra, taky jižní spojka a taky samozřejmě Bělohorská. Ode mě z dopravy je to všechno.
1: Automoto Spin. Tvoje rychlá doprava na rádiu Spin.
2: Sedím v Barceloně, bají unikóny, písek moře, more, neptej se mě, co je.

0: Spin.
1: Pojď to rozpálit. Pojď, pojď, pojď.
2: Rádio Spin. Nejvíc rapu v republice.

0: podle tebe. Čel na spinu, s tebou Mára, 2. červenec, svátek dneska slaví Patricie, no a teďka je čas na další track na přání podle tebe a za chvilčku taky začne hodina, kdy hraju jenom podle tebe celých 60 minut, mám připravený zhruba takový dva tracky zatím, se mi tady nastřádali, buď to z naší mobilní aplikace, nebo na našem čísle, takže budu moc rád, když playlist doplníš, apka je volná, takže posílej tam voicovky, nebo samozřejmě můžeš volat naše číslo 210 32 30 30, jako to udělala Laura.
1: Bena Christova. Tak bomby, Laura.
0: No tak jo, Lauro, tak jedny bomby od Bena letí za tebou a všem posluchačům Rádia Spin, s tebou Mára.
2: Neříká Hector, loket v okno, vypnou a neřešit hovno. A haters

0: Čau na Spinu, s tebou Mára, máme malej pátek a za chvilku hlavně taky 6 hodin, to znamená, že už za chviličku startuje hodina, kdy hraju jenom podle tebe. No a jdem se rovnou podívat na 3 první tracky, které tady budu ladit podle tebe a budu ladit podle Bobana.
1: Tak asi upgrade od Ektora pro moji drahou polovičku, co sedí vedle mě v autě.
0: No tak jo, tak tvé drahé polovičce posílám Ektora, budu hrát taky Michalovi.
2: A 1-6, nastávej ten dým. Asi klasika, všem na cestách. Pevný nervy na D8, na příjezdu do Prahy.
0: To bude potřeba, protože tam je teďka nehoda a vypadá to, že to tam je zatím zdržení na nějakých 28 minut. Takže Michale, držím ti palce, ať už ten příjezd potom bude trochu klidnější. A ozval se taky ještě Patrik z Mostu, předpokládám. Patrik Most.
3: Čau, moc pěkně tě zdravím, heleď. Mohl bych tě poprosit o zahrání songu Neklid od Pásta s feat s Restem. Bylo by to pro tebe do rádia 100%, pro všichni, co poslouchají, a ať mají všichni krásný malej pátek a ať už to zítra dobouchneme a můžeme v klidu chillovat s prodlouženým víkendem. Tak se všichni mějte, čus.
0: Naprosto s tebou souhlasím, mě taky čeká naštěstí prodloužený víkend. No a Past, to je moje velká srdcovka, protože s Danem Kranichem se znám osobně, takže Past a Rest, já jsem v opravdovém neklidu. Takže díky moc Patriku za tenhle výběr. No a nezapomeň, že hodina je dlouhá, takže můžeš pořád objednávat, buď to do naší mobilní aplikace nebo na naše číslo. Aktuálně venku kolem 25 stupňů, večer se nám ochladí na 16, zítra ráno nás přivítá déšť, ale potom bude kolem 21, bude polojasno a tyhle ty teploty se budou držet až do příštího týdne. S tebou Mára a startuje hodina, kdy hraju jenom podle tebe. Spin Radio.

0: Sebenič, už jsem to svajčil.
1: 210, 32, 30, 30. Cinkni si o svůj oblíbený song právě teď. Radio Spin.
2: Je to had, je to kruh, je to vlak, co nestaví, nedívej se vzad. Ten je tu Sisyfos, není čas a já nevím, kdy to bude dost. Je to had, je to kruh, je to vlak, co nestaví, nedívej se vzad.

práci, stop, čau, tady neklid, pauza ti skončila, nespi, dělej, pracuj, stresuj se, volej, prokrastinace je přepich, čau, tady neklid, trochu ti nervy přetekly, makej, běž, termín je blízko, odpočineš si až v rakvi, sám si

0: Mára 7 minut po 6, to znamená, že nám tady odstartovala hodina, kdy hraju jenom podle tebe. No a jdem se podívat na další tracky, který tady budu hrát jenom podle tebe. No a budu hrát třeba podle Tonyho.
1: Tony, Type Beat, pro mě, do auta.
0: No, to byla rychlovka. Tony, Type Beat budu určitě hrát a budu hrát taky ještě pro Ondřeje, který se dneska teda hodně rozvášnil.
1: Fuck the police, prosím tě. Toho STBáka, co tam dotlačili, tak ne. A rozhodně ne všem komunistům a rozhodně ne, ty vole, nikomu, kdo se pakuje, ty vole, tady s tou chátrou komunistickou.
0: Nemůžu nic jiného než souhlasit. O kom Ondřej mluví, to nechám na tobě, můžeš si tam dosadit, koho chceš. Já tam pár lidí už dosadil. Tak jo, dávám tam Fuck the Police. Pro všechny komunisty zvedám jeden prostředníček, no a ty můžeš objednávat do naší mobilní aplikace Rádia Spin, nebo můžeš taky volat naše číslo 210 32 30 30. Rádio Spin, s tebou Mára.

0: Čo na spinu, s tebou Mára, 18.18, malej pátek a taky hodina, kdy hraju jenom podle tebe, no a zatím mám připravený jeden jediný track a pak už je playlist volnej, takže budu moc rád, když pošleš voiceovku, určitě když teďka pošleš, tak se na tebe dostane, moc rád ti zahraju, nebo můžu hrát samozřejmě z našeho čísla 210 32 30 30, tak se jdeme podívat za naší pravidelnou posluchačkou, a to Katkou.
1: Ahojky Marečku, já tě zdravím, zahraj prosím opět do Karviné pro mého syna Pájušku, taky pro Sašu a Baču, opatrujte se mi tam kluci, dnes to bude Eminem Beautiful, pokud nemáš, tak Superman, tobě tím, že už zítra nehraješ, přeji hezký víkend a taky všem spinnerům, mějte se hezky, pa, Kačka.
0: Taky děkuji za prodloužený víkend, takže všichni spinneři, doufám, že taky máte prodloužený víkend, no a jeden Eminem Superman pro Páju.

0: špecifické podľa mňa aj na lokáciu, kde vyrastal a tak ďalej.
1: Jak se stalo, že jste se potkali s Vladimírem 518?
0: David Koller robil desku, kam zavolal ostatných umelcov, aby urobili cover na jeho staršie písničky.
1: Aha.
0: A ja som urobila cover v GarageBande na záchranára. Uh-huh. A potom sme s Davidom koncertovali spolu v rámci tej desky. Takže tam sme sa stretli poprvé.
1: Z desky plyne určitá srovnanosť, vyrovnanosť. Je to presne to, co vlastne bys třeba chtěla, aby si z toho vzal i ten posluchač, když to bude poslouchat?
0: To je úplne jasné, fake it till you make it. Ale budem rada, ak všetci moji posluchači najdú v sebe mír, mm-hmm, pokoj a stanú sa vyrovnanými, ale...
1: Její aktuální album se jmenuje Pozvima neprídem. Katarzia. Dneska v 7 hodin večer bude hostkou ve Spintalku. Těší se na tebe Roman Jakub.
2: Miluju mě nenávidět. Mám 200 poloh tu, co mám rád, nechtěj slyšet. Všichni, co jdou proti, jednou budou viset. Někdy nechci nic jinýho, než klid a zmizet. Miluju mě nenávidět. Krysy nechám hlodat, hady nechám

0: Rychlá doprava na rádiu Spin, začnu pohledem na dálnice. 10 minut na příjezdu do Prahy, a to po D8 a D5. Kvůli D5, teda na D8 ještě k tomu nehoda, takže na to určitě bacha. Co se týká D11, tady je taky nehoda, 28 kilák směr Hradec a čtvrt hodiny na D1 na příjezdu do Brna, a to až po D2. V regionech tak tady je nehoda v Brně na Žabovřeský a pořád se odklízí taky nehoda v Ostravě, a to na Rudný. Hlavní město, tady je taky nehoda, a to na 18. kiláku směr Ruzeň, Pražský okruh, čekáš tady kolem 17 minut, čekáš taky v druhém směru, to 15 minut, 23 kilák směr D1, a kvůli tomu právě kolabuje i příjezd do Prahy po D5. Počkáš se ještě na Novopatský, to kvůli samozřejmě rozkopaný Kbelský, protože včera to začalo, nebo dneska ji začali rozkopávat, takže teďka to bude dost ostrý, a 5 minut taky na Volzonce směrem do centra a taky Plzeňská. Ode mě z dopravy vše.
1: Automoto Spin, tvoje rychlá doprava na rádiu Spin. Spin Radio.
2: Říká se, že největší krása se nachází pod povrchem. Když navštívíte naše jeskyně v Olomouckém kraji, přesvědčíte se, že je to pravda. Zbrašovské, Javořičské, Mladečské, Špičák na Jesenicku. Už nehledejte tip na výlet. Začněte na caves.cz. Psáno caves.cz.
3: Hello, I'm from Turkey. My name is Abdul Milospin.
4: Hello, good morning. My name is George. I'm from Canada, Montreal, province of Quebec. Je parle français. Milospin.
5: Hello, I'm Jack. I'm from China, and Milospin.
6: Hello, my name is Lisa. I'm from Russia. Milospin.
7: Hello, my name is Victoria. I'm Bulgarian, and Milospin.
8: Hello, I'm Pavel. I'm from Poland. Miliu Spin.
9: I'm Raghvin Singh from India. And Miliu Spin.
1: Radio Spin. Radio Spin. Na čísle 210 32 30 30 hrajeme přesně podle tebe.
0: Čau na Spinu, s tebou Mára, máme po půl sedmí. No a to znamená, že už jsme tak jako trošku v polovině mýho vysílání a taky v polovině hodiny, kdy hraju jenom podle tebe. No a apka zeje prázdnotou, tak budu moc rád, když tam pošleš hlasovku, není opravdu na tom nic těžkýho, pokud posloucháš přes apku, tak tam máš krásný tlačítko nahrát vzkaz, jukebox, a máš 20 vteřin na to říct svůj track, případně co děláš, jestli jsi ještě v práci, případně co budeš dělat o víkendu. No ale naštěstí trn z paty mi vytáhl Michal, Leonka a Alex, tak vás zdravím, tuhletu legendární trojku, ahoj.
10: Ahoj.
0: Vy už jste na cestě domů. Ahoj Alex, málem bych na tebe zapomněl, ale ty seš prostě opravdová Alex. Vy už jedete domů.
10: Ano, ona je ženská, ta se vždycky umí ozvat.
0: To je správně, má to dobře naučený.
10: Ano.
0: Vyrazíte už domů, máte už padla?
10: Jo, akorát ještě se musíme stavit tady v Kauflandu pro jogurty, protože naše malá princezna to je spasitel jogurtů, takže...
0: Michale, přiznej se, co jsi mi to tady říkal? Ono to není úplně pravda, že jo? Protože ty jsi taky dal ty jogurty, že jo?
10: No 10% jogurtů s ním doma, což je málo.
0: Jogurt jako jogurt, vybrali jsme tady Monaco, Bad Bunny, chceš to někomu věnovat?
10: Ale tak mý manželce srdce a tebe do studia, ti to uteče a ty si hlavně užij prodlužený víkend.
0: Děkuji moc, to si samozřejmě užiju. Tak posílám Bad Bunnyho, mějte se krásně, ahoj.
10: Mějte se, ahoj.
0: No a pokud chceš svůj track na přání, objednávej do naší mobilní aplikace Rádia Spin nebo volej naše číslo.

viděli rodiče. Čežom, čego, jak už mám ten gruby stav, z kterého ti budou skřípat zuby, jak na Beats for Love. Černá hvězda na nebi, můj spečetěný osud, vybral přídavky na děti.

0: Chill na spinu, s tebou Mára, 6:45, no a my už se blížíme opravdu do závěru mýho vysílání hodiny, kdy hraju jenom podle tebe. Hrál jsem Ostravu a taky Tlak, tak Tlak, ten byl od Tomáše.
1: Tady Tomáš, zdravím vás, držím vám palečky, jak vám to utíká, nebojte se.
0: Tak to byl zkaz na Bory, zahrál jsem taky pro Jarušku, a to pro jejího tačku.
2: Ostravu, a bude to pro tátu.
0: Tak už jedna Ostrava proběhla, to byl předchozí track. No a dva ještě poslední finalisti, tak to bude Michal.
3: Zdar, zahrajte od Bow Wave Město v mlze, pro nás starší, dík.
0: Pro vás starší. Dobře, nevyhrabal jsem tady Město v mlze, ale vyhrabal jsem tady od Bow Wave aspoň Vary. Za mě je to taky takový občas Město v mlze. No a ještě Pepajs.
4: Ahoj Mára, tak když to tam máš teda prázdný, tak já bych si jednu skladbu nechal zahrát a bylo by to od Viktora Šína a skladba Barvy. Děkuju moc, všem přeju pěkný zbytek dne, ahoj.
0: Díky Pepajs, tak Viktor Šína Barvy právě teďka v éteru na Rádiu Spin.

Hej! Reggae je můj zákon, moje pravidla a ústava. Nepřikláním se doleva, nepřikláním se doprava. Kávary reggae svědčí univerzální pocit. Dobrá meditace ve dne, dobrá meditace v noci. Jo! Ha!

0: Away a jejich Bary zakončuje 6. hodinu, taky malej pátek a taky chill na spinu, protože dneska už to opravdu víc nestihneme. Každopádně děkuju za všechny voiceovky, za všechny zprávy, za všechny telefonáty. Tady tu hoďku jsme nenabili úplně celou, ale zahrál jsem ti většinu tracků jenom podle tebe. No a Radio Spin určitě ještě nekončí, protože po mně tady startuje Spin Talk a to s Katarzí. Myslím si, že určitě tady tu osobnost i českýho rapu znáš, protože se objevila třeba na tracku s Vladimírem 518, vidím to jako včera. Takže rozhovor bude s ní nejen o tom, jaká byla cesta právě s Vladimírem, ale o jejich začátcích a tak dále, takže věřím, že to je nabitej Spin Talk. No a my se společně podíváme ještě na počasí. Aktuálně kolem 23 stupňů, večer bude kolem 16, bude taky brzo ráno pršet, každopádně zítra budou teploty kolem 21, polojasno a tyhle ty teploty se budou držet i do příštího týdne. S tebou byl Mára, uslyšíme se až v úterý, těším se na tebe a hezký prodloužený víkend.
1: Spin Radio.
2: Radio Spin vítá všechny spinnery z Benešova.
3: Nově tu vysíláme na

0: Open Talk.
1: To Kendrickové frázovanie, ja som po tom vydaní toho albumu si čítala všetky texty, vyhľadala si tie preklady a významy, pretože to je strašne slangové a špecifické podľa mňa aj na lokáciu, kde vyrastal a tak ďalej.
2: Jak se stalo, že jste se potkali s Vladimírem 518?
1: David Koller robil desku, kam zavolal ostatných umelcov, aby urobili cover na jeho staršie písničky.
2: Aha.
1: A já jsem urobila cover v GarageBande na záchranára. A potom jsme s Davidom koncertovali spolu v rámci tej desky. Takže tam jsme se stretli poprvé.
2: Z desky plyne určitá srovnanost, vyrovnanost. Je to přesně to, co vlastně bys třeba chtěla, aby si z toho vzal i ten posluchač, když to bude poslouchat?
1: To je úplně jasné, fake it till you make it. Ale budem rada, jak všetci moji posluchači najdou sebe mír, pokoj a stanu se vyrovnanými, ale...
0: Spin Talk.
2: Ahoj, já se jmenuji Roman Jakub a tohle je Spin Talk, talk nejenom o rapu. Dneska to bude hodně o muzice. V poslední předprázdninovém vydání, respektive vlastně v prvním prázdninovém vydání, přijala pozvání zpěvačka Katarzia. Ta na konci května vydala album Pozvima, neprýdem. Nejen o něm bude aktuální díl. Vítej na rádiu Spin.
1: Děkujem za pozvání, ahoj.
2: Tak začnu asi tím, že se ti krásně podařil cover desky, tak by mě vlastně zajímalo, jak vznikal, kolik bylo nápadů a jak vzniklo to závěrečné rozhodnutí a co z toho coveru mám číst.
1: Děkuju, to je taková hodně speciální záležitost ten cover a je okolo něho jedno malé prokletí, protože ten kluk, který to fotil a měl dělat celý ten grafický design, je brácha mýho nejlepšího kamaráda, který je skladatel a má českého lva, Jonatana Pastýrčáka. Jeho brat se jmenuje Damian a je to velmi talentovaný výtvarník a on vymyslel, že půjdeme fotit tyto fotky na Slezský dom v Tatrách a já jsem se hrozně těšila, protože jsem tam nikdy nebyla a vždy jsem tam chcela ísť a celkovo do těch Tatier jsem těž velakrát ještě nešla, takže jsem byla nadšená a Slezský dom nám dovolil tam ty fotky nafotiť a vybrali jsme si takýto vlastně normkorový pokoj a ta fotka má trochu reprezentovat to, že už jsem teda na polceste někam von, ale nakonec dostanem doma pozrieť telku. Ale Damian byl taky zaneprázdněný, že nikdy ten design vlastně nedodělal. Takže zostala z toho len tato fotka a tým pádom to od něho bylo taky takové trošku pozvýmaný pri něm.
2: OK. Na druhou stranu, teď, když to říkáš, tak vlastně mi to celý dává taky teda smysl. Fakt jako krásný cover. Ty máš vystudovanou scénaristiku a dramaturgii. Je to taky to, co vlastně jako ovlivňuje tvoje přemýšlení nad tím, jak třeba ta deska bude vypadat, jaká bude i grafika ke klipům a podobně, nebo...
1: Myslím, že skôr to psaní vo mne bylo vždycky. Ja som už v puberte, už keď som mala 12 rokov, tak som veľakrát trávila čas s tým. Ja som bola... Mala som dosť ťažkú pubertu a bola som hrozne bojovná voči rodičom a hlavne kvôli mame. A to psaní bolo pre mňa také utekanie samej k sebe, alebo tam som si povídala, alebo nejak pomenovávala svoje psychologické procesy, alebo to, čo ma trápilo. A potom tým pádom som bola trochu vypsaná, takže som potom išla študovať tú scenaristiku. A tam som práve zistila už druhý rok, že by ma bavilo robiť písničky. Ja som začala robiť písničky, až keď som mala 23. To som bola asi nejak druháčka.
2: To je docela pozdě, vlastne.
1: Je to dosť pozdě, no.
2: Ale na druhou stranu, vlastně, když tě poslouchám, tak to může být velká inspirace pro někoho, kdo se třeba dlouho rozhoduje a říká si, teď už to nemá smysl. Má to smysl, protože tvoje hudba je moc hezká.
1: Děkuju. Ale ano, je to tak, že podľa mňa potom trvá tá doba, kým sa to všetko človek naučí. Takže ja som vydala prvý album v 25 a myslím, že to v podstate bolo niečo, ako keby som sa učila v 12 spívať, pretože som dovtedy vlastne nespievala ani nehrala.
2: OK. Každopádně i přesto všechno, že jsi začala tak pozdě, tak vlastně tvůj hlas a tvůj specifický projev se zapsal do muziky velmi, velmi hezky. Ještě předtím, než se budeme bavit o aktuálním albu, tak se pojďme třeba bavit o tom, jaká muzika tě vlastně formovala, na čem jsi vyrůstala, co jsi poslouchala.
1: Já jsem z malého města a vyrástla jsem v divadle. Moja mama byla muzikálová herečka, ale keď jsem mala 14 rokov, tak v rámci vzdoru jsem si našla kamaráta, který byl jazzový bubeník. a on ma nosie, on ma bravel na rôzne jazzové festivaly, ja som všetkých strašne obdivovala a chodila som hlavne na bratislavské jazzové dni a on ma zoznámil s komunitou muzikantov, ktorí chodili na konzervatóř, na jazz aj v Prahe a potom keď som prišla do Prahy, tak vlastne tí ľudia, ktorých som poznala ešte z toho obdobia, tak boli aj v mojej kapele niektorí. Mm-hmm. A bolo to dosť vo veľkej miere tým pádom celú tú moju pubertu dosť jazz.
2: Hmm. Co poslúcháš teď? Pořád je to jazz?
1: No, nakoniec sa k nemu často vraciam, pretože mne veľakrát tie popové veci lezú na nervy tým, že sú také jednoduché, ale myslím si, že to viacerí muzikanti tak majú, že my máme radi, keď je to komplikované a trošku sa v tom vyžívame, ale pre mňa naozaj tak duševne vyživujúce ísť na jazzový koncert. Ja vôbec nerozumiem tomu, ako matematicky tí ľudia fungujú a čo robia. Veľmi to obdivujem, ale veľmi nad tým počas tej hudby nerozmýšľam, ale je to niečo, čo ma úplne tak objíma a hladká. A je to pre mňa niečo strašne príjemné.
2: Jaký máš vztah k rapu, k rapovej hudbe?
1: Vlastne cez ten jazz trochu mám vzťah k rapu, ktorý je v niečom jazzový a preto napríklad milujem Kendricka Lamara a ten jeho album slavný, kde hrajú najfantastickejší jazzoví muzikanti ako Thundercat alebo ten trumpetista, nie trumpetista, saxofonista, teraz mi nenapadne jeho meno, ale nevadí. Takže tam v tom vnímam jednak to, že je tá hudba pre mňa veľmi zaujímavá a fantastická a zároveň to Kendrickové frazovanie, ja som po tom vydaní toho albumu si čítala všetky texty, vyhľadala si tie preklady a významy, pretože to je strašne slangové a špecifické podľa mňa aj na lokáciu, kde vyrastal a tak ďalej.
2: Tak ona, tá hudba je taky taková ako hodne pestrá, taky si myslím, že vlastne není jednoduše uchopitelná a čím Kendrick stárne nebo zraje, tak vlastne se víc a víc jakoby vymyká tomu mainstreamovýmu soundu, to znamená už málo kdy je tam slyšet taková pecka typu Humble, protože ta muzika je mnohem propracovanější. Byla jsi na koncertě, když byl v Praze?
1: Nebyla, protože já nechodím na také velké koncerty, lebo mám z toho paniku, ale bylo mi to, mrzelo mě to.
2: Rozumím, naprosto chápu. Jak se stalo, že jste se potkali s Vladimírem 518?
1: To bylo v období, kdy oni robili desku. No, s mojou pamäťou si nespomeniem teraz. Prvú vec sme spolu robili, nie vlastne, viem ako my sme sa potkali. David Koller robil desku, kam zavolal ostatných umelcov, aby urobili cover na jeho staršie písničky.
2: Aha.
1: A ja som urobila cover v GarageBande na záchranára. Uh-huh. A potom sme s Davidom koncertovali spolu v rámci tej desky. Takže tam sme sa stretli poprvé. Pamätám si, že sme mali koncert spolu.
2: A tam měl Vladimír 518 podľa mňa Chci zas tobě spát verzi Davida Kolera, tak je možný, že ste sa potkali v rámci toho koncertování, ne?
1: Áno, áno, my sme sa stretli poprvé v Prahe na Smichove v rámci na tom koncerte Davida Kolera, kedy sme tam všetci boli a Vladimír ma potom pozval robiť s ním feat

0: Vania tej pesničky si hovoriť nejaké vtipy. Alebo proste som to spievala, lebo ten mozog sa počas toho spievania na podiu dá rozdeliť na rôzne časti a
1: v jednej... Takže zbral nejaké metapozície, kde si spremýšľala nad nejakýma šťastnýma událostmi a pak z reálu z tebe šle texty písničky.
0: Ako úplne, úprimne, keď môžem povedať, to bolo pre mňa tak ťažké, že som musela vyťahovať fekálny humor.
1: Hustý.
0: Pretože...
1: Nebylo by jednodušší tú písničku třeba nejakou dobu nespíva?
0: Asi áno, ale ja som ju chcela spievať, pretože sa mi strašne líbila. A vedela som, že holky u toho taký brečí a to mne na tom bavilo.
1: Tak hudba evidentne ako proste môže pomáhať i tomu posluchače, když sa v ní najde, to je jasný. Jaký témata ve svých trecích ráda řešíš a jakých sa třeba ešte nedotkla, pretože na to proste ešte neprišiel čas?
0: No ono, nie vždy sú tie moje posledné písne o mne, alebo o tom, čo zažívam. V poslednom čase sa snažím tak účelne proste psát. Takže dosť často si zoberiem nejakú literatúru, alebo knihy, alebo čtu Respekt a tam si vyberú, co mne zaujíma a jak o tom přemýšlejí ostatní ľudia. Uh-huh. Takže mňa hlavne zaujíma ma sociológie a pretože to súvisí s tým, že sú to v podstate vzťahy, ale je to v niečom aj nejaká veda. Trápi ma samozrejme ženské témy a také veci,
1: tak
0: ktoré...
1: Tak to je plná tá poslední deska.
0: No, presne.
1: Když jsem tady měl před lety Mata, nebo před lety asi zhruba loni touhletou dobu Mata 2.1.3, tak jsem se vlastně ptal, kolik procent těch textů je on sám a kolik procent jsou ty příběhy, který třeba takhle někde jakoby sosá nebo chce jakoby otevírat.
0: To je jedna talentovaná bestie, u ktorej nikdy nevíme, jak to má, protože ten píše, jak tvrdí, 300 tracků ročne. Takže podľa mňa si hodne vymýšlí a ešte to, čo nám řekne, jestli je to pravda nebo nemu, nemôžeme věřit.
1: Dobře. A jak to máš teda ty? Kolik procent těch tvých tracků seš ty a kolik procent je to ta bestie?
0: Ja sa s tým, v poslednom čase sa s tým celkom hrám a snažím sa tam tiež psať si nejaké svoje role a často idem proti tomu, čo si myslím, takže napríklad to v tej pesničke Pozvím a neprídem, uh-huh. Hovorím, že nebudem milá a že som pokazená a ponura, ale to je taký môj problém, že ja som strašne milá k ľuďom a sama si tým leziem na nervy, pretože je to nejaká moja vnútorná obrana a vlastne sa s každým snažím byť kamarátka, alebo niekedy som až taká naivná v tom, že som aj milá k ľuďom, ktorí si to nezaslúžia.
1: A prečo to tak máš?
0: Je to podľa mňa nejaký problém so sebavedomím.
1: Mm-hmm. To znamená, nemůže to být třeba tak, jakože budu se chovat já k ním hezky, oni se budou ke mně taky chovat hezky? To je první věc, která mi tam jakoby naskočila?
0: To jo, ale ono nevždy se to dá aplikovat na úplně cudzích lidí někde na ulici a no, je to na zamyslení. Mm-hmm. Ale je to být únavné, lebo niekedy je to až taký možno nejaký křeč, že som proste strašne milá k niekomu a není na to vtedy ani čas, ani nálada.
1: A co bys potrebovala teda? Potrebovala bys byť drsnejší k lidem?
0: Nie, ale asi sa dostať do nejakého stavu, kedy nemám stále pocit, že musím všetkým vyhovieť a každý ma musí mať rád.
1: To je docela dobrý zvedomnení, teda si myslím.
0: Áno.
1: Jak vzniklo tvoje meno Katarzie?
0: To bolo práve, keď som študovala tú scenaristiku, pretože moje príjmenie sa mi nelíbí a prišlo mi to také chcela som niečo, čo je také rýchlo zapamätateľné a vtedy som sa zaoberala časťami drámy a dramatickej stavby, tak som si povedala, že katarzia to je ten moment, ktorý čakáš v divadle a u filmu, mm-hmm. kedy máš taký ten pocit, že wow, že si niečo pochopil alebo niečo sa v tebe zlomilo alebo si dojatý, tak som si hovorila, že toto budem ja.
1: Uh-huh. Prožila katarzia katarzy?
0: Áno, ale v poslednom čase už často nie. A práve to snažím sa nájsť nejaký nový životný spark, uh-huh. nejakú iskru a nájsť niečo, čo ma zase bude strašne baviť, že taká som nejaká trochu vypnutá v poslednom čase.
1: Uh-huh. Dostáváme se k tvojí nový desce. Krásný texty, dobrý beaty. Co bys chtěla, aby ten, kdo si tu desku poslechne, si z toho odnesl?
0: No, tak to podle mě mi umelci moc nerozmýšľame. Mm-hmm. Takže je to pre mňa ťažká otázka, lebo rozmýšľam, že keď ti niečo odpoviem, tak je to možno odpoveď, ktorá je taková vymyslená a ušitá na to, že už sa mne to niekto ptal, ale vlastne technicky chcem, aby ľudia potom prišli na koncert. A aby jsme spolu oslavili tu desku.
1: Dobře. Tak já to zkusím ještě jako jinak, jo. Jenom vezmu ty názvy skladeb. Varit, prát, šít a rodit. Nikto ma donutí žárit na jiná děvčata, nebo děvča. Všechno mi padá. Čo když se to stane? Dala jsem ti život. Pozvi ma, neprídem. Máme si čo povedat. Žena se stává mlhou, když se odnaučí milovat. To jsou strašně silný názvy. Co to s tebou udělá, když je slyšíš?
0: Ty názvy boli úplně jiné a deň pred tým vydaním som si povedala, pane Bože, tak ako to nazvem? Tak som to všetko přepsala a potom sme nikto z mojich muzikantov sme nevedeli, čo je čo a doteraz sa snažím vrátiť do toho, ako sa volali predtým a vysvetliť im, že to je teraz toto.
1: Vidíš to, ja som včera tu desku poslouchal třeba po třetí a měl jsem skleničku vína a říkal jsem si, sakra, to je strašně silný. Děkuji. A přitom to vzniklo úplně random, přeházelo se to.
0: No, spíš jsem si hovorila, keď jsem vymýšlela ty názvy, že čo jsou tam také zásadné věci a
1: jo.
0: Že mi vlastně přišlo fajn nepomenovat to jedným slovom, lebo předtím ta prvá pesnička byla Vodný melón, potom to Nikto ma nedonutí žiarliť na iné dievčata bolo, to se volalo Healing a tak a to mi přišlo hrozně nudné.
1: Jo, tak myslím si, že je to i určitý takový jako atyp v názvu písniček, to bych taky jako asi k tomu řekl. Z desky plyne určitá srovnanost, vyrovnanost, je to přesně to, co vlastně bys třeba chtěla, aby si z toho vzal i ten posluchač, když to bude poslouchat?
0: To je úplně jasné, fake it till you make it. Ale budem ráda, jak všetci moji posluchači najdu v sebe mír, pokoj a stanu sa vyrovnanými, ale...
1: Takže jinými slovy, u tebe se odehrává bouře, na desce se odehrává přijetí.
0: No, u mňa se už asi taky neodehrává taková bouře jako kdysi, ale určitě starnem a blížím se k dôchodkovému veku, takže nějaké smíření s určitými vecami je na místě.
1: Pokud někdo bude utíkat k tvojí desce do bezpečí, protože ta deska to de facto vytváří, i když teda jsme si potom teďka řekli svoje, tak kam utíkáš do bezpečí ty?
0: Moje obľúbené miesto je môj pokojíček, kde spím. A najradšej som doma a keď nikto nevidí, že ležím v posteli aj cez deň.
1: Dobře. Je těžký přicházet v hudbě pořád se stále novýma nápadama, ať už v podobě textů nebo v podobě beatů, protože ta tvoje hudba je barevná.
0: No, pre mňa je ťažké skôr nachádzať znova ten drive na to, aby som si k tomu sadla a začala psať, pretože ja čiastočne delám aj svoj management a teraz počas toho vydávania desky, tak som to celé robila sama, aj keď vydávam to s vydavateľstvom Slnko Records, ale ja organizujem tú výrobu vinilov, aj grafiky, aj všechno a v podstate na sebe pozorujem takové trošku vyhoření v tom, že ma hrozne otravuje robiť tie produkčné práce. A je pre mňa ťažké sa sústrediť a znovu si sadnúť k tej hudbe, pretože pol dňa riešim nejaké manažerské a produkčné záležitosti. Takže by som potrebovala strašne zase takový hyperfokus a zavriť sa a keď už si k tomu sadnem, tak je to pre mňa zábava a veľmi ma to baví, len tiež mám na seba dosť vysoké nároky, takže nie je to ako kedysi, že napíšem pesničku za hodinu a je hotová, ale teraz napíšem spoustu textu a potom to po sebe editujem a vyhadzujem a píšem to ešte počas toho, ako robím frazovanie a melódie.
1: A do toho ešte řešíš vinily a covery a klipy a koncerty a to je až skoro...
0: A peníze.
1: Co sme pochopili, pretože cílem je poslechnúť si desku a přijít na koncert. Hned mi to tam naskočilo.
0: Áno.
1: Co si s prací na týhletý desce odškrtla?
0: No... Vlastne som skúšala repovať a bolo to pre mňa dosť veľká výzva, pretože príde mi, že často v tom repe sa schovávajú ľudia do takej pózy a hlasovej a do afektu a strašne som sa tomu chcela vyhnúť a ono to tam strašne sklza. A Tie dve veci, kde teda spíš bych řekla, že mluvím víc než rapuju, tak som to hľadala dosť dlho a aj rytmicky bolo pre mňa ťažké nájsť nejaký vlastný rukopis v tom používaní tých slov bez spevu. A takže by som si odškrtla, že nejak rapovať môžu, ale je to hodne svojské a dúfam, že to nie je cringe.
1: Na mě to tak nepůsobilo. Tak, deska je venku, co máš v plánu s ní, kde všude ji představíš? Už byl nějaký release, nebo se chystá release? Byl nějaký křest, nebo se chystá křest?
0: Mali jsme listening session, ale budeme mať křest 30. září v Paláci Akropolis v Praze a potom 8. října v Brně v kabinetu Mus a k tomu je celá taková malá tour a některé ty koncerty hráme s kapelou a některé hráme iba s klavíristom v akustické verzi.
1: To je hezký.
0: No,
1: to ten bude. Klavírista to... Já jsem ujetej na klavír, takže prostě jo? Akustika s klavírem je prostě úplně wow.
0: Já taky.
1: No tak jo, tak já myslím, že to máme za sebou. Ještě jednou blahopřeju k novému albu, ať se daří tobě i desce.
0: Děkuju
1: a budu
0: moc.
1: Se někdy příště těšit třeba tady na rádiu Spin.
0: Děkuju. Hezké léto.
1: Hostkou aktuálního vydání Spin Talku byla zpěvačka Katarzia. Děkuju, že posloucháte Rádio Spin, děkuju, že posloucháte Spin Talk. Od mikrofonu Rádia Spin se loučí a hezký večer přeje Roman Jakub.
2: Roman Jakub a jeho host. Spin Talk každý čtvrtek a sobotu od 7 večer na Rádiu Spin.

0: Ty taky, ale když už jsme u těch blbostí, tak dneska ráno jsme řešili,
1: za jaký levný blbosti se utráceli vyspěneři.
2: Ale tak manželka sáhněla furt konferenční stolky, ne? Říkám, ty vole, na tému jsou levný, udělám jí radost. Ej, oni přišli konferenční stolky, ale do Barbie toho domečku.
0: Jako dopadl dobře, protože taky ti mohlo dojít něco úplně jiného, že?
1: Přesně tak, David mohl vyprávět.
3: Stalo se mi, nedávno jsem se tam objednával, konkrétně jsem se objednával trička, a šel jsem tam jedno pěkný zajímavý tričko, no, místo toho mi přišla podprsenka ženská.
1: Ale Dave, taky dobrý, protože taky se ti to mohlo celý úplně dojebat.
4: Tak kluci, tak já jsem si tenkrát z tému objednal takový ten kulatý ten vystavač, víš, jak jezdí sám a podle krabice, co mi přišlo, tak říkám, to je nějaký malý, ne? To rozbalím a velikostně asi jako desertový talířek, takže jsem dlouho hledal využití. Tak říkám, že mi to bude aspoň vytírat v koupelně a nasálo to vodu a nějak to zkratovalo.
0: No každopádně, vy to ještě nevíte, ale Dominik, tak viděl na tému, Mikey. No,
1: koupil jsem takový hezký mikrofony a jestli budou fungovat tak hezky, jako fungujou teďka.
0: Tak se uslyšíme, ne? Zítra třeba, nebo tak?
1: Přesně tak, zítra ráno na Radio Spin. Mějte se krásně, čus.
5: Dominik Musil a Krištof Švehlík. Prázdninovým Spin ránu, každý všední den od 6 do 9 na Radio Spin.
6: Pusťte něco jiného, prosím, Spinner.
7: Pojď to rozpálit, pojď.

Zdravím posluchače Rádia Spin, moje jméno je Rush a tohle je song Nepřítel. OK. Ja. Ha.

kým jsi, stůj si za tím, s kým jsi. Stůj si za tím, s kým jsi. Já nikdy nebudu věřit osudu. Já nikdy nebudu věřit osudu.

Pokud není konec, není pozdě, nejsi na druhé straně. Každý rozhodnutí ve tvém životě má vysoký daně. Mysli na to, až zas neuděláš nic, budeš čekat a marně. Budeš čekat a marně, budeš čekat a marně.

0: říkám vítězství před sebou, nebudu dělat si ostudu. Zdravím posluchače Rádia Spin, moje jméno je Rush, FCQNRSH a pokud tě tenhle song bavil, určitě koukni, poslechni a mějte se krásně.
1: Tohle byl

Byl to hack, nebyl to cheat. Věděl jsem to už v té době, že jsem jiný G. Jiná liga, jiný tým, jiný motiv, jiný cíl. Co mi chceš říct? Mí a tvý není stejný. I tak jsem s tím přišel dřív, i tak mi ten bar vyšel líp. Děti nezažili beef, i tak si hrajou na beef. I když jsou to blbečci,

no a to znamená jediný deska měsíce. Dneska se vrátíme do roku 2020, kdy vyšlo jedno z nejzásadnějších rapových alb té doby, posmrtnej debut Pop Smoke'a Shoot for the Stars, Aim for the Moon. Deska, kterou po tragické smrti Pop Smoke'a kompletně dotáhnul jako výkonný producent samotnej 50 Cent a která totálně přepsala dějiny drillu. My už jsme slyšeli úvodní věc, Aim for the Moon, tahle pecka nás tak jako uvedla do celkový atmosféry a odkazu, který po sobě tenhle král New Yorku zanechal. No a pokračovat budeme trackem For the Night, o něco hitovější záležitost, kde se na featu objevují Lil Baby a taky DaBaby. Skvělá věc, která bořila světový hitparády. Takže jdeme rovnou na to, ladíš desku měsíce na rádiu Spin, Pop Smoke a Shoot for the Stars, Aim for the Moon.

Ladíš Radio Spin, společně s tím taky desku měsíce. Dneska jedeme legendární album z roku 2020 Shoot for the Stars, Aim for the Moon od Pop Smoke'a. Před sebou máme track Gangstas, v podstatě takový utvrzení Pop Smoke'ova postavení v rapové hře a na ulicích New Yorku. Brutální, syrovej, drillovej beat, který tě okamžitě posadí na zadek. No a pak si dáme ještě track klidnější věc, kde Pop Smoke ukazuje svou takovou melodickou stránku, kterou v té době ještě teprve tak jako začínal naplno objevovat. Tak si to jdeme užít, Radio Spin a deska měsíce. Yeah.

Radio Spin, deska měsíce, dneska si tady pouštíme Shoot for the Stars, Aim for the Moon od Pop Smoke'a. I po těch letech to album zní stále neskutečně čerstvě a energicky. Teď nás čeká track Creature, věc s trochu hlubší atmosférou, kde mu skvěle kryje záda svejlí a perfektně balancuje na hraně mezi tvrdým rapem a melodií. No a potom přejdeme na track Snitching, špinavější zvuk, kde se po boku Pop Smoke'a objevuje taky Quavo a Future, sestava, která tracku dává neskutečnou váhu. Nebudu zdržovat, jdeme si to hned pustit. Ladíš Radio Spin.

0: Pěkný večer, máme tady první čtvrtek v měsíci a proto si dáváme taky desku měsíce na rádiu Spin. Tentokrát je to posmrtný projekt Pop Smoke. Pop Smoke udělal projekt, kde dokázal, že i s tvrdým rapem dokáže udělat obří čísla v mainstreamu a oslovit lidi po celém světě. Byl to zkrátka top tier interpret. My teď před sebou máme track Make It Rain, což byla vlastně vůbec první posmrtná věc, na který pak hostuje Rowdy Rebel přímo z vězení přes telefon. No a hned potom si dáme track The Woo, kde Pop Smokeovi sekundujou 50 Cent a Roddy Ricch. Za mě tady ta kombinace jeho hlubokýho hlasu a samplovaný kytary funguje opravdu skvěle. Tak si to jdeme užít. Radio Spin.
1: Look, I make it rain on

Posloucháš Radio Spin, taky desku měsíce. Dneska jedeme album Shoot for the Stars, Aim for the Moon. Trochu teď zvolníme na tracku Enjoy Yourself, kde Pop Smoke dává najevo, že život se má užívat naplno. Na featu uslyšíš Karola G, což dodává tracku taky super letní vibe. No a pokračovat budeme megahitem Mood Swings, kde Pop Smoke nasazuje hluboký, skoro až takovej romantický tón a skvěle ho doplňuje Lil TJ. Tak volume nahoru, ladíš desku měsíce na rádiu Spin.

Radio Spin, Jirka a my už jsme se dostali do druhé poloviny dnešní desky měsíce. Pop Smoke, Shoot for the Stars, Aim for the Moon. Mám tu teď track What You Know About Love, asi největší hit z téhle desky, co se čísel týče, který kompletně zboural sociální sítě a dodnes ho můžeš slyšet úplně všude. No a následovat bude track Diana, track věnovaný ženský kráse, kde hostuje i King Combs. Tak si to jdeme společně užít, Radio Spin a deska měsíce.

Ladíš Radio Spin, společně s tím taky desku měsíce, a to Pop Smoke a jeho přelomový, bohužel už taky posmrtný album Shoot for the Stars, Aim for the Moon. Dáme si teď další pecku, bude to track Got It On Me. Pop Smoke tady využívá motiv z legendárního hitu Many Men od 50 Centa. Ten beat a odkaz na 50ho je tady opravdu brutální, takže se na něj zasoustřeď. No a hned potom si dáme track Tunnel Vision, tady nám dává Pop Smoke trochu nahlídnout do svý hlavy a do svých cílů, který bohužel teda nestihnul všechny naplnit. Tak jdeme rovnou na to, Jirka a deska měsíce na rádiu Spin.

Spin, deska měsíce od Pop Smoke, tentokrát dostáváme se na úplnej závěr a jako bonus tady máme track Dior, hymna, která Pop Smoke vystřelila na mapu a stala se takovým symbolem celé jeho kariéry, přestože původně vyšla už na jeho dřívějším mixtapeu, na tohle album byla přidaná jako zasloužený bonus. Takže díky, že si poslouchal a já se budu těšit zase příště první čtvrtek v měsíci, kde si dáme opět další desku měsíce tady na rádiu Spin. Jirka, peace!

0: Radio Spin. Nejvíc rapu v republice.
1: Tváříme se, jakoby se nic nedělo, ale děje. Proto je můj koncert tak oblíbený. Probíhá tam něco vzrušivého, o čem se nemluví, ale ty to víš.
2: Tví shows
1: slyší o těch mé.
2: Není to ani stejná liga, je to úplně šíj.

0: Prázdninový Spin Ráno.
1: Evropské unii začaly platit cla na objednávky ze zahraničí.
2: Počkejte, že konec levným krytům.
1: Jo.
2: Konec levným stříčkám.
1: Jo.
2: A taky levný čokoládový fontánce.
1: Ty taky, ale když už jsme u těch blbostí, tak dneska ráno jsme řešili.
2: Za jaký levný blbosti se utráceli vyspineři?
3: Ale tak manželka sáhněla půjč konferenční stolky, ne? Říkám, ty vole, na tému jsou levný, udělám jí radost. Oni přišli konferenční stolky, ale do Barbie.
1: Jako dopadl dobře, protože taky ti mohlo dojít něco úplně jiného, že?
2: Přesně tak, David mohl vyprávět.
4: Stalo se mi, nedávno jsem se tam objednával, konkrétně jsem se objednával trička, a šel jsem tam jedno pěkný zajímavý tričko, no, místo toho mi přišla podprsenka ženská.
2: Ale Dave, taky dobrý, protože taky se ti to mohlo celý úplně dojebat.
5: Tak kluci, tak já jsem si tenkrát z tému objednal takový ten kulatý tam vystavač, víš, jak jezdí sám a podle krabice, co mi přišlo, tak říkám, to je nějaký malý, ne? To rozbalím a velikostně asi jako desertový talířek, takže jsem dlouho hledal využití. Tak říkám, že mi to bude aspoň vytírat v koupelně a nasálo to vodu a nějak to zkratovalo.
1: No každopádně, vy to ještě nevíte, ale Dominik, tak viděl na tému, Mikey. No,
2: koupil jsem takový hezký mikrofony a jestli budou fungovat tak hezky, jako fungují teďka.
1: Tak se uslyšíme, ne? Zítra třeba, nebo tak?
2: Přesně tak, zítra ráno na Rádiu Spin. Mějte se krásně, čus.
0: Dominik Musil a Krištof Švehlík. Prázdninovým Spin ránu každý všední den od 6 do 9 na Rádiu Spin.

0: Rádio Spin.
1: Na plakátě moje jméno
2: Vec.
1: Přišel jsem čeknout toto město.
2: Kde?
1: Rozjebat se jak zvěra.
2: Heď!

0: finance?
1: Ty taky, ale když už jsme u těch blbostí, tak dneska ráno jsme řešili,
0: za jaký levný blbosti se utráceli vyspineři.
2: Ale tak manželka sáhněla půl konferenční stolky, ne? Říkám, ty vole, na tému jsou levný, udělám jí radost. Ej, oni přišli konferenční stolky, ale do Barbie toho domečku.
1: Jako dopadl dobře, protože taky ti mohlo dojít něco úplně jiného, že?
0: Přesně tak, David mohl vyprávět.
3: Stalo se mi, nedávno jsem se tam objednával, konkrétně jsem se objednával trička, a šel tam jedno pěkný zajímavý tričko, no, místo toho mi přišla podprsenka ženská.
0: Ale Dave, taky dobrý, protože taky se ti to mohlo celý úplně dojebat.
4: Tak kluci, tak já jsem si tenkrát z tému objednal takový ten kulatý tam vystavač, víš, jak je zdi sám, a podle krabice, co mi přišlo, tak říkám, tohle to je nějaký malý, ne? To rozbalím a velikostně asi jako desertový talířek, takže jsem dlouho hledal využití. Tak říkám, že mi to bude aspoň vytírat v koupelně, a nasálo to vodu a nějak to zkratovalo.
1: No každopádně, vy to ještě nevíte, ale Dominik, tak viděl na tému, viděl na, halo, viděl, no, Mikey. No,
0: koupil jsem takový hezký mikrofony a jestli budou fungovat tak hezky, jako fungují teďka.
1: Tak se uslyšíme, ne? Zítra třeba, nebo tak?
0: Přesně tak, zítra ráno na Rádiu Spin. Mějte se krásně, čus.
5: Dominik Musil a Krištof Švehlík. Prázdninovým Spin ránu, každý všední den od 6 do 9 na Rádiu Spin.